Kapitola 12. Když i kámen pláče. Alice se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Arthur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Alice, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Alice se začervenala, snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Arthur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Arthur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování Bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Arthur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme, ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goji.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů, do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora zpozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné, nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je.
Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět, živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom jí vyhrkly slzy. Pak už nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal: Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku. Snad Kamila ještě žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýt spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýt byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nýt jen tiše řekl: buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nýt se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že jí potkala, jak je ráda, že jí má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila jí, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc.
Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ní přišel profesor Need, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Víte, pane prezidente, my jsme tady v pořadu měli vašeho letitého spolupracovníka, pana Macinku, který stojí za tím projektem Motoristé sobě. Mm-hmm. A představte si, že teď je tady ta aktivistická doba a já si říkám, že by bylo správně, aby to byli motoristé a motoristky, dokonce i nebinární motoristé sobě. A podívejte se, jak to, měl byste to panu Macinkovi tento názor, že?
2: Takhle.
1: Ale mluví se o tom hodně, to vám už teď můžu říct o tom.
2: No já nějak nevím, kolik má. Já jsem se teda, já jinak do toho se vůbec nepletu a teď jsem objevil, mě řekli v autě, mě říkali, aby se podíval, že tamhle Macinkův billboard nějaký, já jsem ho nikdy neviděl, tak jsem se na to podíval, takže já se do toho opravdu nevměšuju, ale fakt teda musím se přiznat, že mě Petr Macinka ukázal seznam ty své kandidátky a já, který správně evropsky, progresivisticky vychován, jsem říkal, Petře, máte tam dostatečný počet žen na té kandidátce? A on mi řekl, že ano. A teď já už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že něco jako z těch 65, asi 28, nebo nějaké takovéhle číslo. Tak vidím, že to vzali politicky korektně a správně. Já doufám, že to voliči tohleto, to, co říkají o dopravě, ne, ale tuhle tu věc, že třeba aspoň vezmou v úvahu a ocení a třeba za tomu hodí ten hlas.
1: Když jsme u toho, nevím, jestli jste to také zpozoroval, ale poté, co oni, motoristé sobě, vytahli problém těch cyklostezek a hlavně cyklopruhů, tak najednou, jako by to někdo zalil živou vodou, všechny ty politické strany to začaly řešit, tak alespoň k tomuto, kdyby by to bylo dobré.
2: Kdyby to takhle posílilo racionalitu organizace dopravy v hlavním městě Praha, tak to by bylo skutečně dobře.
1: No, já jsem si zrovna chtěl koupit kolo. Tak pane prezidente.
2: No ale kolo byste si mohl sebere koupit, to je... Já už bych se na něm asi v mém věku neudržel, tak já, mě to nehrozí, že bych já to udělal.
1: No hecujete mě teď, to je jasný, ale víte, já bych šel s dobou, chtěl bych být politicky korektní a vzpomínáte si, když byly jízdní kola značky Ukrajina,
2: no,
1: chceš-li poznat, já, co já je jsem. Dřina, kup si kolo Ukrajina.
2: Ano.
1: Takže já bych šel do tohoto.
2: Já jsem měl takové kolo, tam, jak jsme desetiletí jezdívali a teď tam máme vedle chalupu, tady k táboru, si domů, že se u tábora, tak já vím, že jsem jako takový 13-letý, když rodiče, měli jsme auto samozřejmě, rodiče jezdili vlakem tam do té vesnice, tak já už tehdy sportovně jsem říkal, že budu jezdit já zásadně na kole, takže já tradičně jsem jezdil Praha, Sudoměřice do tábora, u tábora, Sudoměřice u tábora, Praha, jsem jezdil na kole Ukrajina. No a tam žádná přihazovačka nebyla, to do kopce bylo na několika místech, zejména u Votic, to bylo docela těžké, nebo tady u Sázavy, jako před Benešovem a u Čerčan. To vím, že i pro mladého basketbalistu bylo docela důstojné vyšlapat.
1: Do toho půjde. Tak to jsme měli takovou oddechovku. A konečně se dostávám k tomu důležitému, protože jsem, nebo důležitému, to, co mě teda mimořádně zajímá, a to je zemní živitelka. Ne, že bych žil tím zemědělstvím, ale viděl jsem na fotografiích, že jste se tam setkali, jaksi v dobré společnosti, a velmi mě zajímá, co tedy pan předseda Senátu Vystrčil, jestli si s Milošem Zemanem pohovořili, jestli mu tam nepřinesl nějaké odvolání, co pan ministr zemědělství, jak to tam probíhalo a jaký je váš dojem. Já jsem totiž už četl vaši glosu a mám takový pocit, že to byl pro vás velký zážitek.
2: Tak já tam jezdím opravdu pravidelně a tam vystupovalo na začátku v tom tom zahájení 9 řečníků a z toho 8 byli současní prezidenti, předsedové, ministři, prezidenti agrárních komor a takhle. A jediné já jako ex-prezident, takže oni mě tam mají jako takovou trofej minulosti a si to velmi vážím. A opravdu tam jezdím rád. Myslím, že to je důležité setkání, protože ty lidi tam jezdí a setkávají se tam a chtějí taky vidět pár těch politiků, chtějí od nich něco slyšet. Pro mě velikým zklamáním bylo, že ty vládní politici se od senátního politika pana Vystrčela, bych nic nečekal takového, ale že ti vládní politici, to byl primárně premiér a to byl ministr zemědělství, že prostě z nich nic nevypadlo. A řada těch lidí tam jde poslouchat ty projevy. To není pravda, že se s těmihle těmi lidmi běžně vídají tady každý den někde v Praze. Pro ně to je jednou za dlouhou dobu příležitost. Oni jim neřekli nic a pan Vystrčil popisoval, že je důležité, aby byly včely. No. Pan ministr zemědělství řekl, že neví, komu má hlavně poděkovat, ale myslím, že by měl hlavně poděkovat počasí. Že to umožnilo, říkali, že týždně byly kratší než někdy jindy. Ale opravdu to nekarikuju, to byla součást jeho určitě mediálně dokumentovaného vystoupení. Předseda vlády v mých očích prostě neřekl nic a já nepošťuchuju politiky, ale dostal jsem dneska několik e-mailů a zaujal mě jeden, že to, co potluci z Moravy, přišel dnes dopoledne e-mail a někdo byl strašlivě pobouřen tím vystoupením premiéra a říkal, že nemá pro to porovnání z poslední doby, že poslední takové vystoupení bylo na pověstném Červeném Hrádku. Tak to znamená, jestli to až takhle někdo opakuje z daleké Moravy, určitě nebyl přítomen, viděl to v té televizi neautenticky, tedy. A že taková je reakce těch lidí, tak já myslím, že to je špatně. Já rozumím, že se těm politikům nedobře mluví, že oni se neodváží vzepřít ničivé politice Evropské unie tomu Green Dealu, a tomu blouznění o CO2 a tak dále, to se nedokáží zepřít. No a teď co jim v podstatě zbývá? Tak jim zbývá, jak jsme před chvílí o tom mluvili, kompenzovat někomu pomoci z neexistujícího měšce peněz, to znamená na další dluh. Jim to moc nezbývá, oni se neodvažují udělat zásadní řez a já tomu rozumím, že tomu
1: rozumíte?
2: Je to nepřijatelný pro mě, ale není ministr financí, který by bouchl do stolu a věděl, že historicky bude spojován se slovíčkem utahování opasků. Prostě on to nechce. On nechce s něčím takovým být spojován a já prostě musí seknout nějakým jeden americkým guvernér. Někdy v 90. letech, kdy já byl známý ve světě takovou tou rašínovskou politikou vyrovnaného rozpočtu, dokonce přebytkového rozpočtu v tom prvním roce po pádu komunismu. A on byl úplně nadšený a na nějakém setkání v Americe vyndal ze své kravaty, jak jsou takový ty spony do kravaty. A fakt myslím, že asi zlatou, já jsem to nikdy neskontroloval a že už nevím, kde je, tak jsem ji určitě ztratil, ale zlatou sponu do kravaty, která byla ve tvaru sekery. A říkal, já to nosím jako guvernér státu, teď nevím kterého, myslím, že na východě tady někde, ne na západě USA. A já to nosím, abych demonstroval, že úkolem toho politika je sekat, prostě restrikci usekávat, ne škrtat prostě tyhle ty věci. No a vy to tak demonstrujete a tak demonstrativně na pódiu před publikem a tak dále, odebnul si tu sponu a věnoval mě jí. Tak to prostě, jestli nějaký náš ministr financí se nezrodí dneska, který bude vědět, že to je jeho jediný úkol. a že možná úkol těch všech ostatních ministrů je ječet, aby jim ještě přidal na zdravotnictví, školství, armádu a tak dále, policii a já nevím co. Tak úkolem toho jednoho ministra a paní Thatcherová mě vždycky říkala, ministr financí důležité, ale musí mít za sebou toho předsedu vlády. Když už já jsem přeskočil z toho z ministra financí, tak Thatcherová říkala, to je klíčová věc. A protože věděla, že existuje jistý nesoulad názoru mezi mnou a tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak byla na návštěvě na Hradě Havla a jako věnovala, protože byla hodně na mé straně v tu chvíli, tak věnovala jako významnou část návštěvy na Hradě tomu, že Václav Havel říkala, základním úkolem prezidenta je stát za svým premiérem, ale jeho úkolem, aby stál zase za svým ministrem financí. Tohle to je věc, kterou ne kvůli tomu, že to říkala Margaret Thatcherová, ale já jsem o tom 100% přesvědčen. A než nějaký takový pocit v té naší vládě vznikne, nevím, čeho se můžeme dočkat a dožít.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Teďka
1: možná. A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpuntem šampaňský, ne? Pořádný.
0: To ne.
1: Končí pro kutí.
0: Mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěc ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, si to užiješ a pak se zdekuješ.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Televize se o mě postarala. Ráno pro mě poslala auto a pak mě i odvezli. Musím říct, že jsem toho měla tak akorát. Bylo vedro jako v sauně. Pražská dlažba sálala a já byla ráda, když jsem si sedla do auta a vyrazili jsme směr Slatina. Vezl mě velmi příjemný pan taxikář. Znám ho už z dřívějška, protože pro Primu jezdí často. Povídali jsme si a já si od něho půjčila knihu. Napsala ji manželská dvojice Aneta a Tomas Ritterovi a kniha se jmenuje Na stopě osudu v knihovnách palmových listů. Začetla jsem se od první řádky a pan řidič byl tak hodný, že mi knihu půjčil domů, i když ji sám ještě neměl přečtenou. Četla jsem celou cestu a hned jsem si přepsala do svého diáře slova, která se podle autorů připisují Bhagavánovi, Šrí Šúkovi, Maharšímu. Lidé jsou nerozumní, iracionální a egoističtí. Přesto tyto lidi miluji. Konáš-li dobro, lidé tě nařknou, že přitom zištně myslíš na sebe. Přesto konej dobro. Jsi-li úspěšný, získáš falešné přátele a pravé nepřátele. Buď přesto úspěšný. Dobro, jež si dnes vykonal, bude už zítra zapomenuto. Přesto konej dobro. Čestností a upřímností se stáváš zranitelným. Buď přesto čestný a upřímný. Lidé litují poražené, ale následují pouze vítěze. Přesto bojuj i za některé poražené. To, co si celá léta budoval, může být zničeno během jediné noci. Přesto pokračuj v budování. Lidé naléhavě potřebují pomoc, ale může se stát, že tě napadnou, až jim ji poskytneš. Přesto těmto lidem pomáhej. Dej světu to nejlepší, co máš, a on tě na znamení díků nakopne. Dej světu to nejlepší, co ti bylo dáno, i přesto. Kniha mě příjemně naladila. Povídala jsem si o ní s panem řidičem, pozorovala jsem krajinu, která se kolem mne míhala a zaplavil mě pocit štěstí, že žiju. Že sedím v autě s velmi slušným a příjemným člověkem, že nastavuji z okýnka ruku větru a můžu se dívat na tu nádheru kolem. Na lidi, na stromy, na rybníky, které jsme míjeli jeden za druhým, hned jak jsme opustili hlavní silnici a vydali se po cestách necestách vedoucích k mému domovu. Slunce šikmo ozařovalo vodní hladinu a já si připadala jako v pohádce. V pohádce, ve které všechno dobře dopadne. Středa 23. července 2003. Je to právě 48 let, kdy jsme si s tátou řekli ano. Na náš svatební den si pamatuji, jako by to bylo včera. Psal se rok 1955. S rodiči jsem žila v domě na Karlově náměstí a na svatbu jsem se moc těšila. Věděla jsem, že rodiče mají mého nastávajícího rádi, a naopak Jirkova rodina neměla nic proti mně. Měli jsme dvě svatby, civilní a církevní. Civilní sňatek proběhl na úřadu v Praze 2. Za svědka nám šel manžel mojí nejlepší kamarádky Jiřiny Bohdalové, pan inženýr Staš a Jiřinina maminka. Jiřina zrovna filmovala, tak jí maminka zastupovala s tím, že až filmování skončí, tak dorazí a odsvědčí nám církevní sňatek. Civilní obřad proběhl důstojně. Měla jsem na sobě střízlivý kostýmek a těšila jsem se, až se převléknu do krásných bílých šatů, které jsem měla připravené do kostela. Když jsem se doma převlékala, šel Jiřinin manžel k holiči. Byl totiž v té době na vojně a chtěl být do kostela náležitě upraven. Jenomže venku ho zatkla vojenská policie, protože zapomněl zamknout nákladní auto, s nímž na naši svatbu přijel. A tak místo něho svědčila Jiřina, která opravdu všechno stihla. Obřad proběhl v modlitebně evangelické církve metodistické Věčné ulici a na hostinu jsme pak šli do hotelu Šroubek. Aby bylo vše, jak má být, po hostině jsme hned jeli na svatební cestu. No, nebylo to daleko, jenom na Kokořín. A odvezl nás tam Jiřinin manžel, kterého mezitím vojenská policie propustila. Každý rok si s tátou na ten den vzpomeneme a čím jsme spolu déle, tím jsem raději, že jsem tenkrát poslechla Jiřinu Bohdalovou, která mi Jirku vřele pro život doporučovala. Poznala, že je to pro mě ten pravý. Oslavili jsme výročí jen ve dvou, v klidu, protože větší oslavu máme naplánovanou na sobotu. To by mělo přijet pár přátel, na které se opravdu těším. Jarka Jíchová na nás ani tentokrát nezapomněla a přinesla nám obrovský dort v podobě cigarety. Dlouhou bílou roládu, na konci tmavou, což znázorňuje filtr. Neodolala jsem a hned jsem zakrojila. Dali jsme si s tátou každý kousek, zbytek jsme zabalili do ledničky, aby zbylo na naši sobotní návštěvu. Jarka je opravdu vynikající kuchařka a cigareta byla jedna báseň. Pátek 25. července 2003. Byla jsem celý den v Praze. Televize Prima pro mě poslala auto, abych se mohla spolu s Martinem Zounarem a Danielem Kopálem vyfotografovat na obálku kuchařky, kterou dala Marie dohromady podle pořadu Prima Vařečka. Já jsem do kuchařky napsala úvod a je v ní také několik mých receptů, protože jsem v tomhle příjemném pořadu Primy účinkovala. Před fotografováním si mě vzal do parády vizážista Zdeněk, který se stará také o Helenu Vondráčkovou a maloval na mě 2 hodiny. Je pravda, že jsem se pak skoro nepoznala. Nakreslil na mě docela hezký obličej a já měla co dělat, abych to vydržela. Nemám trpělivost na takové věci a jsem ráda, že jsem nikdy nebyla za krasavici a nemusela jsem takové složité líčení podstupovat. I když do mých čarodějnických rolí mě líčívali ještě déle. Fotografování bylo fajn a hned po něm mě pan řidič z Primy odvezl do Nuslí, kde jsem měla domluvený oběd s Marií Vaškem, jeho kamarádem Lukášem a Zdeňkem Troškou. Bylo sice šílené vedro, ale sedli jsme si na zahrádce, kde byl příjemný stín a bylo mi mezi nimi velice dobře. Jelikož v restauraci byla svatba, dostala jsem taky svatební polévku. Výborný vývar s játrovými knedlíčky. Dala jsem si caciky, které tady mají taky vždycky vynikající. Pak mi pan číšník doporučil báječné maso na jehle. Lehké a pikantní. Vzájemně jsme si ochutnávali a musím říct, že všechno bylo skvělé. Marie si dala musaku, taky si ji pochvalovala. Se Zdeňkem jsme si povídali o Kameňáku, respektive o moji roli. Budu hrát zelinářku a strašně se těším. Není to nijak velká role, ale je to moje první filmování po dlouhé absenci. Jsem Zdeňkovi vděčná, že na mě pamatuje. I v prvním díle Kameňáku jsem měla roli, ale natáčení jsem tehdy opravdu nebyla schopná. Teď už si na to troufám a děkuji osudu, že mi to dopřál. Hrát ve Zdeňkově filmu je pro mě nejenom radost, ale také čest. A to nepřeháním. Sobota 26. července 2003. Původně se nás mělo sejít víc, ale pár lidí se omluvilo. Nemohla přijet Marie, protože měli nějakou rodinnou oslavu, tím pádem nemohl přijet ani Vašek, protože nemá auto a chtěl se svést s ní. Omluvila se také Helenka Vondráčková s manželem, ostatní se dostavili. Přijel Mirek Ransdorf, Vojta Filip, Helena Suchá, Olga Čermáková, Lojza Žižka, Mařenka Kolářová. Všichni měli problémy dostat se k nám, protože se zrovna konala automobilová rally a skoro všechny silnice byly uzavřeny. Ale nakonec to zvládli. Udělala jsem každému turka, rozkrájela jsem bezvadný cigaretový dort, na talíře jsem nakrájela zeleninu, na stůl jsem postavila džbán s naší výbornou vodou ze studny. A pak jsme v klidu a míru seděli, povídali si o všem možném a já pak každému vyložila osud z kávové sedliny. Byla jsem ráda, že budoucnost nikdo z nich neměl tragickou. Naopak jsem všem mohla říct příjemné věci, což se nestává často. Když odjel poslední návštěvník, sedla jsem si na terasu, z jedné strany se položil Fandy, z druhé Kora, o kus dál řádil náš mourovatý kocour a do pokoje zrovna vletěla vlaštovka. Viděla jsem na tátu, jak si v pokoji pustil televizi a rozhostil se mi v duši nádherný pocit naděje. Položila jsem si dlaň na břicho, na místa, kde mám svoji rakovinu. Jak mi říkal při poslední kontrole pan doktor, je v klidu. A tak jsem jí domlouvala, aby pěkně odpočívala. Nezlobila, že spolu můžeme v pohodě žít ještě spoustu let. Řekla jsem jí, že jsem si na ně zvykla a vlastně, že mi už ani nevadí. A osudu jsem poděkovala za to, že mě ještě na tomhle nádherném světě nechal.

Místo do slovu. Tohle jsem jednou dostala spolu s dopisem a schovala jsem si to. Nejen pro sebe. Interview s Bohem. Pojď dál, řekl Bůh. Tak ty bys chtěl se mnou udělat interview. Jestli máš čas, řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl. Můj čas je věčnost. A proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat? Co tě na lidech nejvíc překvapuje? Bůh odpověděl. To, že je nudí být dětmi a tak pospíchají, aby dospěli. A když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze a pak je utrácejí za to, aby si dali zdraví zase do pořádku. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít. A že umírají, jako by nikdy nežili. Pak mě Bůh vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Já se ale ptal dál. Co bys chtěl jako rodič naučit své děti? Boha má otázka ani trochu nezarazila. Chtěl bych, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chtěl bych, aby pochopili, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chtěl bych, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne protože je lepší nebo horší než ten jiný. Chtěl bych, aby pochopili, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chtěl bych, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá naopak mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chtěl bych, aby se naučili odpouštět, a to skutkem. Chtěl bych jim dopřát poznání, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chtěl bych, aby pochopili, že za peníze si mohou koupit všechno, kromě štěstí. Chtěl bych, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví a přesto je má rád. Chtěl bych, aby věděli, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět. Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem mu také za všechno, co pro mě a mou rodinu dělá. A Bůh mi na to řekl. Kdykoliv se ptej, jsem ti k dispozici 24 hodin denně. Jen se ptej a já ti vždy odpovím. A ještě něco si pamatuj. Lidé zapomenou, co jsi řekl. Zapomenou, co jsi udělal. Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle tebe cítí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
2: Horký září?
3: Horký září, no venku.
2: Jako babí léto?
3: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
2: Babišákovo léto.
3: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
2: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
3: Ano.
2: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
3: No to je naše zbraň, Xavere.
2: To je naše zbraň.
3: To jsme my.
2: My jsme lidi práce.
3: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
2: Protože my nežijeme z dotací.
3: Jo.
2: No.
3: A měl byste nějakou domluvit?
2: No.
3: Co?
2: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
3: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
2: Vy mě nálepkujete.
3: No, jste pěkný kolaborant.
2: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
3: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
2: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
3: A neměl berly.
2: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
3: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako smutečný?
3: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
2: Jako že my jsme pozůstalí a
3: já
2: tak.
3: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
3: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
2: Je.
3: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
2: dobře, ale pane hoře.
3: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
2: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
3: No je to vohavný, no.
2: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
3: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
2: No, že bych si příště vzal jednu.
3: Vzal berlu?
2: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
3: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
2: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
3: No to je.
2: Je?
3: To je.
2: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
3: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro?
2: Guilty,
3: a k tomu se dostane.
2: Guilty pleasure? Mhm.

Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tyla Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měli doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny.
Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku a my...

0: Radio Xaver.
1: Špěl za skouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím po čase.
2: Po třech týdnech, ne po čase.
1: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany. A ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
2: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to topivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto a že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
1: Prázdniny přesunuly na léto?
2: Letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
1: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
2: Nemám slovo, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejího chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
1: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl, víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže a říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že je něco špatně. Na to se ptám.
2: Ne, to je absolutně špatně a ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta a samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
1: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii.
2: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energii na straně druhé.
1: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste

To časové zpoždění bude. Většinou se tak v literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok a půl až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme nechali, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde jedině o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně, a já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu, a rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%, a teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dál. No tak v momentu, když máme inflaci 17,5%, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: má udělat. Mandát na další několik let. To je na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2,75 bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minusila, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Zatímco Bernard se opil téměř do němoty s těmi dvěma nám i jemu nesympatickými povaleči, Keter a Kertész přijeli k statkáři Pustajovi. Jeho sídlo stálo osamoceně, daleko od vesnice, na rovině, uprostřed kukuřičných polí. Dům byl až na jakýsi komický pokus o věž přízemní. Okrově zbarvená omítka opadávala a za plotem zahrady zahlédli psy i zablácené vepře. Vypadal jako lepší selské stavení, o které se nikdo příliš nestará. Tohle je zámeček? Podívil se Keter, když se blížili. Pustaj není Pálfy ani Erdédy, usmál se soudce. Navíc je vdovec, nemá děti a miluje prasata. Salon v Pustajově domě byl ověšen velmi zaprášenými vyšívanými sametovými závěsy, jež možná obýval rozmanitý hmyz. Plátno kulečníku, který po obědě hráli, popíjejíce barack pálinku, bylo místy tak odřené a vyleštěné jako písařův loket, o dvou trhlinách nemluvě. Jen statkářův nos zářil svěží červenou barvou. A co teda s těmi cikány uděláte? Zeptal se Pustaj po skaženém karambolu, nikoli prvním. Červený nos mu zazářil nad špatně oholenou tváří. Justice má svá pravidla, je svým způsobem svatá, řekl soudce a nakřídoval si tágo. Přemýšlel, jak zasáhnout kouli koulí a vyhnout se jedné z děr, kde by koule mohla vzít špatnou faleš. Nemůžeme ji zesměšnit. Soud proběhne, souhlasil Keter. Dával si pozor, aby se jeho čisté oblečení nedostalo do kontaktu s žádným neočištěným kusem nábytku. Po pečených vepřových kolenech se zelím mu nebylo dobře a hra ho nebavila. Měl příliš malý žaludek. Vážně? Podivil se Pustaj. Všichni se přiznali, odpověděl trpaslík, až na jednoho. A kdo se nepřiznal, nebyl odsouzen. Od této chvíle se další rozsudky smrti, dodal soudce, zmírňují nanucené práce. Jeho koule se odrazila naprosto nečekaným způsobem. Uhnula totiž na mrtvolce komára, dostala opačnou faleš, než jakou zamýšlel, a dotkla se suchým třesknutím, druhé a také třetí červené koule. Pustaj zatleskal. Dobrej šťouch, řekl uznale. Práce jim neuškodí, dodal Keter, bera tágo do ruky. Budou stavět obytné domy, cikáni, které má císař tak rád, zase pro cikány. Pustaj se zamyslel. Nalil další meruňkovici. Možná by šlo zařídit, navrhl, aby ty domky postavili tady u mě. Mám málo lidí a utíkají mi. Nechtěl bych to zadarmo, pánové. Jak se vede dětkovi? Všichni věděli, že má na mysli starého barona. Mors meta malorum, odpověděl soudce. Smrt je koncem všech strastí. Baron Selméči opouštěl tento svět pomaloučku a polehoučku, jako kdyby se rozpouštěl v mlze. Ale to činil ještě 2 nebo 3 týdny, až se jednoho rána neprobudil.

Bernard měl zpozornět hned, když vstoupil do budovy s tiskárnou v Wienerbotte, a na otázku, kde je pan Pleitner, jemu neznámý člověk ve tmavé livreji odpověděl, že pan von Lichtenfels se má vrátit brzy. Bernard však byl unavený z týdnu opilství a po nepohodlné cestě utratil po hospodách téměř všechny peníze a svezl se tedy lacino s nákladem dříví a chtělo se mu spát, proto nespozornil. Prosím, podivil se jenom tomu titulu. Jaké je teď plné jméno pána? Můj pán se jmenuje Franz Pleitner Freiherr von Fichtenfels, odpověděl muž v livreji. Jak dlouho? Muž se téměř usmál. Není to dlouho, co jeho veličenstvo pána ráčilo povýšit. Máte zajímavý přízvuk, řekl Bernard. Odkud jste? Jsem z Lipska, pane, uklonil se velmi mírně sluha. Bylo vidět, že si Bernarda už zařadil a choval se k němu zdvořile, ale chladně. Znám, řekl Bernard. Možná jsem vás tam viděl, odpověděl muž nevzrušeně, když jsem pracoval u pana Ričeho v jeho tiskárně. Ach tak, kývl Bernard. Svobodný pán Pleitner von Fichtenfels dorazil asi za 2 hodiny. Bernardova přítomnost ho nijak nepřekvapila. Zavedl Bernarda do své kanceláře. Přestěhoval se do větší místnosti a nakoupil ještě zdobnější nábytek se zlaceným kováním a mnoha ozdobami. V novém mramorovém krbu hořela buková polena. Poptal se zběžně po osudu honských cikánů, pokrčil nad ním rameny a zdálo se, že se hodlá s Bernardem rozloučit. Přejete si snad ještě něco? Co říkáte mému rukopisu? V pořádku. Totiž to je slabé slovo, je to výtečně napsáno. Člověk by nevěřil, že ti cikáni mají tak zajímavé životy, že? Máte schopnosti, i když musím říci, že někdy jsou vaše věty zbytečně šroubované, což v knize nevadí, ale myslím, že noviny mají být jednodušší. Kdy začneme? S čím? Vykulil Pleitner von Fichtenfels lehounce šilhající oči. S vydáváním na pokračování, přece. O, ano, ano, to byl dobrý nápad. Začnu co nevidět vydávat na pokračování práci pana Josefa von Richtera dopis jistého Eipeldauera jeho bratranci v Kagranu. Je to velice vtipné a satirické dílko. Jeho veličenstvo cenzuru naštěstí zrušilo. Ale dohodli jsme se přece, pokusil se ještě Bernard. Pleitner von Fichtenfels se opovržlivě usmál a řekl Bernardovi, aby si raději přečetl smlouvu. Bernard už přece dostal zaplaceno. Rukopis a celý příběh teď patří jemu a jenom jemu a toliko on rozhodne o tom, kdy a jak ho případně bude publikovat. Půjdu s tím k někomu jinému, vzdoroval Bernard, ale tušil, že vzdoruje jen slabě a nadarmo. Nepůjdete, pravil Pleitner von Fichtenfels a nalil Bernardovi skleničku červeného vína. A proč ne? Napijte se, chlapče, usmíval se studeně vydavatel. Když si přečtete naši smlouvu, všimnete si, že v tom případě mi musíte náhradou zaplatit 100 000 zlatých. Neptal bych se na vašem místě ani po práci v nějakých jiných novinách. Nemělo by to moc smysl a ztrácel byste čas. Řekl bych to tak, že ve Vídni prostě pro vás žádné takové místo v novinách není. Není ani v Lipsku, Berlíně nebo v Mnichově či Praze. A to vím určitě. Bernard vypil sklenici na ex. Rozumím, odpověděl. Doufám, poplácal ho po rameni Pleitner von Fichtenfels. Leda, že byste zkusil Moskvu, tedy pokud umíte rusky. Pak natáhl nohy k ohni a přestal se o Bernarda zajímat. Bernard si maně otřel dlaní rameno, kterého se vydavatel dotkl a pak se vzdal. Stanu se nejspíše písařem, vzdychl. Nic jiného nedovedu. Pak se usmál. Vzpomínáte, zeptal se, jak jste mi kdysi říkal, že vaše noviny musí začínat tam, kde ostatní noviny končí? Vzpomínám, řekl Pleitner von Fichtenfels, na tom se nic nemění. Ale většina novin končí na záchodech, kde slouží jistému účelu, pravil Bernard.
Uvažujte o tom, navrhuji. Uklonil se a odešel. Za jiných okolností by asi na sebe a svůj vtip byl

Točí se kolo dokola a až nás smrtka zavolá, tak vytáhneme rance. Zbalíme svý tělesný ostatky, srazíme podpatky a potom dáme se do tance.

ruce smrti. Má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Pokojská v šest přijde do práce, provětrá madrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásným princi.

0: A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto prosím tě vles.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo, jo,
2: no,
1: jo.
2: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No, jo. Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Tak, krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: Had je krásný zvíře, bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
2: Hmm.
1: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ivan Noveský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, posluchačům, divákům.
0: Pane Noveský, vy jste stál u zakládání toho energetického regulačního úřadu v roce 2001, ale už řadu let předtím jste pracoval v energetice desítky let. Říkám to dobře.
1: Ano.
0: No jo, ale teď se teda ptám, k čemu jste ten úřad zakládali, když teď je tady jakási energetická krize a já teda neslyším o regulačním úřadu energetickém nikde nic, proč už dávno nezakročil, k čemu on je a jaké má pravomoce tedy?
1: No, on ty pravomoce má, ale bohužel jste položil velmi, velmi perfektní otázku a špatnému dotazovanému.
0: Já opravdu, tak vy jste stál
1: Ale nemohu za něj mluvit. Já jsem sice v roce 2001 ten úřad založil, tehdy jsme měli 48 zaměstnanců. 48 a fungovalo to, dělali jsme tehdy regulaci, dělalo se všechno. Tehdy jasně byla stanovená koncová cena. Koncová cena pro spotřebitele byla tolik a tolik korun za kilowatt hodinu. Tolik a tolik korun za kubík plynu, nebylo co řešit. Jo? Protože se to přijalo vlastně od ministerstva financí, které předtím dělalo tuhletu regulaci. Ale dneska má kolem 300 zaměstnanců ten energetický regulační úřad a já se přiznám, já o něm taky vůbec neslyším. Já nevím, jestli ho náhodou nezrušili mezi tím.
0: Co on v tom může učinit teoreticky?
1: My jsme udělali v roce 2016-2017 s paní Vitáskovou, tehdy s Vládou Štěpánem jako poradcem a s dalšíma kvalitníma odborníkama na tom úřadu, kteří většinou byli vyhozeni potom, paradoxně, tak jsme s nimi udělali tehdy takzvané indikativní ceny. Čímž jsme obešli nařízení Evropské unie, že se nesmí nikdy nic regulovat, že, jo, že to musí být všechno otevřený, free, že jo, a podobně. A poté jsme viděli, že už tehdy ty koncerny začaly navyšovat ceny. Jo, a že to začíná být celkem neřízený proces prostě snahy o debat využít toho přirozeného monopolu, protože je to přirozený monopol. To není nikdy tržní hospodářství. Ta elektřina v životě nebude v tržním hospodářství. To je prostě přirozený monopol, který se musí regulovat, anebo se vymkne, jako se vymknul teď. Teď se vymknul. To je nic jiného, že se to vymklo vlastně z kontroly státu, z kontroly všech. A my jsme tehdy udělali takzvané indikativní ceny. A těmi indikativními cenami jsme zastropovali cenu elektřiny a cenu plynu. A nikdo se neodvážil to přelíst. Jo? Sice mě to mnozí vyčítali, Pavel Janeček, že jo, Pražská plynárenská, byli jsme spolu tehdy na Kordy, bojovali jsme, ale prostě neodvážili se to přelíst a tím jsme to vlastně dokázali zastropovat. Ale tahle ta vláda nedělá nic a teď udělala takzvané zastropování, ale ještě navíc to udělala tak hloupě. Nebo nezodpovědně, že to opravdu zadlužuje Českou republiku. Já jsem zažil pana Kalouska, teďka jsem někde viděl jeho nějaký tweet, nebo to bylo na tom, kde říká, že ceny energie jsou vyřešeny a že vlastně ty lidi, kteří budou teďka 28. protestovat, takže jsou vlastně proruští trojové a něco všechno. Ne, ceny energie nejsou vyřešeny ani náhodou. Jo, naopak to prohlubuje zadlužení České republiky a dělá to další problémy. A ti lidé, kteří chodí dneska na ta náměstí, to nejsou žádný proruští terorové, to jsou lidé, kteří jsou zoufalí a kteří si uvědomují, že opravdu jsme na konci, protože nám to likviduje ekonomiku, likviduje nám to průmysl, zemědělství, všechno.
0: Jak se, pane Noveský, přihodilo, že máme nejdražší energii široko daleko? V Evropě určitě myslím.
1: My jsme bohužel, říkám bohužel, já i rád soutěžím, jako když to lze, ale jako přiznám se, mít pevné místo v cenách elektřiny pro domácnosti, jakože my jsme předehnali i Velkou Británii, my jsme předehnali všechny státy v Evropě, ne v Evropské unii, v Evropě, jsme absolutně na čele peletonu z hlediska cen elektřiny pro domácnosti, což je úplně šílené. To je takzvané Pyrrhovo vítězství, se
0: tomu
1: zdíve říkávalo.
0: Jak se to přihodilo?
1: No to je to, co jsem říkal. Vymknul se nám přirozený monopol a dneska v podstatě se obávám, že Česká republika si neřídí ČES, ale že ČES řídí Českou republiku, když mám být úplně otevřený. Zcela úplně otevřený. A tady ještě jedno obrovské riziko, které nikdo zatím si neuvědomuje. Evropská unie prohlásila, že bude zdaňovat nejlacinější zdroje energií.
0: Že bude zdaňovat?
1: Nejlacinější zdroje energií.
0: Co to má za logiku?
1: No to má šílenou logiku, protože to znamená, že nejenom, že nás tady okrádají přes burzu, přes ty ceny, přes to, ale ještě nás okrádají Evropská unie úplně neskutečným způsobem, protože my jako Česká republika máme nejlacinější zdroje energií. My dneska vyrábíme za...
0: Co by to v číslech znamenalo, pane Novický?
1: V číslech Evropská unie to spočítala, že to bude zhruba 130 miliard euro, který vybere na tomto zdanění. Poláci se z toho vyvinili, protože nejlacinější energie jsou jádro a uhlí. A Poláci mají černé uhlí, my máme v podstatě hnědé uhlí, protože u nás jede pouze jedna elektrárna Dětmarovice na černé uhlí, jinak všechno máme na hnědé uhlí. To znamená, my budeme platit tak morovatý, většinu z těch 130 miliard zatím nebyla nikde vidět čísla. Tohle je nástin, který už vyběh ven z nějakého důvodu, buď to pouštějí zkušební balónek, nebo prostě já nevím, proč
0: 130 miliard euro. Ano.
1: Se má vybrat z těchto laciných zdrojů, bez ohledu na to, za kolik se to prodává vevnitř v těch státech obyvatelstvu, a má se to přerozdělit na ty nejdražší zdroje. Čili v podstatě já se obávám, že my zase začneme dotovat, protože my jsme bohatí, tak začneme dotovat chudé Německo. Protože to má nejdražší zdroje dneska.
0: Takže je to tak, že ten, kdo to vyrábí
1: lacině,
0: tak za to zaplatí.
1: Přesně. A ten, kdo to vyrábí drahé, jako jsou Němci, tak dostane dotaci.
0: No tak vidíte, je to taková... No ale když jsme u té Evropské unie, základním principem, slyšeli jsme to roky a slyšíváme to, je volný pohyb peněz, zboží, kapitálu, osob a tak. A proč teda my máme nejdražší elektriku nebo energie, proč si jednoduše nenakoupím, když je ten volný pohyb v zemi, kde je to nejlevnější?
1: No protože nikde kolem nás za prvé elektřinu v podstatě nemají, protože nikde kolem nás nejsou žádný vývozci elektřiny, protože my jsme vývozce, my vyrábíme mnohem víc, než potřebujeme. My, když to vezmu čistého, já teda mám radši ta přesná čísla, takže my v podstatě jsme si vyrobili jenom z jaderných a z uhelných elektráren jsme si vyrobili 69,3 TWh. Jo? A spotřebovali jsme, když vezmu úplně celou spotřebu, to znamená úplně všeho, velkou odběry, obyvatelstvo, třeba domácnosti, malou odběry, jo, prostě všechno, tak spotřebujeme 61,7. Takže 61,7 jsme spotřebovali, 69,3 jsme vyrobili jenom z těch dvou zdrojů, v tom nejsou vodní elektrárny, v tom nejsou ty plynové elektrárny, protože ty my vůbec totiž nepotřebujeme, ty plynové elektrárny pouze pomáhají zvedat tu cenu, takzvanou cenu na burze, úplně nesmyslnou. A my vlastně jsme zcela soběstační. To znamená, my vůbec nepotřebujeme žádný dovoz elektřiny, my potřebujeme jenom dostat tu elektřinu do těch cen, tak jako jsme to radili vládě, dostat ji do reálných cen. A ta reálná cena opravdu je maximálně do těch 4 korun komplet všechno, sakum pedum. 4 koruny za kWh pro obyvatelstvo.
0: Teď k té vaší kandidatuře do Senátu v obvodu 28, tedy na Mělnicku, na Mělníku a okolí Neratovice, myslím, že?
1: Taky jsou tak, tam Brandýs a tak dále.
0: Tak. A co určitě teď děláte? Kampaň předvolební, hovoříte s občany, tak co vy jim slibujete těm občanům pak, když se ujmete jako senátora, budete zvolen?
1: Je to teď, nyní je to jediná možnost, jak se s tím dá něco dělat celá legálně, protože já nejsem příznivec žádných násilných řešení. Já prostě říkám ano, lidi ať se jdou protestovat, ale ne žádné násilné řešení. Já tvrdím, že teď je jediná možnost, jak se s tím dá legislativně něco udělat, jsou volby do Senátu, protože Senát má určité pravomoci, ať už teda legislativní nadání, či nějaký právo veta v podstatě a podobně. To znamená, já tam jdu kvůli energetice, s tím, že další kolegové, já tady nejsem žádný straník, ale jdu tam za právo, respekt, odbornost a za SPD, za tyhle ty dva subjekty v podstatě, který jediný se vlastně dneska ozývají proti těm nesmyslným cenám a proti tomu ožebračování obyvatel. Jo? A pokud tam budou další lidé, jakože by tam mohl být Tomáš Nielsen, jo? Paní doktorka Zelená, prostě Petr Vacek a podobně, to jsou velmi kvalitní, schopní lidé a já si myslím, že s nima dokážeme v tom Senátu opravdu pohnout s legislativou tak, aby prostě čeští občané nemohli být dál takové zoufalé okrádání a v podstatě likvidování, protože to je likvidační ty ceny.
0: No tak doufejme, že vám dopadne dobře ta vaše cesta do Senátu a že se tady příště už setkáme třeba před druhým kolem, anebo tady budu sedět se senátorem. Děkuji za to, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Já děkuji též, zdravím všechny a doufejme a modleme se za to, ať to dopadne, ať ty ceny opravdu nejsou likvidační, ať se to podaří změnit. Musí se to.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Xaver to vždycky taky vidíš.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Xaver, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
0: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
0: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě se vyhodnotý, Xaver.
0: No, to je skoro...
3: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale
3: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
3: Fialu.
0: No.
3: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
0: Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
3: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
0: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
0: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
0: Střelec.
3: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
3: Dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Už jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek a ty pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena i hned. Už není schopný prezidentování, žádají republikáni. Je to tady?
1: No, ale jako mě teda to zaráží docela tohle, že žádají republikáni, jo. Proč to chtějí? Teď ty republikáni přece musí držet palečky tomu Bidenovi, aby to doklepal až k těm volbám, protože pokud to bude tento duel, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že ten Biden to jako úplně nevyhraje, ne?
0: Tak myslím, že ukázala ta slavná debata.
1: No, slavná debata ukázala, no.
0: No a vy teda myslíte, že z hlediska taktiky anebo strategie, že to je špatný krok?
1: Toto? No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti. Jo? A doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod.

0: tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním strategem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
1: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
0: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo, to není Pekarová.
1: Není?
0: Já myslím, že ne. Prosím?
1: Predajkyně.
0: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká, byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
1: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až 1 milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
0: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je minister sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží potom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, na co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A já se teda divím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytě mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic. Jím je všechno jedno. Oni diktují. To je normálně diktát, to je fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to skritizoval nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství, což je úplně neuvěřitelné. To snad neuměli ani komunisti v 70. letech. Dokonce i taková ta vládní zmocněnkyně pro lidská práva, což

0: není úplně, oni bych jako nečekal, že se bude vymezovat vůči tady této vládě, tak ta to také kritizuje. Všichni to kritizují. A co dělá Jurečka? Neustoupil. On to prostě chce. To je normálně Fialová diktatura.
1: A nemůže to být, pane Macinko, tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě, z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
0: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a Svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady STOP 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
1: Tak, nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou zahastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda, já se přidám k panu Šebrle.
0: Vám se to jako nelíbí?
1: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo. Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech. Ale
0: to nejde vidět.
1: Já vím, no právě.
0: Ale potvrzuju.
1: Ale toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
0: No já taky ne. No.
1: Tady jako typický český sportovec.
0: No, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
1: Ať je co chce, ale já tam chci českýho Honzu, ne?
0: No jasně. No tak, ne, to je vždycky taková klasická debata jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan, no a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
1: Takže vy to vlastně berete, vy říkáte?
0: Ne, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec, pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct, no mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá. Jo?
1: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
0: No tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohle to budí emoce, tak ten Knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal Knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik za to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
1: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete určitě.
0: No to my právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit, ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba tisíce korun, jo. No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální, takže jestli to kritizují, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
1: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
0: No, protože to je jasný, tady se my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, jakou mají musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo, a to třetí, to je to S, jo, a to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny, jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dál. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jako máte uhlíkovou stopu, a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
1: multikulty,
0: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no, výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
1: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní. Tím měl na mysli tu debatu.
0: Fakt, jo.
1: Orbánův návrh na zastavení palby je správný. V České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly.
0: No.
1: Tak.
0: Tak. Já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítli poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
1: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
0: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako desítky lidí. A to jsou lidi vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Takže ve slušné společnosti, kterou zatím teda až do tohoto momentu, nebo možná do 28. října Česká republika byla, tak vždycky ten prezident, který skončil, tak potom, protože musíte to s koncem svého mandátu odevzdat, už to máte jenom propůjčeno, tak přesto vždycky došlo na to, že ten ex-prezident byl tady tímto řádem Bílého lva třeba oceněn, aby tím se stvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul, je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal, no a já si nemůžu tady, nemůžu si nerýpnout, vlastně jeden z posledních, lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece Miláček, naší vlády a Miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní, lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
1: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chcimír, co?
0: No, chcimír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to není, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně a i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. Žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
1: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
0: Státník a estrádník.
1: A nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské?
0: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení.
1: To
0: jako,
1: má symbolizovat, jsme ve válce, jo?
0: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si, vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku, nejde v oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny, nebo nahazoval ty hráze, takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá PR-ko.
1: Vůbec ne, já jenom...
0: Ale je to asi, je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže... Aha. A on tak chodí teďka všude, takže...
1: Takže je to taková, jak se říká, hezký český image.
0: Je to takový image, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo. Mm-hmm.
1: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme. Dozimetr je na scéně.
0: No, Dozimetr, no, tak... Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? Mm. To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiánčíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam těch dír je, kde se napakovat, takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů, no a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN, tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto leckdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. Mm-hmm. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, jo? Úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo? A nedovolené nakládání s drogami. Jo? Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo? Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nám blíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. My nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a,
1: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
0: A to... Já jsem řekl Vítka, aha, pardon.
1: Ne, já bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
0: ne, ale jsem myslel Ivana
1: Bartoše.
0: Ještě
1: k tomu,
0: Bartoše.
1: Tady toto je ten pan Redl. A podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu, možná no, majoritní, ne?
0: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel všeho možného.
1: Že podle fotky to je Dobračisko.
0: Jo, jako vypadá pokorně. Pokora, je takový ten úsměv, trošku šibalský. Jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde, jo. Tady ten. Mhm. Tak on tak jako divně kouká. Já mám pocit, jestli oni si nešpitají nějaký vtípky.
1: Jo.
0: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme, no. Ale 13 let v bani, ale on dostane milost.
1: Určitě.
0: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu, kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
1: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno a já se těším na příště.
0: Taky se těším na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Podtrženo, sečteno a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Neděle, a to znamená stream s hostem. Já vítám pana Pavla Janečka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pro jistotu řeknu, Pavel Janeček je odborník na energie, bývalý ředitel pražské plynárenské, muž, který se biznisem okolo energií a vůbec problematikou zabývá celý život. Dokonce jste dělal diplomku na ČEZu.
2: Jo, to je pravda, no.
1: Vidíte to. A rád bych dnes mluvil hlavně o tom, co nás čeká, protože to zajímá každého. Pane Janečku, nemůžu ale začít jinak než projevem pana premiéra Fialy, který skončil před pár minutami všude možně na internetu a v televizích. A já vám mám z toho takový rozpačitý pocit, protože jsem tam nic neslyšel. A ne, že bych měl slumený zvuk, ale nic jsem nepochopil, proč to celé bylo. Tady máme hlavní headliny, co o tom píšou média, Novinky, iDnes, ČT24, CNN, Prima, iHned. A pořád je to skoro to samé. Co jste z toho pochopil vy, z toho, co řekl premiér?
2: No, já jsem především seděl v autě, jel jsem sem k vám, měl jsem to puštěný na Radiožurnálu a pekelně pršelo. Takže jestliže pan premiér mluvil a řekl něco zásadního, tak já jsem si toho možná nevšiml kvůli tomu silnému dešti. Ale pochopil jsem z toho, že pan premiér je v jedné koalici s paní Markétou Adamovou a že nejspíš bude používat svetr i na vládní úrovni. To asi nebude fajn, protože si myslím, že k nám nebude jezdit příliš moc zahraničních delegací. To si nejsem úplně jist. Ale jinak samozřejmě jsem to poslouchal s velkým zájmem a pochopil jsem z toho, že situace je velmi vážná, přestože pan premiér se snažil národ uklidnit. Trošku jakoby snad bych zmínil, že tam bylo velká obava ze strany opozice, že myslím tím opozice parlamentní, že pan premiér toho projevu zneužije směrem k nadcházejícím komunálním volbám, ale toho jsem si nevšiml.
1: Ne, takže jsem neměl ten pocit, spíš naopak bych řekl.
2: A to je, já tohle to nemůžu posuzovat, já jenom prostě...
1: Ale několik věcí tam je, to mě zajímá. On tam zmínil například ten terminál v Nizozemsku. Oh. Že je tam, počkejte pane Janečku, nespěchejte. Že je tam zajištěná 1/3 plynu, který spotřebujeme. Ovšem, má někdo povědomost, za kolik peněz?
2: No, Xavere, já nezlobte se, ale já jsem vám chtěl skočit do řeči, protože pan premiér se nevyjádřil přesně. Totiž ona je zajištěna 1/3 kapacity toho terminálu. A to je úplně jiná disciplína, než že máte zajištěn ten plyn. To znamená, že vy máte 1/3 kapacity toho terminálu, tu odpařovací kapacitu, ale ten plyn ještě nemáte koupený. A teď je hrozně důležitý, jestli se skutečně společnosti ČEZ podaří koupit těch asi 3 miliardy kubíků v tom období třeba do... Já jsem slyšel taky pana ministra financí, že máme vlastně pohodu do 34. No a to je trošku jakoby opravdu jako odvážné tvrzení, protože na Bloombergu psali a Financial Times psal minulý týden, že Amerika bohužel nemůže jaksi zásobit a spasit Evropu s dostatkem zkapalněného zemního plynu. Stejně tak Katar, víte možná dobře, jste zaznamenal, že Německo jednalo o dodávkách katarského zemního plynu a to, že se nepodařilo. A nepodařilo se to proto, že Katařani chtěli dlouhodobý kontrakt za ony ceny, které byly v té době na burze. A to samozřejmě Německo nemohlo akceptovat, protože dlouhodobý kontrakt 15 a více let, to v podstatě z jedné pasti toho ruského plynu se dostanete do druhé pasti katarského plynu. No a tak z toho mám takové smíšené pocity, protože já se obávám, že 1/3 kapacity terminálu je opravdu něco úplně jiného, než mít nakoupen onen zemní plyn. A pak je ta další věc, za kolik ho budete mít nakoupen, a to je, aby to bylo uplatitelné pro náš průmysl a naše občany. Ale jsem klidný, protože pan premiér také zároveň řekl, že ta cena toho plynu je zastropována. Takže k tomu dodávám, aby to bylo uplatitelné taky pro náš státní rozpočet.
1: Rozumím. Hned se k tomu dostaneme, k tomu zastropování. Ale pane Janečku, ještě řekněte, on tam řekl, že ty zásobníky jsou téměř plné, nebo tak nějak to formuloval. Myslím teď zásobníky plynu. Jenže já, když mluvím s některými lidmi z vaší branže, třeba s tím panem Noveským, třeba s panem Štěpánem a jinými, oni se tak opatrně, nebo opatrně, oni často řeknou, že sice plyn v zásobníku je, ale nikdo neví, komu patří. Co je na tom pravdy?
2: No tak oni to říkají naprosto přesně. Ono totiž, my víme jediné, co víme přesně, že vláda nakoupila, a to také pan premiér zmínil, železnou zásobu, to je asi 245 milionů kubíků. Tam jenom na margo tohohle toho, já bych rád věděl, kde ten plyn je uskladněn. Jestli je uskladněn v tom, kterém zásobníku, nebo zda je to... Prostě nevím. Nevím, kde ten plyn je zásoben.
1: A nemůže to být plyn na papíře takzvaně?
2: Ano, to máte jako, když budete obchodovat se zlatem. Jo, koupíte si zlatou cihlu fyzicky, anebo si koupíte papír, kde říkáte, že ji máte. Ale pak si tam přijdete do toho trezoru banky a najednou zjistíte, že tam ta zlatá cihlička není. Já nevím, jak tohle to je udělané, ale to si myslím, že státní hmotné rezervy prostě musí mít a pan Švagr tohle pod kontrolou. Já jsem slyšel, ale to jsou fakt dohady, že ten plyn je uskladněn v zásobníku, takzvaném rychlém zásobníku v Hájích, to je taková ten standby kapacita pro Prahu, ale ten má jenom 80 milionů. To znamená, jestli pak je něco dalšího z akumulace, těžko říct, nevím. No a k těm zásobníkům, to, co říká pan Štěpán a Noveský, ale to neříkají jenom tito specialisté z skupiny Energie není luxusní zboží. Prostě my víme bezpečně, že ty zásobníky vlastní, 6 zásobníků, že vlastní německá RWE a jeden zásobník vlastní společně Gazprom s panem Komárkem Semende. A ten plyn, který je uvnitř, no tak určitě to vlastní obchodníci na území České republiky, kteří ho samozřejmě můžou prodat kamkoliv jinam, než ho exploatovat na území České republiky. Ale zase, třeba tam jsou nějaké dohody mezi vládou a těmito obchodníky, že ho prostě budou prodávat v případě nouze zde na území České republiky. Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, ale tu jistotu mít nemůžeme.
1: Pojďme vysvětlit, pane Janečku, co to vlastně je to zastropování. Protože když mě to vysvětloval fixtavě pan Noveský, a ptal jsem se na to i jednoho renomovaného ekonoma, oni vlastně vám řeknou, že ono to žádné zastropování není. Že to je vlastně dotace.
2: To je nejpřesnější výraz.
1: A to přece nic pak neřeší, ne?
2: No tak to se musíte podívat na to, co vlastně stát udělal. Mimochodem je mi poměrně teplo tady u vás z této otázky možná, protože ono mi to není... Já nevím, jestli tohle to, abyste mě nevymrazil. Ne, faktem je, že no ne, tak jako to je taky energie, že jo, tak no se jestli... musíme chovat tady pod... Ne, vážně, podívejte. Vláda rozhodla o tom, že zastropuje cenu elektrické energie na úrovni 6 korun za kilowatthodinu a 3 koruny za kilowatthodinu plyn. Ten, to znamená, ale to je jako ta hra s těmi jako věmi a podobně. Prostě to znamená, že je to zastropováno na nějakých 34 korunách za kubík. No ale to je třeba taky trojnásobek a více než trojnásobek toho, co ti lidi byli zvyklí platit. Třeba taky šestinásobek, jo? To záleží, to je strašně vysoká, mluvím o plynu teď.
1: Ano.
2: A v elektrické energii, tam je to ještě složitější, protože vlastně... Paralelně od toho vzniklo evropské řešení. A já, když jsem jel za váma, tak po tom projevu pana premiéra jsem konzultoval ještě právě toto zastropování. A faktem je, že jsem se bavil s člověkem, který je v tomto oboru jedním z největších odborníků. A ani jemu to není jasné, protože on se domníval, že prostě u nás bude jaksi kombinace i toho zastropování evropské jaksi techniky a k tomu, že bude použita ta technika česká. Protože ta evropská česká se zásadně liší v tom meritu věci zastropování u zákazníka nebo zastropování u výrobce. Evropa říká zastropování výrobce za 180 euro za megawattu a česká říká 200, ale u zákazníka. No a to je, nebo no to je, ještě jsou nějaký další poplatky, že maličko víc než 200. Ale to jsou úplně jiný přístupy. Víte, když zastropujete u výrobce, tak on v podstatě může prodat za ne více než onu stanovenou částku. Ale ta stanovená částka se určitě liší od ceny, která je na burze. A ten rozdíl říká Evropa, že zdaní. A říká, že ho zdaní 30%. Česká vláda, aby to trošku bylo jako ještě více složité, řekla, že zavede windfall tax, anebo sektorovou daň, nebo něco, protože to je ten největší, to, co já vyčítám vládě mimo jiné a vůbec tomu našemu establishmentu je, že není konzistentní ve svých názorech, že prostě mění ty jednotlivé techniky a že to je strašně nepřehledné. A teď já taky mluvím hrozně nepřehledně mimochodem. Jo, protože je to tak, že na úrovni zákazníka 200 euro, na úrovni výrobce 180 euro. A nad to zdanění v Evropě 30%, u nás 60%. To znamená, že stát v každém případě, v jednom i druhém, toto bude muset na cenu doplácet pro toho konečného spotřebitele.
1: Stát jsme my.
2: No a to jsou ty daně nebo bondy, že jo? Nic jiného stát nemá. Stát negeneruje žádné peníze. Jo? To prostě tak není. I když zase otázkou je, když stát třeba by vlastnil 100% ČEZ, tak v podstatě je to příjem do státního rozpočtu, byť je to neplánovaný. Takže jako stát jako takový v podstatě rozděluje vždycky jenom daně a ty peníze, které získá prodejem těch dluhopisů, tedy bondu. Takže víte, já vím, že to vysvětluju hrozně složitě, ale ono to prostě složité je a ten člověk se musí v tom, jakoby nemůže se v tom vyznat. Já ještě jednou říkám, že prostě představa, že stát zastropoval na úrovni 200 euro pro zákazníka a cena na burze je 500, tak ten stát bude muset kompenzovat tomu výrobci cenu mezi 200 a 500 eury. Jenže, to je katastrofa. To pak právě nemůže stačit těch 130 miliard, o kterém mluvil.
1: Já vám, no on říkal něco přes 100 miliard.
2: Já jsem to počítal a pokud by to bylo takhle, tak to jsou všecko výpočty s určitou pravděpodobností, protože my počítáme s cenou na burze, kterou neznáme. To znamená, může to být klidně 130 miliard, může to být 300 miliard, může to být taky 50 miliard. To já nevím, jak se cena plynu a elektrické energie na burze bude vyvíjet.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu, ale moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem obstinující alkoholik. Radio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a nakolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České

0: televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
0: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu A Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie, a tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
1: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu. A my vlastně nemáme vůbec žádný žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
0: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku, průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie tam má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
0: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no, na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

pokaždý, když se jdu opít, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastný ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít.

a ta je napsaná na dně čpánku je. A pak když se, pane bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok, tak se mi svět v pořádku bejt zdá. Když se pak ráno vracím domů,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spat svířený prach, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat svířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný

0: podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva natěšení. Cíle, už je to tady, pane docente, cíle českého předsednictví Evropské unie. Evropa nesmí zapomenout na Ukrajinu, zdůrazňuje Lipavský. Já nevím, jestli to je úplně dobrý cíl.
1: No, my vlastně jakoby ukazujeme, že my jsme ve vleku vlastně jako polsko-ukrajinské politiky, čili žádný svůj plán pro to předsednictví nemáme, který bychom jako jasně deklarovali. Celý ty loga, tak co jsou, tak jsou takový o ničem. Ne, že by to bylo ošklivý ty obrázky, ale prostě nemáme nějaký jasný cíl, jo, že bychom třeba řekli, rozvolníme Evropu, nebo víc spojíme Evropu, uděláme, já nevím, řízneme do administrativních nesmyslných opatření, prostě něco, co je důležitý. My, samozřejmě na Ukrajinu asi těžko zapomene Evropa, protože přesto naše předsednictví buď ta válka bude, nebo to bude nějak ještě se Ukrajina zpamatovávat, ale samozřejmě my jako hrozně rozdáváme, jsme zadlužený, máme inflaci, to znamená, já nemám nic proti tomu, když naše vláda udělá 100 miliard přebytek a řekne, hele, nějak jsme se rozhodli, máme na to mandát, že ze 100 miliard 90 miliard dáme Ukrajině, jo. Ale tady lítají 100 miliardy eur, to znamená 100 miliard euro, 200 miliard eur. Ukrajina potřebuje obrovský peníze každý měsíc, aby se vůbec bazálně jako zafinancovala. My říkáme, že patří do EU, to znamená, že těch peněz tam musí 10x tolik, protože se musí vytvořit instituce, musí se udělat věci a tak dále, a tak dále. A jenom prostě nikdo nepočítá, z čeho to je. Já z toho mám jako strach, ne že bych byl lakomej, ale že tu Ukrajinu časem jako z něho uděláme nepřítele Evropy, jako jsme udělali z Turecka. Že jsme tomu Turecku pořád mazali med kolem huby, říkali jsme, tohle musíte, tamto musíte. A když ty Turci už měli hodně splněno, ne všechno, ale hodně splněno, tak jsme jim řekli, hele, vy jste stejně nějaký jiný.
0: A
1: to Turecko je dneska, no já nevím, já si myslím, že my jako si třeba jako řadu věcí jako vidíme na Turcích jinak, protože mají jinou barvu pleti a tak dále, ale mně to přijde, jestli to není jako třeba ta ekonomika tam jako mnohem líp nastartovaná než na celé Ukrajině, podle čísel evidentně ano, teda dřív, jo. Teď kam se dostali tím, že tam přišel prostě ten populismus a tak dále, je strašný, ale jinak to byl docela jako tygr v té době, když jsme se bavili s Tureckem, všechno krásně rostlo. A musíme se na to dívat z pohledu názoru, čemu říkáme, ano, my máme rádi ty Ukrajince, protože jsou tady laciná pracovní síla. Ale to ty Němci taky, že jo. Ty říkají, my tady máme 3 miliony Turků, bezvadný. čili musíme se na to dívat jejich pohledem.
0: No a teď se pořád mluví o tom, o té Ukrajině uvnitř Evropské unie. Dokonce sám prezident řekl, že už tak napůl vlastně jsou součástí před pár týdny. Ale vy byste chtěl mít, pane docente, společnou kasu, společní hranice s Ukrajinou?
1: Já bych chtěl, aby jsme měli právní stát v České republice, to zdaleka nemáme. A chtěl bych, aby ta Evropská unie dodržovala svý pravidla, včetně třeba toho, že ty schodky budou nějak omezený a teda. Čili my jsme si dali spoustu úžasných pravidel jako Evropská unie a prakticky nic nedodržujeme. Mimochodem, tohle je takový, že Evropský parlament už vlastně odhlasoval, že tam jsou. On taky odhlasoval, že už nejde plyn z Ruska sem, no. Ale vlastně je to pro legraci všem. Čili je takový divný pohled na tu Evropskou unii. A já myslím, že prostě jedna věc je, že je válka na Ukrajině, pomáhat lidem. Jestli chceme bojovat s Ruskem, budeme bojovat s Ruskem. To jsou nějaké jedny věci. A pak druhá věc je, jestli ta Ukrajina splnila určitý věci. A mimochodem, já myslím, že velká část, kde můžeme pomoct Ukrajině, že splní ty domácí úkoly, ne. Že jim řekneme, hele, jako musí být taková vláda práva, musí být takové věci. A oni se o to budou snažit. A když jim řekneme, hele, protože jste Ukrajina a prostě krásný projev měl váš prezident, tak nic nemusí být, nic nemusíte plnit, nic nemusíte dělat. Jo, tak to prostě je absurdní a taky se to musí jako spočítat, ale jako když se stane, že teďka všichni budeme říkat, jste kandidátská země, uděláme třeba kandidátskou zemi, začnou být různý takové věci a pak najednou řekneme ne. Jo, tak najednou můžeme zjistit, že ta Ukrajina třeba bude víc kamarád s Ruskem než s Evropskou unií. Vemte si, jak se neměli Američani rádi s Araby, a teď se to otočilo s Ruskem a najednou největší kamarádi jsou Saudská Arábie a Usáma bin Ládin nezapomenout, to byla nevýznamná historka, že?
0: Jedeme dál. Klíčové výbory Evropského parlamentu odmítli označit jádro a plyn za čisté zdroje. Tak co by chtěli?
1: No tak to slovo čistý zdroj je absurdní, že jo? Čili jestli se bavíme o tom hrozivém CO2, tak všichni víme, že to je jedna z nejlepších možností jaderná energetika. Jestli se bavíme, že je nějaká úžasná, bezodpadová, no tak to není, jo? A musíme si říct, jak to vlastně celý je. Ukazuje se, že prostě bohužel vyhrává lobbyismus a politika. Já tam jezdím často do toho Bruselu, takže úplně to vím, to není nějaký spiknutí zlejch lidí, to je prostě, že tam jezdí právníci ze všech zemí, ty si dělají věci furt složitý, jako právníci to dělají si to pro sebe a kdokoliv jako řekne, že něco se má zařídit, tak oni to vlastně zařídí, začnou to procesovat a ty země jsou od toho daleko, pak vždycky jsou nějaký ty noční meetingy, kde to nakonec jako všichni nějak vstřebají, odsouhlasej. Jako samozřejmě jsme se učili, já té legrace jsem šel za komunistů. Když jsem šel na medicínu, tak byla otázka z všeobecného přehledu a já dostal otázku, co to je skleníkový plyn a musel jsem vyprávět o CO2 dávno za komunistů a že to Československo jako jde do toho jako hlavou a že my nahradíme ty tepelné elektrárny uhelný jadernýma, kde všude budou a že budou přímo topy elektrický a možná budou elektroauta. Tohle jsem jako musel říkat, to mě zajímá na medicínu v 80. letech, takže jako fyzikálně víme, že prostě to jádro je řešení, jestli jsou to velký zdroje, malý zdroje, to je detail. Tohle je prostě ryzí politika. Česká republika vyrábí elektřinu v tuhle chvíli z plynu, z uhlí a z jádra. Čili jinými slovy, oni říkají, vypněte to.
0: Rozumím tomu, no. Je to, ale nerozumím.
1: Ne, tak my to můžeme vypnout, můžeme se vrátit do jeskyní, nevím, jestli to, jo, bude to už zřetelný, my prostě nemáme alternativu, to prostě tady se nebavíme, jestli je to dobře nebo špatně, prostě nejde, jo. Samozřejmě můžeme si říct, že Českou republiku zaplníme, že je úžasně ekologický, vždycky říkají Němci ty větrníky, že když přijdete do Německa, mi to nepřijde úplně vrchol ekologie, ale okej. Ale nám tady prostě tolik nefouká, nemáme tady Severní moře, takže my jsme se museli jako vypnout jako Česká republika.
0: Nemocnicím zůstaly z minulých dvou let desítky miliard navíc, pane docente, desítky miliard. Upozorňuje Svaz zdravotních pojišťoven. Je to možné?
1: Ano, celý ten COVID byl vlastně řízený vlastně incestem, to znamená, vlastně nemocnice patří ministerstvu zdravotnictví a krajům a ty zároveň o všem rozhodovali. Takže se všechno vždycky nastavovalo tak, aby ty peníze byly hlavně v těch nemocnicích. Že? A pamatujete si, veškeré debaty nebyly o tom, jestli ty lidi přežijou, což by bylo před nemocniční péčí. A ta debata byla, aby se nám nepřetížily ty nemocnice. Ano. A celý to bylo pořád o penězích do nemocnice. Tam ležel pacient s nějakým blbým jiným zánětem plic, ten byl zaplacený málo, ale COVID. To byly speciální příplatky. No a výsledkem je, že dneska i nemocnice, o kterých už jsme všichni doufali, že zkrachují. Už jsme se těšili, až to skončí. Protože o nich v tom zdravotnictví není vysoký mínění, tak ty na konci loňského roku nevěděli, co si dřív koupit. Jo? Čili všechny dluhy smazaný, odlužený, spousta peněz. Jenomže samozřejmě něčí zisky, něčí ztráta, takže my třeba ve stomatologii jsme klesli gynekologové. Příští rok my víme, že když odečtu inflaci, budeme mít na stomatologii o 10% míň. To znamená, lidi říkají, není zubní lékař na pojišťovnu. A teď ho chce víc lidí, protože nemají peníze. Ty, co si to dřív platili, no tak dneska to chtějí mít na pojišťovnu, protože prostě nemají peníze, a potom se zaplatí energie. No tak těch stomatologů na pojišťovnu bude ještě méně, protože zase my jsme se domlouvali všichni, jak si ty peníze rozdělíme. A ty nemocnice řekli, ty peníze, co vám mají stačit ty procenta, tak to je pro nás málo. My zase chceme víc než vy. A protože ministerstvo nás vlastní, tak my to dostaneme. Takže tak to prostě je. No. Takže lidi, co je bolí zub, tak si musí vzpomenout, že měli zadarmo PCR test, aby mohli do restaurace, absurdní zpětně. No a dneska ty peníze jsou v té jedné z nejhorších sítí nemocnic, to je jistě dobrý, když přijde nějaká katastrofa, ale já myslím, že by mělo být oddělený jako v civilizovaných zemích legislativa, ministerstvo zdravotnictví od nějakého holdingu třeba fakultních nemocnic. Ty fakultní nemocnice všude jsou univerzitní nemocnice a pak najednou ten systém funguje líp. Takhle je to tak, že kdybyste v radě, že jo, český televize, no tak kdybyste jako měl ty peníze a zájem tomu, tak vždycky jako komu pošleme ty peníze? Český televizi nebo Nově?
0: Rozumím tomu. To je teď citlivá otázka. To je všechno, pan docente.
1: Už?
0: No.
1: Tak to ještě něco musíte vymyslet, to je mi líto, to uteklo strašně rychle.
0: To já vymyslím lehce, to téma. Ale mám na vás ještě jeden dotaz, což je ten Volodymyr Zelenský a jeho projev v parlamentu. Jestli máte ještě 3 minuty času,
1: no,
0: tak já bych byl rád, kdybychom si to řekli ve vedlejší místnosti v rádiu Xaver.
1: Tak Klidně, rád, tak jo. To je dobrý, protože já jsem, jak chodím, tak tolik neposlouchám rádio, tak aspoň v něm budu mluvit.
0: Aspoň uvidíte, jak to tam vypadá, protože je z Brusunové. Těším se na příště a jdeme do rádia Xaver na shledanou.
1: Těším se, krásné leto všem.
0: Naším hostem byl Roman.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
1: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
0: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
0: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
1: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
0: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
1: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně

0: A slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: Ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi my nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí. Je z vajec divokých. Všechno řeší náš Frankie. Pěstí útokem. Stejný je to celý léta. Já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, že Frankie má trouble a pech. Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou

pak se šlápnul jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volá Frankie.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Bude-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
2: Ano.
1: Bude to záležet na různých věcech, tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
2: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě, ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.

0: Obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů
1: No a dobře, že
0: a
1: vás vyslechnou.
0: přísahy. Někdy mě vyslechnou, já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby sestavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
0: A
1: a
0: přísaha.
1: přísaha.
0: Přesně stejně,
1: A
0: jako to
1: nemělo to
0: bylo.
1: už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
0: Mělo, mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata, ať.
0: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně,
1: Ano, koncem července myslím,
0: nebo
1: že
0: necelých
1: by
0: už
1: měly být
0: 14 dní.
1: odevzdány
0: Tak já
1: kandidátky.
0: teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo Zrádci, hanba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
0: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie. A oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je. Jak to říct? No, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. Že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž
1: Myslíte,
0: to
1: že tam je
0: kritérium.
1: nějaká zhrzenost třeba?
0: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli. Jo? Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice. Stačilo.
0: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: Takže
0: se
1: byste to
0: domluvili.
1: samé použil i tady v tom případě.
0: Ano, samozřejmě, Protože pokud na konci budou zvolení

0: Kandidáti za obě ty skupiny budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před
1: To už začalo.
0: dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale
1: Jo.
0: byli to lídři, kteří
1: Třeba?
0: mávli ruk.
1: Jmenujte.
0: Ne, nebudou, jsou všichni pryč,
1: Nebuďte slušný.
0: právem jsou všichni pryč, no prostě oni to se děje v leckteré politické straně, ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak. Tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: Už vás nechám mluvit.
0: chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teď nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprosná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy států, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách dluhů. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka a dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, že zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na
1: Tak.
0: F a dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanáze a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo?
1: U některých.
0: No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem Novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten Novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není Novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch Novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
0: že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku? To,
0: no jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
0: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. K kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo, jo? To by bylo něco jako 3-10, odhaduju, tak přibližně, ne 6-10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasně.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma. Vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: i panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se
1: užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pane prezidente, díl 25. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Abych měl klidné spaní, pane prezidente, je možné vyloučit, že...
1: Někoho vyloučit chcete?
0: Já to jenom dokončím. To bych možná chtěl vyloučit z dopravy, jak se říká, ale já pořád jsem u toho obřího schodku rozpočtového. Je možné vyloučit to, že toto je věc, kterou někdo organizuje schválně?
1: To není moje karta. Že říkám, že to vyhovuje státu vždycky. To je jasné. Nemyslím si, že někde se nějaký skřítek v tom státu, který říká, udělejme větší inflaci a bude to dobře. Ono tak není. Tomu státu to vyhovuje de facto. Ono mu to nejenže nevadí, ono mu to ten státní dluh snižuje, který by jinak
0: to je,
1: složitě...
0: Ale ten schodek mu nevyhovuje přece.
1: Schodek mu nevyhovuje, ale schodek, když bude splácen inflací poškozenými penězi, no tak je to pro něj daleko lepší. Ale ten schodek on platit nebude. Žádný na paní ministryně Langšádlová nebo ministryně, já nevím, jak se jmenujou všechny, Hubáčková už není, teď
0: už není,
1: skončila.
0: Hubáčková už není.
1: No tak to nebude platit z ničeho, že? To bude platit daňový poplatník.
0: S tím
1: další generací.
0: Ruku v ruce jde debata, kterou jsme také pozorovali v médiích před pár dny, a to je to zvyšování platů politiků. Mnozí občané to považují za víc než drzost, se říká chucpe odborně, jestli se nemýlím. A nejsou s tím spokojeni, zatímco politici tedy v této věci moudře mlčí a dokonce někteří z nich řekli, že by to neměli být politici, kdo jim budou určovat mzdy.
1: Tak já souhlasím, že pro politika je, jestli není naprosto darebným člověkem, a to řada z nich určitě je, tak pro politika to, že musí nakonec na zasedání vlády hlasovat o tom, kolik budou platy těch či o něch, to znamená jich samotných nebo v parlamentu. Pro drtivou většinu z nich to není milá událost. Ty by byly, řada z nich by byla šťastná, kdyby to dělat prostě nemusela. Byli by šťastní, kdyby to někdo určil za ně. Ale proto jsou to politici, že v té zemi už nikoho jiného nad nimi soudcího prostě nemáme. Žádného diktátora, který by tohle mohl dělat, prostě nemáme. Naštěstí tedy. Takže ty politici musí cudně říkat, že si tolik nezaslouží a že by bylo lepší, kdyby se na dlouhou dobu řeklo, že stop platům politikům. Já tomu rozumím. Problém prostě.
0: Problém.
1: Kdo jiný, v každé zemi.
0: A kdo jiný by mohl určovat plat politiků?
1: Nikdo jiný než sami politici. To je právě to.
0: Já jsem se k tomu chtěl hrdě přihlásit. Že to klidně
1: byste
0: vezmu na svá bedra.
1: To by bylo bez vandek. Já myslím, zkusme to dát jako návrh zákona, že vy byste spravedlivě se díval, jak rostou mzdy všech lidí a k tomu přiřadil
0: též odměny bych rozděloval.
1: Odměny,
0: tak, pane prezidente, vy máte před sebou novou knihu. Cítím, že z ní máte radost, protože jste ji tak pyšně přinesl. Konec Československa, 30 let od Willy Tugendhat. To je novinka z tohoto týdne, myslím.
1: To není novinka tohoto týdne, to je novinka dnešního rána. Já jsem tu knížku dostal někdy v 10 hodin ráno a už se mi stačil prolítnout. Je to knížka, kterou jsme připravili, když se rozhořeli letos kolem Willy Tugendhat debaty, jak to všechno bylo, nebylo a tak dále. Tak jsme usoudili v institutu, že my, kteří jsme to prožili, nejenom já, ale kolega Weigl, který byl od roku 90 nedaleko mě, kolega Jakl, který byl také blízko, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady několik našich textů a vznikla tadyhle ta hezká knížečka. Doporučuji opravdu každému, aby si sehnal, koupil. Já myslím, že to je překvapivé, přesvědčivé. Já považuji za, nebudu citovat své texty, ale myslím, že jsou dokonalé ty texty toho kolegy Jakla a kolegy Weigla. A možná úplně hlavní teze, která z toho mě bije do očí, a Weigl říká něco podobného, ale ten Jaklův název je Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo. To je teze, kterou my musíme bušit do našeho veřejného povědomí. Prostě v momentu toho zpověstného sezení s Mečiarem pod tímto stromem, který už museli, nevím, jestli museli, ale v každém případě zbourali, tak to už byla ta federace dávno ztracená, to už byla dávno pase. Náš úkol byl jen a jedině zařídit, aby to rozdělení bylo klidné, přátelské, co nejspravedlivější, aby na tom co nejméně lidí bylo tím poškozeno a tak dále. A to já myslím, že tady v těch textech Jaklových, Weiglových i mých v podstatě se důsledně říká, vysvětluje, a jestli někdo, já skoro si myslím, že to každý ví, ale jestli to někdo opravdu neví, tak ať si to prosím vás přečte, určitě to na našem webu našeho institutu najde, jak si tu knížku objednat.
0: Takže na stránkách Institutu Václava Klause to je k dispozici. Určitě. Tak zítra máme, pane prezidente, ten státní svátek. Co to znamená?
1: Ten státní svátek,
0: no, 28. října. Co to znamená pro vás vnitřně a co to znamená pro vás fyzicky, co všechno zítra zvládnete? Ale pojďme prvně od té vnitřní věci. Jak to prožíváte? Protože přeci jenom je to významná věc.
1: Tak zaprvé pro mě je to svátek. Pro mě je to nejvýznamnější z našich svátků. Ano, v tu chvíli došlo k obnovení naší, nebo znovu vytvoření naší státnosti po staletích neexistence této státnosti. Revoluční moment. Prostě nesporný přelom, změna, zásadní posun někam jinam. Takže je to oprávněně náš hlavní svátek. Mě strašně zlobí, když čtu dopředu, ale já myslím, že k tomu prezident Zeman přidal své zavínění. Když čtu už týden běží na České televizi reklama, že zítra večer v 8 hodin bude probíhat ve Vladislavském sále udělování medailí. A já křičím, dupám, zlobím se. To přeci není udělování medailí. Udělování medailí je malá prkotina výročí státního svátku. Zeman to přetočil na udělování medailí. Pro mě a všechny předchozí prezidenty to byl státní svátek a pokus něco zásadního k tomu výročí říci v době, jak se měnila doba. Proto bylo leckdy možné říci něco jiného. Udělování medaile byla doplňková věc. Zeman, který nepronáší projevy a jenom komentuje něco sem tam, tak ten z toho udělal udělování medaile a ta Česká televize na to skočí. Tak zaprvé tohle mě strašně popusuje. Já bych si přál zásadní projev prezidenta republiky k tomu. Já jsem se o něj pokoušel, já myslím, že Václav Havel se o něj pokoušel. To byly pro nás pro oba zásadní projevy, které jsme měsíce promýšleli a připravovali. Teď to zmizelo, teď nezní tady nějaké zásadní slovo. Takže říci, že tím si vzpomenem na toho či onoho, kdo by si to ještě zasloužil. A já vím, že jak plyne čas nejen od toho roku 1918, to už nejsou pamětníci, ale jak plyne čas od těch velkých historických přelomů, no tak ono, je to strašně obtížné vybírat ty vyznamenané. Já vím, že se to, a vždycky jsem říkal, že se to snadno vybíralo Václavu Havlovi, ta najednou byla mezera toho komunismu a byla šance těm, kteří by si to byli bývali, zasloužili a nedostali to v těch 40 letech toho komunismu, tak se to snadno dohánělo. Za mě už to bylo složitější, a teď je to samozřejmě horší. Já jsem zásadně proti vyzobávání někoho, kdo by si to ještě eventuálně mohl zasloužit, kdo prostě je neznámá, neviditelná figurka, kdo to Zemanovo vyznamenávání dávno mrtvých, dávno neexistujících, je Zemanovo vyznamenání cizinců. Já jsem žádnému cizinci za 10 let svého prezidentování 28. října nedal žádný řád České republiky. Já si myslím, že to je náš svátek a nám se má dávat. Já jsem vůbec odmítal dávat cizincům, já myslím, že někdo v Tramtárii a na Ukrajině zaslouží ukrajinský řád, ale nezaslouží řád český prostě. Takže já jsem proti tomu vyznamenání. Někoho, kdo má nějakou přímou souvislost s naší zemí. Já vím, že to samozřejmě porušovali nejrůznější prezidenti. Nechci jmenovat jenom slavné komunistické prezidenty, kteří dali nejvyšší státní vyznamenání k jakému šéfovi komunistické strany na světě, ale já vím, myslím, že by se dali najít případy i za první republiky, kdy ten Masaryk dal slavně Mussolinimu třeba a tak dále. No a čili je to náš řád a patří do našich rukou a prostě já zásadně protestuji pro to, aby se obdarovávali. Já jsem za celých těch 10 asi 4krát dal někomu ze sousedních 4 prezidentů. Sousedních 4 zemí, kdy už to bylo naprosto neúnosné. Oni rozhodli, že mě udělí řád a jako bylo tak jako očekáváno, že já udělám protitah a já jsem se bránil a říkal jsem, že ne to a tak. Já jsem 4 kolem dal nakonec tento řád, ale ne 28. října. Ne, to bylo při státní návštěvě Polska, při státní návštěvě Rakouska, ale ne 28. října, to je naše oslava a tam by se takhle ty řády měly dávat.
0: Tuším, že zítra mimo jiné dostane řád ukrajinský pan Zelenský a to by byla výjimka?
1: Pro mě by to výjimka nebyla, já myslím, že ukrajinský řád si určitě zaslouží a ukrajinští poslanci mu ho určitě dají, ale český, nevím.
0: Pokud vím, vy budete mít projev v Míčovně Pražského hradu zítra někdy v dopoledních hodinách.
1: V poledne.
0: Už ho máte promyšlený a pokud by tam byla nějaká důležitá věc, o které budete hovořit, mohl byste aspoň částečně říct, čeho se bude týkat?
1: Vy šikovní lidi, když budete zítra ve 12 pronášet důležitý projev, tak vy se tomu začnete věnovat v 11.20 a za tu chviličku si připravíte a sesumírujete všechny zásadní věty. Hloupější lidé mého typu to samozřejmě píšou, už 2 týdny si to promýšlí, už doplňují, každý večer si to vemou domů, přidají tam, změní tam pár vět, opraví formulace, tady se to nerýmuje, tak se tam přidá něco jiného, dají to přečíst kolegů v práci, jestli nenamítají zásadně a tak dále. Na to já už dělám nejméně 14 dní každý den.
0: Takže vypichněte jednu věc. Co tam bude?
1: Nevím, já to svou nemám teda, ale já bych vám to rád prozradil, ale nevím, tak já zaprvé ten můj projev v každém případě zdůrazňuje jeden moment, že to sice není projev, který by měl vyhlašovat blbou náladu, ale je to projev, který řekne, že i když v těch 104 letech podobných projevů a výročí. Jsme to slavili v různých situacích, v různých momentech, v různých náladách. Tak přesto, a byly hrozné, někdy vůbec nebyly možné oslavy, konec konců oslavy nebyly ani v covidové éře, tak mimochodem, jak ukazovalo to, o čem jsme teď mluvili, tak přesto jsme něco mohli slavit. A tentokrát můžeme to slavit, že jo? Není žádný absolutní zákaz, ale já myslím, že jsme, a to je jedna z mých zásadních tezí, že teď to pravděpodobně oslavujeme v nejnepříjemnější, v nejhorší chvíli našeho polistopadového období. To je teze číslo jedna, jak já to cítím. My jsme v takové situaci od roku 90 nebyli. Tenkrát, já nemluvím o dobré či blbé náladě, ale tenkrát byla pozitivní expektace, radost, šance do budoucna, příležitost něco dělat. Teď je krize, inflace, špatná nálada opravdu. A ne, že by někdo vyhlásil, ale to je moje základní teze a já bych si velmi přál, aby si lidé, kteří jsou zodpovědní za naší zemi a za naší budoucnost, aby prostě se k tomu přiznali a připojili a řekli, teď jsme v této situaci a teď je třeba udělat změnu, jít dál a tak dále. V tisících jedna věcí od dalšího budování obřích deficitů státního rozpočtu počínaje po já nevím, co ještě. Takže o tom je ten můj pár minutový projev, protože já vím, že posluchači neposlechnou víc než tak 7 minut nebo něco takového, tak je skutečně krátký. Proto každá ta věta je vyčištěná. Budu určitě dneska určitě škrtat adjektiva. Rozumím. Aby byl o kousek ještě kratší.
0: Ještě mě zajímá váš osobní názor na jednu věc, kterou takový fenomén v posledních týdnech, nevím, jestli to sledujete v médiích, která různí aktivisté poškozují například umělecká díla, velmi drahá a vzácná, a přilepí se vždycky někam. A já to, pane prezidente, v tom svém jednoduchém uvažování pořád neumím pochopit.
1: Já myslím, že jestli jsou tady nějaký majitelé a výrobci kvalitních lepidel, tak já myslím, že já bych jim poradil, aby těmhle těm lidem dali svá nejkvalitnější lepidla, aby když se přiletí, aby už se nedali nikdy odlepit, aby už tam navždy museli zůstat. To by byl správný trest.
0: Já přemýšlím, kam se mám jít já přilepit.
1: No, kde by vás všichni viděli.
0: Co mám polít?
1: A máte tolik toho lepidla, aby...
0: Seženu, pane prezidente. Vede to někam? Jsou aktivity tohoto druhu k něčemu?
1: Prostě samozřejmě, že ne. Neváte mě zavádějící otázky, o kterých víte, že na ně mohu odpovědět ten jedním jediným způsobem. Vždycky to byl nějaký blázen, který chtěl tu v Louvru, tu někde jinde poškodit nějaké umělecké dílo, že si to zrovna teď narůstá. Ano, že ta doba je bláznivá a všichni mimořádně šílení lidé dostávají zdánlivě podporu, protože si na sociálních sítích najdou svou malou bublinku lidí, kteří jim zuřivě tleskají a kteří je v tom podněcují a oni si myslí, že ta bublina je dostatečně velká a že vlastně to je veřejnost a to je názor lidí a tak dále. A tahle ta popletenost, která nikdy nedosáhla takových rozměrů jako teď, té se já opravdu děsím a nevím, co mám říkat svým synům, už ne, ty tomu rozumějí, ale vnoučatům.
0: Ještě jedna krátká věc. Už je několik týdnů po komunálních volbách a hlavní město Praha ještě nemá vládnoucí koalici. Údajně je to tak, že vedení ODSky tlačí na ty pražské politiky, aby byla jaksi koalice na vládním půdorysu. Tedy s Piráty, ti jsou dnes svázaní s panem Čižinským a Praha sobě. Zatímco to vypadá tak, že někteří členové té spolu by rádi vládli s hnutím ANO. Jak myslíte, že to dopadne a máte pochopení a pro ten krok vedení spolu?
1: Dopadne? Ne, já si myslím, že ty volby, to je jedna ze součástí také toho mého projevu zítřejšího, prostě je rozpad politického systému, rozpad politických stran a náhražkou toho rozpadu politických stran jsou modely trojkoalic, pětikoalic, šestikoalic, dokonce někde jsem objevil v nějakém krajském městě. Ale přeci vytváření koalic, často i předvolebních koalic, není nic jiného, než co jsme nenáviděli za komunismu, a to byl systém Národní fronty. Prostě to bylo, že nebojují jednotlivé strany o své místo na slunci, nepřichází se svými konkrétními návrhy. Prostě to je zamotání toho celého systému. Takže jestli v Praze nakonec bude vyhrávat pětikoalice nebo šestikoalice, je to beznadějné v každém případě.
0: 25. díl, pane prezidente, právě končí a já se těším na 26.
1: To bude kolem 17. listopadu, to bude další výročí.
0: Těším se, pane prezidente. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte,
2: a tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit, já dokončím tu otázku.

0: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že, ta, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
0: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si ho přečet, abych s tím taky
1: nesluší. A to vám nesluší?
0: Ne, vůbec. Já o to se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě to také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
0: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, to,
1: ale to je jedno.
0: To je jedno. 162. No,
1: je to jedno.
0: I kdyby to
1: říkáme velmi
0: jedno to,
1: vulgárně. Jedno to
0: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, co se, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Aláh Akbara a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká pravda? Vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily, podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2 a měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teď v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa,
1: to
0: jo, je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
1: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít jet...
0: Vysvětlím.
1: Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, zatímco letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun a kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekl, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města a řeknu si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček podobně, jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat, my říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme velké úspory, že to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho říkáme to ekonomický model, že tady přichází ta 1000 koruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jak přichází řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny. My do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce. Že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. krize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém platit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velké řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3 500, ale jenom ta 1 000 korun, že mají 2 500 od nás jako bonus.
0: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jaksi uvolnit té pražské dopravě, je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
1: Zaparkuje na okraji města. To je s tím je...
0: Třeba i tak. Ano. To je ten hlavní důvod.
1: Ano.
0: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
1: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
0: Tak jak tak jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa, má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor. Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i v této věci Pražanům?
1: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
0: To, co loni zaplatili za plyn?
1: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme,
0: to mě vysvětlete, já tomu pořád nerozumím.
1: Ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
0: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 000.
1: Zaplatil jste 13 000 za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 000 vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
0: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
1: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. My jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdou ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
0: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha se zadluží za vás?
1: Zase to dá říct, ano. Nemusíte zadlužovat vy, Praha se zadluží, Praha to zvládne.
0: Mm-hmm. No a teď ještě, prosím, existují ve vašich očích, tedy člověka, který rozumí ekonomice, analytika, některé ryze zbytné výdaje, které toto město platí a vy je třeba považujete za zbytečné, nebo šlo by tam nějakým způsobem něco ořezat, co myslíte?
1: Těch výdajů je ohromné množství. Praha má rozpočet plný grantů. ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
0: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
1: No, to by měly být, ale víme, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise a to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard, ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
0: Máme přece ten rozklikávací rozpočet.
1: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávající zastupitelů nevede dostatečně dobře.
0: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
1: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. Takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho spoření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikává. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je to spravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte. Mm-hmm.

s některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xav.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
2: Monte Cristo, Kuba?
3: Mhm.
2: To jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel.

0: nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový
1: sever. Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny
0: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
0: já
1: čáru.
0: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země paní Danuší.
1: Ano. A udělá mě demarkační...
0: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
0: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
0: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
0: Víte, jak se mu říká dneska Ksever?
1: Nevím.
0: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
0: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
0: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksever, no, tak
1: kdo osvobozoval Berlín?
0: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
0: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksever. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak...
1: Tak tady
0: všichni
1: je...
0: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky...
0: krásně. Tady to opravdu
1: pane Holče, ale nezlešťuje. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
0: Počkej tady, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
0: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
0: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
0: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
0: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
0: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
0: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
0: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
0: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
0: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče, táta přinese Coca-Colu.
0: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty... Happy Meal.
0: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
0: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to,
0: no,
1: je, tak to je Happy Meal.
0: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
0: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
0: To nemohl být historik.
1: Ne?
0: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Folčas?
0: A to není úplně historik. I když

0: teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
0: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
0: Je to možný, Xavre?
1: Já to mám naplánovaný.
0: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
0: Jo.
1: Ve vozidle.
0: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
0: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
0: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
0: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demarkačka.
0: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
0: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
0: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
0: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
0: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
0: může podléhat prostě narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
0: Vy jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
0: No a počkejte, a proklepnul lepší, jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
0: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
0: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
0: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
0: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
0: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco. Tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka. A teď je v rozpacích.
0: Motoristů?
1: No, před volbama.
0: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
0: No, vy mu vyplňujete lístek, ne? Volební.
1: Já mu vyplňuji hlavu.
0: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
0: Jo, jo. No já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
0: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
0: To je já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavre. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
0: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
0: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
0: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám, venku je totiž zahrádka, kde se kouří.
0: Já si myslím, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přece jenom umím na kytaru těch pár písniček.
0: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
0: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
0: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
0: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
0: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
0: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
0: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: To já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
0: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne? Jo. A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
0: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval, jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
0: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
0: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
0: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci. No. Hm? Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
0: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
0: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
0: Jo?
1: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
0: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
0: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
0: No,
1: tak...
0: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak Xavere, na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
0: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
0: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perery.
0: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
0: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
0: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
0: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
0: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční Ukrajinci na stavbě. A pozdravili mě hezky.
0: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
0: Znají vaše dílo, ne?
1: Asi dílo.
0: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
0: No a vlají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a Što vydělajete, už jedu jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
0: No a co
1: a je vůbec nevědí, že svátek.
0: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
0: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli. A navazovali tak, vlastně družbu.
0: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
0: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
0: No, on to ví jenom Jurečka, on... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
0: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, jste boží člověk, co?
1: To vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Buriano v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
0: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi no, má povídejte. Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
0: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
0: toho to tak zajímá, Ksavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
0: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
0: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
0: Že Jurečka neví, kdo je papež.
1: Že neví, kde je?
0: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
0: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
0: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
0: Jo?
1: No.
0: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
0: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
0: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Ksavere. Mám to celý...
0: Ksavere, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
0: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem životopis, jmenuje se Petr.
0: Jako já?
1: Jako vy. A
0: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
0: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
0: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konklave, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
0: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. Mm-hmm. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
0: Jo, jo, to tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
0: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
0: Já to zvednu, Ksavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
0: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
0: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
0: Je ošemetná doba, Ksavere.
1: Pravda, no. Pane holče, myslíte, že... dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
0: Myslím, že jo, protože Ksavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
0: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
0: Generál poručík, Ksavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
0: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
0: No, podle všeho jo.
1: neměl by být taky už někdy na tabulicti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky, kdo nás osvobodil, a tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
0: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
0: A já tady vím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
0: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
0: A tady vidí, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: Je to hodnej kluk.
0: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
0: Popravili, no. No jo.
1: No, pane holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
0: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
0: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
0: Tak Milánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
0: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale... Víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
0: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
0: No, tak neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
0: No, jsi to prý vydíral.
1: To bylo jako vydírání.
0: Hele, jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
0: hranici. Tak si to nějak představuju.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
0: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne? Za rok a půl.
1: To je smutný.
0: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
0: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
0: No.
1: No, pane holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
0: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
0: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No, oboj je důležitý.
0: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
0: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
0: No, mě ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
0: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
0: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
0: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
0: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
0: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
0: Já bych kázal k Severe.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
0: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
0: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
0: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
0: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
0: Aby to Xavere nebyly poslední narostky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
0: To
1: proč?
0: Ne, to, jako je, to už jako je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě to... nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
0: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
0: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
0: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
0: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv Česka.
0: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
0: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. Vyváženost? No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku.
1: I spojovatelku.
0: No víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni víme.
0: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
0: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
0: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo.
0: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
0: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takový, ať tam máme. By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrnkneme Jindrovi Rajchlovi?
1: Jindra!
0: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
0: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: Tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
0: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
0: Ale já to... Počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube, nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc, paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby
0: jsme... To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. Hmm? A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno. Vždycky. A mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
0: požehnal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Řík celé sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne?
0: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
0: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě
0: člověk.
1: Je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
0: Mm-hmm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase
1: ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Vyjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
0: Tak
1: to...
0: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: literatura. To ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
0: Ta? Ksávere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: jo?
1: To.
0: Je to tak, Ksávere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
0: no,
1: a když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. Já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No, protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jasně.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
0: Chceme být váma, chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Ksafre, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášu.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco von ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale já si to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Hokejová kabina. Ne? To se musel naučit tam? Co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: Už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
0: Vy taky.
2: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak se nám s nástupem horkého léta začal mobilizovat a aktivizovat i prezident Petr Pavel, který ucítil tíhu asi svého historického prvního a možná i posledního údělu, který ho čeká na podzim, a sice, že bude míchat kartami po volbách při sestavování vlády. No a začal nám už tak jako vládu sestavovat a různé strany politické diskvalifikovat z vlády už 3 měsíce před volbami. Ale to není vše, taky se nám za těch 100 000 korun měsíčně mobilizuje prezidentová manželka Eva Palová, která se teď zhlédla v té bolševické ikonografii z 50. let, těch traktoristek a kombajnistek, a začala nám rozdávat radost fotkami v montérkách před kombajnem a traktorem.
2: Tak nám taky to... se bojím ožně, Petře.
1: Bojím. To léto nám začalo skutečně, je ten začátek hodně horký a to nás čeká ještě horší pozim.
2: Proto navážu, protože se budeme bavit o tom, co nás může čekat na podzim, proč pan prezident začíná dělat to, co dělá, a jak by se mohla šít vláda a jaké jsou noční můry Andreje Babiše, a že taky vláda může být až někde na začátku příštího roku. Takže hele, kdy jindy nezačít než v létě, no, protože už teďka mezi titulky už nám naznačují, co by nás mohlo čekat.
1: Jasně, protože mimochodem zajímavá věc je, že po těch volbách se k sobě možná, nebo že se vrátí duel z prezidentské volby, sice finále, kdy proti sobě znovu bude stát prezident Petr Pavel a možná budoucí premiér Andrej Babiš. A Petr Pavel by mohl mít nebezpečné nutkání se Andreji Babišovi pomstít a znemožnit mu případně nástup moci a sformování jeho vlády. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě To, co bývalo gazety.com, je teď opinino.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a slibujeme peprné detaily.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem.

0: válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
0: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
0: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
0: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě. A my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
0: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
0: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
0: četl. Nebo minerály, tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
0: O něco silnější, tak jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
0: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie. Mm-hmm.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
0: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
0: Ano, byl bych opatrný. tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový stolik.

0: Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
0: no právě.
1: V tom?
0: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No, takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
0: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Vladimír Pikora je makroekonom především a také analytik finančních trhů a teď v posledních dnech a týdnech se, pane Pikoro, o vás mluví v souvislosti s vaším zájmem, nebudu říkat kandidaturou pro tuto chvíli, rozhodovat o věcech hlavního města Prahy, protože za motoristé sobě kandidujete na pražský magistrát. Říkám to takto dobře?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak, pojďte nám vysvětlit, co vás to popadlo, že do politiky a proč motoristé sobě?
1: Tak stále, neustále mě někdo lákal do politiky mnoho let, různé strany, no ale já jsem se do té velké politiky nějak neměl tendenci pouštět. A teďka přišla nabídka s motoristama a myslím si, že ta nabídka byla zajímavá. Já jako motorista dlouhodobě sleduji, že to, co se děje v Praze, je prostě šílený. Když se podívám zpět, tak já dlouho nevidím, že by se pro motoristy něco udělalo. Byl to tunel Blanka, od té doby nic a to už je prostě mnoho let. No a myslím si, že s tím je potřeba nějakým způsobem pohnout. Ale vlastně nejenom s dopravou, ale obecně s Prahou jako s celkem. Těch problémů je víc. Já si myslím, že je potřeba najít nějaké finanční řešení na to, aby konečně Praha začala investovat ve velké. My tady neustále slyšíme, jak tohle není možné, tamhle to není možné. My jsme se podívali na ten rozpočet a zjistili jsme, že tam je řada černých děr a že na mnoha místech by šlo ušetřit, že na spoustu věcí se dá za zajímavých podmínek půjčit, že řada věcí je prostě realizovatelná, ačkoliv nám se léta tvrdí, že to možné není. Praha je bohatá, Praha může být ještě bohatší, pokud nebudeme zbytečně trávit hodiny v nějakých zácpách. Každá ta zácpa zdražuje náš život, komplikuje náš život. To, že ta dodávka s rohlíkem musí stát v zácpě v koloně, znamená, že ta doprava toho rohlíku byla dražší. Proto ten rohlík je dražší. Proto je Praha drahá. My bychom mohli prostě celý ten náš život zjednodušit, zlevnit, fungovat lépe, efektivněji, pokud bychom tu Prahu lépe řídili.
0: Jenže, pane Pikoro, vy jste řekl udělat něco pro motoristy, protože pro ně dlouho nikdo nic neudělal. Ty věci, které jste následně popsal, jasně, to je každému nepříjemné, ale co se s tím dá udělat, aby ty dopravní zácpy nebyly? Proti tomu stojí názor, chci-li žít ve velkém městě, v metropoli, musím počítat s tím, že budu stát ve frontě. Byl jste někdy v LA?
1: V LA jsem nebyl, ale v Americe, když se podívám na tom druhém pobřeží, tak jsem byl, viděl jsem ty zácpy.
0: No tam je to ještě horší v LA.
1: A vím. A prostě ten problém je ten, že v posledních letech na celém západě probíhá ten trend, že se došlo k závěru, že auta jsou špatně, dostaneme auta z měst pryč. A dostaneme z města tím způsobem, že zkomplikujeme řidičům život, že všude uděláme nějaký přechod pro chodce, semafor, zúžíme silnice a podobně. Ve skutečnosti, kdyby se ten systém otočil a my ubrali všech těch bariér, které brání tomu provozu, tak ta situace v Praze nebo obecně v těch městech bude ekologičtější, protože ta auta nebudou neustále zastavovat, nebudou neustále brzdit, nebudou se neustále rozjíždět. My víme, že ty emise vznikají nejenom při tom rozjíždění, ale i při tom brzdění, protože z těch destiček padají nějaký ty mikročástice, je to nezdravý. Takže my potřebujeme to město zprůchodnit, to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebujeme dát lidem alternativu k tomu autu. A tou alternativou je veřejná doprava. Nemá smysl si hrát na to, že budeme jezdit na kole a že to kolo je alternativou k autu. K autu je alternativou metro, proto potřebujeme posílit metro, postavit více metra, potřebujeme dokonce udělat levnější metro. My navrhujeme, že metro bude zdarma.
0: Počkejte, k tomu se hned dostaneme k dopravy. Ještě mi řekněte, co uděláte nebo hodláte udělat pro ty automobilisty, automobilistky, abychom také teda byli, víte, korektní. Pokrokoví a korektní, tak co pro ně uděláte pro ty, kteří autem jezdili a chtějí autem jezdit dál, než se dostaneme k té veřejné dopravě?
1: No, my chceme postupně rušit to, co se v posledních letech zavedlo. To, co zkomplikovalo řidičům život, že najednou tam, kde byly dva pruhy, je jeden pruh. Tam, kde se dalo zaparkovat, se najednou parkovat nedá, protože se řeklo z nějakého důvodu, že tam se, že to bude zakázaný a je to úplně zbytečný. Chceme prostě zjednodušit řidičům život a vrátit se tam, kde jsme byli, protože těch posledních pár let pro nás nebylo směrem vpřed, ale to byla akorát šikana řidičů a to my chceme s tím skončit.
0: Teď to vypadá po té, co jste vy, motoristé, sobě, jak si vyrazili s tím programem, že to všechny ostatní strany nějakým způsobem zaznamenali a také říkají, že by se měly revidovat ty...
1: Kopírujou to, můžeme si to říct otevřeně.
0: To nevím, ale revidovat ty cyklopruhy a ano. Cyklostezky, to jsou dvě různé věci, které tedy ty cyklopruhy je potřeba zrušit. Karlák, Štvanice, já nevím, Praha 7, Praha 8, nebo jak to vidíte?
1: Praha 7 to je naprosto katastrofální, tam postavili tolik těch sloupků, že tam se normální řidič nemůže zorientovat, kam má vlastně jet. Musí tak dramaticky zpomalit, že kouká a myslím si, že hrozí, že akorát udělá nějakou nehodu, protože na normálních okolností by věděl, kam má jet a najednou je v tom ztracený. Takže to je třeba jedno místo, kde se s tím dá dělat něco. To samé se dá dělat kolem Vltavy. Máme tam samostatnou cyklostezku a vedle toho ještě cyklopruhy. To tam není potřeba, aby tam byly vedle sebe cyklostezky a cyklopruhy. To se dá jedno z toho zrušit. Ty cyklopruhy, pochopitelně cyklostezka, ať tam je. My nejsme proti, to je důležitý zdůraznit, my nejsme proti cyklistům, nejsme proti cyklostezkám, ale jsme pro cyklostezky tam, kde prostě nekomplikují dopravu, tam, kde prostě vedou od někud někam, tam, kde dávají logický smysl. Ať tam samozřejmě jsou, to je správný. Je dobře, že lidi jezdí na kole, to je v pohodě, ale ne ve smyslu tom, že najednou řekneme tak, aby už nechceme auta, my chceme autům komplikovat život a najednou je někdo preferovaný. My chceme rovinu, chceme, aby jak řidiči aut, tak cyklisti měli stejné šance v té dopravě a ne, že se řekne řidiče tu nechceme.
0: V poslední době, a to s tím určitě souvisí, pozoruji, jako jeden z těch, kteří se tu a tam po Praze dopravují autem, že začíná být pro mnohé řidiče, pane Pikoro, nepříjemné, takové ty koloběžky a všechny ty
1: přesně
0: novinky, co jsou.
1: Přesně.
0: Nejenom proto, že nečekaně v noci někdo na té koloběžce, třeba včera se mi to přihodilo, jede po magistrále, to je velmi nebezpečné i pro toho člověka, ale najednou někam jedete a tam leží tři koloběžky, tři kola na zemi.
1: Přesně.
0: Umíte přesně to vy, motoristé, sobě do budoucna nějak pořešit?
1: Tohle to je věc, která se určitě musí regulovat. Tam vzniká ten problém.
0: Jak?
1: Tam vzniká ten problém, že ty koloběžkáři nevědí, jestli mají jet na silnici nebo jestli mají jet na chodníku. Vidím je chvilku tady. Myslím si, že tohle to je věc.
0: No i nad tím nepřemýšlí podle mě, všude.
1: Přesně, jedou všude, jenomže ta koloběžka jede strašně rychle, což je potom nebezpečné. Já si myslím, že to je věc policie, aby prostě policie se postavila proti těm koloběžkářům, aby koloběžkáři jezdili pouze na silnici a ty koloběžky byly zaparkované pouze na místech, které budou k tomu vyrazené. Ne jako dneska, že budou pohozeny všude možně. Že budou jednoznačně určené zóny, kde ta koloběžka smí zaparkovat a kde ne. A nebude to tak, že bude prostě se povalovat někde a bude překážet v chůzi nebo v cestě.
0: Přemýšlíte také o tom, pane doktore, že z toho, co říkáte, že by se mohlo stát, že Grétaři a jiní zelení vás prostě sežerou?
1: To je absolutní nepochopení. My tady nejsme,
0: tak to vysvětlete.
1: My tady nejsme pro motorová auta, my jsme tady i pro elektroauta. Že my máme naprosto stejný přístup k tomu, jestli někdo jede autem na elektřinu nebo na benzín. My chceme, aby všichni mohli jezdit, aby se uvolnily silnice, aby bylo kde parkovat a ne to, že budeme komplikovat řidičům život v Praze. A tam je jedno, jaký motor, jak spalují.
0: Dobře, a vy jako ekonom, analytik, promiňte, makroekonom, vy věříte v budoucnost těch elektroaut? Málo který ekonom
1: Problém elektroaut je ten, že v současnosti není ta infrastruktura nastavená tak, aby ty elektroauta mohly fungovat. V tuhle tu chvíli elektroauta mohou fungovat jedině tehdy, pokud máte rodinný dům. V tu chvíli můžete doma nabíjet, ale pokud bydlíte na Vinohradech nebo někde na jižním městě, těžko budete nabíjet, je to naprosto nemyslitelné, je to komplikovaný. Navíc, kdyby opravdu všichni měli elektroauto, tak my tady nemáme tu výrobu té elektřiny. My nemáme tu energii, že to je běh na hodně, hodně, hodně dlouhou trať, abychom měli dostatek energie, abychom měli dostatečnou tu síť, která by tady fungovala, ale stále nemáme vyřešený to, kde ty lidi z toho jižního města budou nabíjet. To by muselo těch nabíječek být enormní množství a to prostě my v tuhle tu chvíli neumíme řešit. Já si to neumím představit a myslím si, že to je opravdu vzdálená budoucnost.
0: No, a nebo mít hodně dětí jako vy a můžou vás tlačit potom.
1: Mě budou nosit, jasně.
0: Nosit. No, tak víte, ono totiž, ať mluvíte s kterýmkoliv ekonomem, někteří to vidí jinak, ale většinou, co jsem měl teda to potěšení v posledních měsících, tak myslím, že i vaše odpůrkyně to tak vidí a ostatní, že je to nesmysl, že to utopie, že to nebude nikdy fungovat. Ani na té ekonomické bázi, že by to třeba teoreticky bylo levnější než ten benzín. S tím souhlasíte?
1: No tak je to dotovaný. My víme, že dneska je to dotovaný. A,
0: no ale jak dlouho?
1: A to dlouho nebude. No. A teďka ta myšlenka těch elektroaut vycházela z jiného světa. Vycházela ze světa, kdy elektřina byla ještě levná. Ve chvíli, kdy bude drahá tak, jak dneska drahá je a ještě asi dražší bude, tak se bojím, že prostě to pro mnoho lidí nebude dávat ekonomický smysl.

0: Rádio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, ale by si ten rozhovor pustil. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho vedl skvěle.
1: Humor. Ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám. Ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a
2: má.
1: A hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s něma říkám teďka, i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Severe?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzlášť kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s vámi lesil vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, 1. května, jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: vás. Já dokonce očekávám polibek před podrozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede. No.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není.

Tak má každý balón svoji duši, duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A ta mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zase tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby jim do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale

0: především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
0: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Vemte si Česko.
0: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
0: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
0: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
0: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
0: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
0: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka. Aha.

0: A o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
0: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak. Není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně, vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné, principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně. Jako, mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako, byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedna, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Posloucháte Radio Xaver. Everybody's talking at me.

0: Odtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z absurdity skutečnost. Česko má aplikaci pro vyjádření souhlasu se sexem. To je jako pravda?
1: No prejo. Co je psáno, je dáno. Tady to máme napsaný. Vy jste úplně z toho zůstal skoprněný beze slov? Já vám to asi nevysvětlím. To by vám měly vysvětlit ty feministky, pro který je tohleto zlatý grál. Že jo?
0: Myslíte aplikace. Sufražetky?
1: Tak se tomu říkalo dřív, to je pravda. No. Vy si zvětšujete ten obrázek?
0: Ne, já se dívám, mám pocit, to tělo od někud znám.
1: Že vy jste byl taky v tom konspiračním bytě v revoluční, přiznejte se.
0: Ne, tak toto není. Jako toto
1: proto vy tak dobře víte, kdo to tam byl a kdo ne?
0: Já jenom mám obavu, aby...
1: Ne, já myslím, není tam hlava.
0: Ne.
1: Není tam hlava, počkejte, takže počkejte, anonymita zůstala zachována.
0: Není to naše paní produkční, ona není tak opálená. Není to.
1: Není, určitě není.
0: Ne, to bylo na první pohled tak. Povídejte, já tam boťuknu něco, nebo?
1: Já nevím, jak to funguje. To by nám měly vysvětlit ty feministky. Pro ty to byl, že takový zlatý grál, aby se vyjadřoval souhlas se sexem. Jako kdyby to, že se ty dva lidi dobrovolně ocitnou v posteli, nebyl už dost tak velký souhlas, takže teď tomu ještě budeme mít aplikaci. Ještě by to mělo být ideálně propojený s nějakým velkým bratrem. Jo? Že by se mohlo vyhodnocovat kdokolikrát, takže bychom měli přesné statistiky. Nemuseli by si to ti sexuologové cucat z prstů, kolik jsou takový ty průměrný, že jo, čísla u nás, tak by to měli přesný, měli by to přímo z aplikace.
0: Paní Karol, promiňte, že jsem tak smělej, vy v tom to jedete zjevně, jak informačně, ale kdo komu dává ten souhlas?
1: Já si myslím, že v té apce to asi nějak odkliknou oba, já nevím. Představte si, až potom žena půjde na policii nahlásit znásilnění a policista se jí zeptá, a vy jste u sebe neměla telefon?
0: No ne, já jsem člověk, který se pohybuje v těch počítačích, rozumím
1: tomu. To je pravda. Chápete? Vy máte i ty mluvící hodinky tam. Když si tu aplikaci stáhnete, tak to budete moc muset takhle na ruce.
0: Já mám i mluvící pořád. Váhu doma. Jo, která jako... No to je jedno, ale já bych, jak to znám, protože jsem taky tak trošku programátor, já bych si to nastavil defaultně. Víte, co to znamená? Defaultní nastavení.
1: No.
0: Že souhlas mají všichni.
1: Jsou...
0: Každý, kdo chce. A ještě bych to rozeslal, víte, přes Bluetooth všem přítomným.
1: No počkejte, ale to potom nikdo nevyhodnotí ty informace. Tam je právě důležitý, aby jsme věděli, kdo. Aby jsme měli ty informace. To, že mají přístup všichni, to není žádný údaj. My potřebujeme vědět, že v 10.15 to byla Máňa. Ve 12.40 přišla Helena, pak máte pauzu až do 17 hodin, to jste byla se někde na obědě, nebo to a přišla Růžena. Takhle my to potřebujeme mít pro velkýho bratra.
0: Rozumím to.
1: No.
0: Teď se mi spojilo, víte, vyprávila mě jedna dáma, která pracuje v tetovacím studiu, že o nejrůznějších, co si lidi nechávají tetovat, a hlavně kam, paní Karol, to byste nevěřila.
1: Věřila.
0: No nevěřila.
1: No to bych věřila.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Tak právě tam, jak byste tomu věřila, já jsem tomu nevěřil, si jistá zákaznice nechala vytetovat čárkový kód. Ale přesně těsně vedle.
1: To se ale musí blbě načítat, ne, tam dole?
0: No já už chápu, proč to tam má.
1: Já ne.
0: Tady ty aplikace.
1: Jo, tady kvůli aplikaci, aha, no vidíte.
0: Ona dá čárkový kód. Už to tam je souhlas.
1: Akorát je trošku problém, že ono to tetování se po čase rozmaže, tak nevíme, jak dlouho to bude fungovat.
0: No tak to nebo jak je dlouho fungovat.
1: Možná proto budou ty čipy. Že pak jenom přijdete k aplikaci, přiložíte ruku s čipem, bude to odfajfkovaný.
0: Jo. Nainstalujeme si to.
1: Jako my dva pro sebe.
0: A dáme si souhlas a dáme to na Facebook.
1: To bude krásný. Hele, to bude podobný, jak bylo oznamování, nebo jak je oznamování polohy a oznamování přátel, s kým jste, takže by se to rovnou z té aplikace živě přenášelo na sociální sítě. To bude další krok.
0: Já bych chtěl mít prosím aspoň jeden souhlas.
1: Tak já vám ho dám, až si tu aplikaci nainstaluju.
0: Nic po vás.
1: A nebo já vám ho můžu dát písemně na papír. Hele, starý dobrý papír. Není, to je klasika, papír.
0: Já bych chtěl tu aplikaci.
1: Až vám klekne telefon, co potom? Tak souhlas na papíře vám zůstane, i když budete bez telefonu.
0: A to je takový šťavnatý.
1: Dobře,
0: já budu chodit a říkat, podívejte, přátelé, od paní Stonikové.
1: To dobře. Se vám ale strašně rychle vybije baterka.
0: to
1: no, když s tím pořád budete chodit a budete to ukazovat, to máte do hodiny vybitou baterku.
0: Já mám takovou tu přidělávací.
1: Máte přidělávací, tak to jo.
0: Ukrajina se přiblížila k Evropské unii. Ukrajina se přiblížila k Evropské unii, paní Karol. Mm-hmm. Díky své vůli čelit ruské agresi. Nemám z toho žádnou radost.
1: Ne, to je krásné. Já si myslím, že mě ještě tak opravte, ale já mám pocit, že to je úplně poprvé, co se kandidátskou zemí stala nějaká země, ve které probíhá otevřený válečný konflikt. Já si nepamatuju, že by někdy nějaká jiná země, kde by se tohle dělo, byla kandidátskou zemí.
0: Vás taková napadá?
1: Válka je málo kdy. To není argument.
0: Víte, co je argument? Že toto je typická situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá, protože je to půl cesta a na té půl cestě to zůstane na hodně, hodně dlouho.
1: No ono opatrně s tou kozou, jestli zůstane celá. Jo? Já si myslím, že ta ukrajinská koza, stejně ten konflikt neskončí tím, že by ta koza zůstala celá. Až to začnou špičky západu řešit, tak stejně budou muset dovolit, aby ten ruský vlk si z ní něco ukous, takže ta ukrajinská koza celá nezůstane. To si myslím, dovolím, že je jako definitivní, že takhle to nebude. Jako samozřejmě má to vysílat nějakou message navenek, že je tam u toho pan Macron, který se tam tak jako vesele směje. Zároveň oni tím trošku jako vyfoukli ten hlavní bod českému předsednictví, protože Češi si hodně zakládají, pan Lipavský to říkal, jak Evropa nesmí během českého předsednictví zapomenout na Ukrajinu. Pan premiér Fiala vidí tu ukrajinskou záležitost jako jednu z priorit českého předsednictví, takže teď najednou jim tam veškerou smetánku slízne pan Scholz s panem Macronem. Že? Ještě pan Scholz k tomu měl celou dobu takovej dosti jako chladnej přístup, protože oni jsou hodně závislí na tom ruském plynu, až tak dalece to měnit nechtějí. Takže teď si tady to i vidíte, jo, jak ten pan Zelenský mu takhle podává ruku a vlastně kouká někam úplně jinam. Že jo. Scholz se tam směje do kamery, protože ví, že z toho vytříská vody. Macron tam mezi nima stojí jako taťka. Jo, je to takový, ta fotka je taková hezky symbolická.
0: Jestli oni nejdou z nějakého konspiračního bytu.
1: Kokainek byl.
0: Já tam takhle vidím někde vzadu toho Hlubučka Redla.
1: Je pravda, že pan Hlubuček má s panem Scholzem trochu podobný účes.
0: Ano, ano, ano, ano. Tak ještě toto. Rakušan. Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope. Cítíte tu agresivitu?
1: Rozkope.
0: A vyhodí z okna. Tady taky hodný kluk, že?
1: Je to hodný kluk a přitom věděl, že ten Gazdík má šifrovaný telefon. On údajně o ničem nevěděl, měl jenom takový indicie a najednou nám tady přizná, že věděl, že Gazdík k tomu, aby si mohl volat s tím Hlubučkem, který ho údajně taky neznal, takže si najednou s ním volal šifrovaným telefonem. To je hezký, jak nám na sebe ty věci prozrazujou sami.
0: Je to trošku jinak, paní Karol.
1: Není, je to přesně takové.
0: Nemám zákulisní informace. Ten Gazdík ten měl ten telefon šifrovaný. Proto, že v něm měl tu aplikaci na ty souhlasy.
1: Jo, takhle.
0: A nechtěla, aby se někdo dozvěděl.
1: Hele, a vy fakt myslíte, že v tom konspiračním bytě s těma společnicema, který teda vy jste nazval úplně jinak, nebudem to opakovat, tam se hrálo na nějaký souhlasy?
0: Tam byly money play.
1: Já si myslím, že tam, že jste vůbec jako přišel, to byl ten souhlas, ne?
0: Tam jo.
1: No.
0: Jenom by mě zajímalo, jestli bylo EET, když holky kasírovaly. Politik, který má šifrovaný telefon, je nepřijatelný. Protože jasný, že něco páchá, ne?
1: Ale tak já za situace, kdy
0: chci
1: jako...
0: Chceme být transparentní, paní Karol?
1: My ne, oni chtějí být transparentní. Já to nepotřebuju.
0: Já si totiž myslím, že by měla být v rámci transparentnosti nějaká webová stránka, kde bychom si každý den rozklikli SMSky politiků, hovory. To Piráti to prosadí určitě tohleto. A Evropská unie to podpoří, saďte si.
1: To já nevím, jestli by se mi to úplně chtělo číst. Mně úplně stačí takový ty věci, co politici píšou veřejně. Já úplně asi nepotřebuji vědět, co si píše paní Pekarová. Mně úplně stačí projet si její Facebook a už tak z toho mám oči pomalu jak Rakušan.
0: Já bych chtěl.
1: Vy byste chtěl?
0: Já bych chtěl si číst, co si píše paní Pekarová.
1: Mě by spíš zajímalo, jak tam vyprávěl pan Gazdík, jakože, že kdo ho umí, že jeho umí jenom ta manželka. Mě by zajímalo, kdo se jako baví o tom, že umí Pekarovou. Já bych řekla, že Fiala.
0: Co to umí?
1: No umí, to se tak říká.
0: Jako napodobit nebo co?
1: Ne, to je takovej slangovej výraz, jako protože někdo umí z toho člověka vymáčknout, co potřebuje, dostat ho, kam potřebuje a tak. To se tak jako říká, že někdo někoho umí.
0: Jo, takhle, v tom případě já umím s Tonikovou.
1: No to neumíte.
0: Ne?
1: Ne, ale možná si to myslíte. No.
0: Takže vy ještě budete klást odpor takhle v závěru.
1: No jistě, že jo.
0: Paní Karol, kam jdete na dovolenou?
1: No, asi domů.
0: Nikam, že bychom jeli spolu? To... vám dělá společník?
1: No počkejte, tak před chvílí jste říkal, že nechcete být společník, že nejsme společníci, tak to co jsem, já s váma budu jezdit na dovolenou? Já jsem říkal, ale... že i my dva jsme společníci, vy jste byl proti, tak
0: no,
1: si jezděte na dovolenou
0: ta,
1: sám.
0: Tam nezazněla ta zásadní věc.
1: To je která?
0: No mě se to blbě říká. To je společník, to nemůže dělat zadarmo, to uznáte, ne?
1: Dobře, tak můžete tu dovolenou zaplatit a já potom pojedu.
0: A já jsem slyšel, že vy neumíte plavat.
1: Tak to jste slyšel špatně.
0: Umíte plavat?
1: No jasně.
0: Jo? Spolehlivě?
1: No jo.
0: No tak budeme jezdit na Sadsku.
1: Tam to bude krásné.
0: Tam je to hluboký?
1: Tam je to hluboký. Dáme si přitom malý pivo, až nám to povolej.
0: Proč bychom si dávali pivo?
1: Tak protože to bude povolený.
0: No pojedeme sportovat, paní Karol.
1: A to neznamená, že si nemůžeme dát malý pivo. Já teda pivo nepiju, ale na počest toho, že už je to povolený,
0: já
1: si ho dám.
0: Já také nepiju. Ale budu vám vyprávět anekdoty po cestě.
1: Ježkové oči.
0: Těším se na příště.
1: Já taky.
0: Máte v pondělí stream, ne?
1: Ano.
0: Já koukám vždycky.
1: To je od vás
2: hezky.
1: Na shledanou.
2: Je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé.

0: 35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručíš si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na Ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukonče ten nástup, dveře se zavírají.
1: Radio Xaver.
2: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
3: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
3: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
3: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
3: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
3: Odborníky Ivan Bartoš.
2: Zítra, nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
3: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
3: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně.
3: Byl tady pan Zimola, který sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
3: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok, Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že od toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Hraje vám rádio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikátce to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapiš

0: No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, no, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
1: No, to už bych byla mrtvá.
0: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
1: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybňuji.
0: No. No. Takže jenom...
1: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
0: No,
1: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
0: Taky se to stane. No. No, no, no. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
1: To je pravda.
0: Jste věděla?
1: To jsem věděla, no.
0: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
1: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
0: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
1: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
0: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
1: Je. Yeah. Mm. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
0: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 197. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
1: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
0: jde
1: trochu?
0: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
1: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat u toho.
0: Strašně, no. A je tady 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
1: To je hodně.
0: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
1: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
0: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
1: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
0: Já bych to zdanil.
1: To jsou furt pěkný peníze.
0: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
1: No počkejte, to brzo taky přijde.
0: No, to myslím.
1: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
0: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
1: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
0: To byla druhá, vlastně promiňte.
1: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
0: Musíte zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No ale to je blbost samozřejmě.
0: No není to blbost.
1: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlat? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
0: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No, to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak no, tamhle tomu pojďte. By se tak způsobila.

0: Bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: sám? Na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No, v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy Too, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
0: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
0: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už
1: možná
0: nemáte tu šustákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale... Takovou decentní, jako abych měl do společnosti, stejně jako máte vy.
0: Hmm.
1: Tak
0: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no byla tak levná, no, že byste mi položila telefon.
0: Neporadila telefon, to byste se
1: a
0: měla
1: to
0: zeptat.
1: Jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
0: Hmm,
1: tak
0: no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
0: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
0: Hmm.
1: A aby tam bylo více žen... Protože my jsme teď takový jako progresivní, mm, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno...
0: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
0: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
0: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila,
0: no,
1: a chtěla byste být ředitelkou, mm-hmm, tak to tam pošlete.
0: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
0: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
0: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
0: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
0: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
0: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří se na to dívají.
0: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
0: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
0: než, by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No, to nevypadá úplně.
1: Ale to se v 90. nosilo.
0: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti, vyměni za černý.
0: To, no, tak to už vám asi nevemou, ale já být váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle,
1: takhle
0: se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná o ne lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky
1: to
0: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo.
1: Ne, ne,
0: tady, no tak tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan Horák asi.
0: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolínky, prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To zmatel, Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo,
0: jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
0: No, a jak se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. Já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... No já to nemůžu, nenajdete to rychle.
0: No já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás
1: to... A to je co?
0: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš s Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
0: Bacha,
1: znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás podobně. Znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka.
1: Morálka paní Bůzké.
0: Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
0: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je jasný. Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
0: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačka.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prchy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt, jo.
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, je to klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vládu je tlak, jak to tak sleduju poslední týdny, měsíce, ale vláda jakoby žádný tlak necítila. Třeba co se týče energie, nám říká, budeme hledat celoevropské řešení, lidé čekejte, jste v pořadí. Tak máte pocit, že to tlak ještě může změnit?
1: Já si myslím, že současná vláda to asi není schopna změnit. Protože jsem opravdu upřímně přesvědčen, že vláda nezačala ještě vládnout a v podstatě se nechává vlést okolnostmi, které možná sleduje, ale zatím neřeší. Protože já si myslím, že pomoc menším nemocnicím nemůže být otázkou obcí, ani otázkou krajů, protože ani obce, ani kraje na to nemají dostatek prostředků, že by to měla být právě vláda, která se o to postará. Já, když vidím, že pojišťovny mají 14 miliard rezervu a ta rezerva se použije na něco jiného místo, aby byla změna vyhlášky, a nemocnice dostali z těchto 14 miliard rezervy mimořádnou pomoc právě v době energií, tak si říkám, jestli vláda vůbec ví, kde vládne.
0: Na druhou stranu, má pojišťovna platit energie? Když platí úhrady, které vyplývají z těch smluv?
1: Já si myslím, že pojišťovna určitě by měla platit i energie, protože samozřejmě to jsou všechno náklady na lůžko den, který pojišťovna hradí. Takže v okamžiku, když bude pojišťovna hradit náklady na lůžko den v určité výši a jenom energie jsou dvojnásobné výši, je logické, že pokud se nemocnice má postarat o jejich pojištěnce, kteří celý život pracují, řádně platí zdravotní pojištění, tak ty úhrady musí navýšit. A podle mě právě na tyto situace mají pojišťovny rezervní fondy.
0: Já jsem hovořil, pane doktore, s některými občany z vašeho volebního obvodu a oni tedy kvitují s povděkem, že kandiduje někdo, kdo je vlastně zevnitř, kdo tu situaci zná, notabene ředitel nemocnice, a přijde jim i tak trošku podvod, když tam je dosazen někdo zvenku. Ale nese to sebou taky to B, protože když znáte ten vnitřek a znáte ty problémy toho regionu, tak každý jediný člověk si myslí, že ten jeho problém je ten nejdůležitější. Že to, co on vidí jako problém, máte vidět i vy. A tak můžete říct, co teď vy aktuálně, kdybychom měli udělat nějakou parádu věcí, které byste rád řešil?
1: V podstatě jako senátor musím reflektovat názory lidí z regionu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je, že musíme dát průsečík mezi problémy našeho regionu a ostatními regiony, aby to mělo nějaké nadregionální řešení. Myslím si, že všechny tři mé priority, které se týkají zdravotnictví, protože chci řešit oblast, kterou dělám profesně celý život a které rozumím, se týkají zdravotnictví a mají právě i tu nadregionální působnost. Asi ten první bod se týká věci, kterou jsem právě poznal v době, kdy jsme jezdili s mobilními týmy, kdy jsme zjistili, že dopravní dostupnost do většiny obcí v mém senátním okrsku je velice špatná. Hromadná doprava tam zajíždí ráno a večer. V zimě mají mnozí obyvatelé, když budu jmenovat Blahoňov nebo Prosatín, kam prakticky nezajíždí ani pluh, prohrnují si to sami traktorem, mají problém se tím autem dostat k lékaři. A samozřejmě seniori, kteří nemají děti, které jsou je schopni kdykoliv zavést, mají obrovský problém přijet do nějakého většího centra. Navíc obvodní lékaři jsou starší, mnohé ordinace se zavírají, není za ně náhrada. Proto jsme vytvořili koncept právě mobilních preventivních týmů, které by pokračovaly zhruba v tom stejném režimu, jak byly mobilní týmy v době covidu, které by vyjížděly, byla by to větší sanitka s dvěma sestrama, s lékařem, která by byla schopna takto navštěvovat jednotlivé obce, provádět tam základní preventivní prohlídky, udělat tam odběry, v případě potřeby natočit EKG. Následně by se to nemocnici vyhodnotilo a v podstatě další den nebo obden by potom pacienti od nás dostali zprávu, jaký je jejich zdravotní stav, zda to vyžaduje další a další vyšetření u specialistů, nebo zda stačí udělat další takovou kontrolu v rozmezí, řekněme, půl roku.
0: Jak si to mám představit? To je vlastně pojízdná ordinace?
1: V podstatě tak, jak kdysi dávno byly pojízdné prodejny, tak toto by byly pojízdné ordinace, myslím si.
0: A to existuje?
1: Ono to právě neexistuje.
0: Jo, ono to neexistuje.
1: Ono to neexistuje a myslím si, že je to právě ta věc, která by tu současnou situaci, kdy je nedostatek obvodních lékařů a špatná dopravní obslužnost, mohla vyřešit a mohla by to těm lidem pomoci. Na druhé straně si myslím, že to může mít i obrovská ekonomická pozitiva, protože cukrovka, kterou odhalíme v začátku, rakovina, kterou odhalíme v rámci prevence, je léčba je výrazně levnější než léčba rozvinuté onemocnění. A to nemluvím o tom, že při tom časném záchytu my jsme schopni toho člověka léčit a on přitom není invalidní, zatímco v těch pozdních fázích ta kvalita jeho života je většinou dost špatná.
0: Pane doktore, kde to vezmete, to auto, tu pojízdnou ordinaci?
1: V podstatě jsou to upravené sanitky. Když se podíváme na sanitky z integrovaného záchranného systému, ty jsou plně vybaveny jako dobrá ordinace, takže já si myslím, že tento model by naprosto dostačoval.
0: No a kde by ti občané třeba čekali? Protože
1: úplně v malých obcích samozřejmě se veškeré toto dá dělat v té mobilní ordinaci. Ve větších obcích samozřejmě jsme schopni k tomu vytvořit místnost, řeknu na úřadě nebo kdekoliv jinde, kde by tyto preventivní prohlídky potom mohly probíhat.
0: Co ještě vy vidíte, pane doktor, jako problém? Teď za to možná budete odpovídat, budete muset bojovat, tak?
1: Další problém je v podstatě to, co jsem zmínil před chvílí, ta absence jakékoliv podpory regionálním nemocnicím. Protože fakultní nemocnice má každý pan minister rád, protože je přímo řídí. Je to taková jeho výstavka, jeho úspěchu. A na to regionální zdravotnictví v podstatě to jde tak mimo ten hlavní zájem pozornosti. Přitom tam jsou ti pacienti, kteří jsou z toho regionu. Ta většina do těch fakultních nemocnic jdou opravdu ti, kteří mají zásadní zdravotní problém, ale většina končí v těch regionálních a samozřejmě obce ani kraje nemají dostatek prostředků, aby tu péči byli schopni dotovat do nekonečna.
0: Děti a mládež?
1: V době covidu zůstaly děti doma ze školy. Nebudu říkat, jestli veškeré omezení uzavírky škol po celou dobu byly správné nebo špatné. Myslím si, že zpětně to vypadá všechno strašně jednoduše. V té době jsme nic nevěděli. V každém případě děti přestaly chodit ven, přestaly se stýkat s kamarády, sedí u počítače, hrají počítačové hry, rozbíhají se u nich právě různé nemoci typu cukrovek a dalších. Některé děti samozřejmě mají tendenci se chytnout špatné společnosti a v relativně mladém věku už přechází k drogám, což si myslím, že je obrovský problém do budoucna.
0: A týká se to třeba vašeho volebního obvodu?
1: Já si myslím, že ten problém je prakticky ve všech větších obcích. Tišnova nevýjímaje, situaci v Rosicích, Ivančicích neznám tak dobře, ale myslím si, že ty problémy jsou všude velice podobné.
0: V Tišnově jsou problémy s drogama?
1: Jsou.
0: No a vy jste říkal, že děti v covidu a tak dále a už je hmatatelný nějaký nárůst cukrovky, obezity a těch...
1: Je jednoznačně, plus mnoho dětí potřebuje psychologa, protože najednou v tom klíčovém věku mezi třetí, šestou třídou zůstali doma a ty děti mají obrovský problém se zapojit do kolektivu. Teď samozřejmě jsou ti, kteří zůstali u počítače, jsou obezní, začínají být handicapovaní. Jsou tam právě další problémy. Já si myslím, že sport není univerzální řešení, které zachrání svět, ale může velice pomoci. A když vidím, jak klesá zase ta celostátní pomoc sportovním klubům právě dorostu a mládeže, když Národní sportovní agentura má o miliardu nižší rozpočet, myslím si, že je to špatně.
0: Takže byste v Senátu lobovala za větší peníze pro místní sportovní kluby?
1: Vysloveně pro sportovní kluby, které se týkají mládeže a dorostu, ty to opravdu potřebují, ale ono se tomu dá pomoci z té druhé strany, což je věc, kterou znám lépe než financování sportovních klubů, a to jsou sportovní preventivní prohlídky. Každé dítě chodí na svou prevenci ke svému dětskému lékaři, tam má prohlídku, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. A pak máme sportovní preventivní prohlídky, jejichž náplň je velice podobná těm, které dělá pediatr normálně. A za ty nahradí pojišťovna, za ty si rodiče platí, ta částka se pohybuje mezi 500 až 1000 korun. Samozřejmě problém v dnešní situaci, kdy mnoho rodin se dostává do existenčních problémů, že rodiče ty peníze nemůžou zaplatit nebo nechtějí zaplatit, a to dítě logicky vypadá z celého sportovního procesu a hlavně vypadá z toho kolektivu ostatních dětí, které mají nějaké vize, nějaké cíle, které je táhnou dál. Myslím si, že tyto prohlídky by se neměly duplikovat a že by měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Naopak si myslím, že to, o co oni jsou širší oproti těm normálním, že by se měly rozšířit ty základní. Takže by byla jedno dítě, jedna preventivní prohlídka, jednou za rok.
0: A věříte na to, že se tou preventivní prohlídkou dá vychytat jako maximum věcí?
1: Dá se vychytat.
0: Poznáte třeba, jestli to dítě je na drogách?
1: Samozřejmě dá se to poznat. Já si myslím, že v současné době při vyšetření krve, slin, moči jsme schopni odhalit naprosto přesně, kdy jaké drogy mělo, možná skoro v kolik hodin si je vzalo.
0: Pane řediteli, v případě, že to dopadne dobře a stanete se senátorem za obvod 55, ponecháte si šéfování Tišnovské nemocnice?
1: Určitě si ponechám, pokud s tím bude souhlasit samozřejmě zřizovatel, který o tom rozhoduje. V Tišnově mám řadu projektů, které bych rád dokončil. To je například i ta dostavba nemocnice, transformace části lůžek právě na léčebný rehabilitační ústav. A navíc si myslím, že senátor, který zůstane sedět v Senátu v Praze po velmi krátké době, natolik mimo realitu, že v podstatě už nemá starost.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tennis anyone?
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
3: Toto letí.
2: Toto letí.
3: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
2: Jako Filip Turek to letí.
3: Rychlostí Filipa.

0: dcera závodníka a provokatéra. Ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
0: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životním prostředí, ne?
0: Třeba na životním prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
0: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
0: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
0: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
0: A my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
0: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
0: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
0: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
0: Ty mají cibulkovo těžítko.
1: Siderické, no? Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
0: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
0: Vzduchu. Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
0: Tak zrovna Filipa Tuka to padlo, vidíte? Takovej,
1: nedá se nic dělat a píšu tady...
0: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
0: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
0: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
0: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic nepane Turku.
0: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
0: jasně,
1: legrace.
0: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
0: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
0: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
0: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
0: Na kole.
1: Jste říkal?
0: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
0: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Tak to nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
0: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
0: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
0: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
0: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
0: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
0: Papeže asi ne, ale Já tu D5 znám.

0: na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
0: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
0: a ono
1: napůl.
0: To tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
0: No jsem tam. Ale
1: říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
0: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
0: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
0: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
0: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
0: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
0: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
0: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
0: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
0: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
0: To já nevím, ale já
1: vím, že
0: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
0: Je to možný,
1: se ty
0: no.
1: Nějaký pudy.
0: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
0: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
0: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
0: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
0: No a Meda je něco takového, jako Diana. Co?
1: Tak je to.
0: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče.
0: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
0: Ne, on je schomutoval, myslím rodák, jako. Hmm. Ale pak díl v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
0: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
0: No nejsme,
1: no.
0: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
0: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
0: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
0: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
0: Medulince.
1: Aby byla zdravá, po taťkovi chytrá, po mamce no mi nevím.
0: Aby byla, já bych řekl, aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
0: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
0: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
0: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
0: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
0: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
1: No, tak
0: no
1: je
0: to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
0: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
0: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
0: Ale to neřek právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
0: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem, se
0: to se prodává.
1: To je v ceně.
0: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
0: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
0: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
0: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
0: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème. No. Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
0: Vrchní trol a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
0: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
0: taky. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
0: Ale já jenom Ksever...
1: Miky Štryky.
0: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tím mám tričko občanský.
0: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě. Ptejte se mě jako občana.
0: Tak teď se vás ptám, Ksevere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
0: není
1: občan.
0: Čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
0: No, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv,
1: že?
0: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... Zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex.
0: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
0: No. A paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně. Oh. Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňau je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl, já tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl?
1: No, z prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
0: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkejte, tam se mňoukalo za 4-5.
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: do prostředí, co?
1: To je, Takže někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak. Můžu
0: si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. Na to se jaký stane.
0: To snad ne.
1: No tak vy víte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
0: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
0: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
0: Severe, byl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
0: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
0: Divácká rada.
1: To
0: si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
0: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
0: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
0: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
0: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se nastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, pozor, tam.
0: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
0: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo?
1: Jo.
0: Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
0: letos
1: začne platit ten zákon.
0: No tak od příští roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
0: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
0: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
0: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
0: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda no, láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: Součka. Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
0: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty jsi kurie.
0: No,
1: je parta celá.
0: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
0: Tak. No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
0: jo.
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
0: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
0: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No máte tak... bratr k bratrovi.
1: Bratr... A je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
0: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde. Prý.
0: Nejde? Ne. Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
0: Ale tí, ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, no za
0: koliká to už, no.
1: To jsou
0: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
0: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla. To já vím, to já
1: vím. No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty ve.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal taky už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? Dante. To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
0: no
1: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
0: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, pane Holče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo. Aby náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minuta slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilvonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím, pane Macinko.
2: Já vás taky.
1: Dnes je 1.7.2022.
2: Ano. Slavíme.
1: Slavíme?
2: Slavíme, tady. Koukám, že slavíme dneska. Slavíme. Slavnostní den v České republice. Vstoupil duch Evropské unie do Česka.
1: Já jsem se vám ráno probudil a měl jsem takovou povznesenou náladu. Byl jsem dojatej celý.
2: Ty jsi připadal hned jako lepší člověk, že jo?
1: Říkal jsem přesně.
2: Aspoň na toho půl roku, teď budeme lepší lidi.
1: Tak jsem si k ranní kávičce a cigaretce pustil hymnu z YouTube Evropské unie. Nestál jsem v pozoru, chyba, že?
2: No, po ránu by člověk měl stát v pozoru, když si pouští hymnu EU, ne?
1: To napravím, no.
2: Zítra. Ještě můžete půl roku napravovat.
1: Já se vám teď cítím dneska takový jako platnější občan Evropské unie.
2: Tak to si, to když jsme teďka ty předsednictví, že jo, tak je potřeba, aby si lidé cítili se jako platnější občané Evropské unie, protože si budeme muset zvykat teďka, no. Denně budou dvě letadla lítat tam a zpátky do Brusele, plný úředníků, prostě kvůli já nevím čemu. Miliony se budou vydávat za summity, kde si přijedou sem jezdit, udělat fotografii, jako různí lidi, o kterých ani nevíme, co jsou zač, prostě, ale vládnou někde. To bude bezvadný tady. Kolony papalášů se budou prohánět po Praze, prostě s policejníma majákama, takže budeme se muset obrnit. To bude bezvadný prostě, no. Vlaječky budou v oknech skoro jak za socialismu, všude. Nebudou ukrajinský, no, ale teďka evropský.
1: Já k tomu mám dotaz na vás drobný, protože vy jste takový vzdělaný člověk. U nás v baráku vedle výtahu dole je nástěnka. A ráno jsem to zkoumal a je tam pouze pozvánka na domovní schůzi a jinak spoustu místa. Myslíte si, že bych tam měl udělat něco takhle vlaječku, máme předsednictví a tak?
2: No, to by
1: určitě...
2: Počítá
1: se to, abych to nedělal zbytečně.
2: A když si to vyfotíte a dáte si to třeba na Facebook, tak určitě vám za to dá někdo nějaký bezvýznamný plus, jo. Je to možná jednou z těch priorit toho předsednictví, jo. Ono, jako obecně, jo, aby jsme to tady tak zbytečně zase jako nekarikovali, jo. Ono to předsednictví je taková hračka na hraní, kterou ta Evropská unie dává těm jednotlivým zemím, aby jako se utužoval ten kolektiv.
1: Družba by byla.
2: To není o družbě. To je o tom utužit vlastní mužstvo. To znamená, sice tady vláda se holedbá, že budeme mít nějaké priority a něco chceme v té Evropě změnit, anebo dosáhnout, nebo zařídit. To vůbec není pravda. Je to o tom, že celé to předsednictví je na půl roku okno příležitosti, jak vychovávat vlastní lidi k tomu, aby měli tu Evropskou unii radši. Třeba jako, že teď sice tam na té vaší nástěnce nic není, ale když to pánové z vlády naši dobře udělají, tak tam třeba za měsíc nebo za dva vy sám iniciativně dáte v angličku.
1: Za měsíc? To tam bude dneska odpoledne, pane Macinko? No, pošlu
2: tak vy jste uvědomělej člověk, jo? Ale prostě... No, nevím, no. Prostě bude to stát spoustu peněz, celé předsednictví, ale ta hra na to,
1: peněz
2: že se něco...
1: Peněz je dost. Zdroje jsou.
2: Je to hrozný, protože vláda, která tady má řešit a starat se o problémy lidí, tak teď bude říkat, nechte to, my teď na to nemáme čas, inflace moc, my víme, ale nemůžeme, protože teď předsedáme, jo? Vládní krize, ne, nemůže být vládní krize, teď předsedáme tý EU, aby nebyla ostuda, jo. Ale víte, tušíte, která země měla předsednictví před náma? No, vy to víte, ale já to teda prozradím divákům, že to byla Francie.
1: Francie, jo, taky Francouzáci.
2: Víte, kdo měl předsednictví před Francií, čili jako loni na podzim?
1: Jste mi přišel zkoušet? Nebo?
2: Ne, víte, já vím, že vy to víte, jo, já to jenom prozrazuju divákům, že to bylo Slovinsko, jo, Jugoslávie, jo. A teď si pamatuju, že k nám přišla na návštěvu u nás do Institutu Václava Klause, kde se občas pohybuju, tak tam přišla na návštěvu se představit nová, myslím, že to byla marocká velvyslankyně v České republice. Jo, oni jsou, tak ty diplomati jsou takový zdvořilí a vždycky, když se přijdou na tu misi, tak kromě toho, že přijme, předá ty pověřovací listiny prezidentu republiky a potká se s ministrem a s premiérem a tak dále na různých akcích, tak někteří z nich, ti zdvořilejší, jdou na takovou zdvořilostní návštěvu i k bývalému prezidentovi, si tak prostě popovídat o té zemi a tak. Jo. No a ona přišla s tím, že no vy teď budete ta předsednická země a tak. A my jsme si říkali, vlastně jo, to je pravda, to budem. A teď se jako nám došlo, že my tam nikdo vůbec netušíme, kdo v ten moment, loni na podzim, jako má to předsednictví, jo. Že nám to bylo úplně jedno.
1: Že to nikoho nezajímá.
2: Tak, jak to vůbec nikoho nezajímalo v České republice, kdo je předsednická země v listopadu loňského roku, že to bylo Slovinsko, což ta marocká velvyslankyně samozřejmě věděla, my tam jako jsme to teda, myslím, že až na doktora Weigla, který ví vždycky úplně všechno, tak jsme to tam prostě fakt nevěděli nikdo. A takže úplně stejným způsobem probíhá české předsednictví v těch zbývajících zemích Evropské unie. Těm lidem je to úplně ukradený. Mm-hmm. My nijak nezáříme, tam to nikdo ani neví. Pochybuju, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví. Možná někteří lidi ve Švédsku, který bude mít to předsednictví, až my jako jim ho odevzdáme na konci letošního roku.
1: Prosím vás, a tomu podnikateli Redlovi je to tak jedno, nebo myslíte, že to kočíruje z té vazby, to předsednictví?
2: Tak já nevím, počkejte, kdo je ministr spravedlnosti, ten by měl mít...
1: To je pan Blažek.
2: To není z té jejich strany, ne?
1: To je Don Pablo. No tak to je jedna parta.
2: No jako, řekl bych, že ono to předsednictví jako fakt stojí hodně peněz. Jo. To jsou fakt miliardy. Miliardy se utratí za všechny možné prostě summity a zařízení, logistiky, cateringy, chlebíčky, kaviáry, jo, a tak šampaňský, aby prostě když přijedou až z Brusele, tak aby tady nebyli jako chudých příbuzných, tak se jim to musí ukazovat, že my jsme tady ti jako totálně top. Takže ono to fakt stojí a prostě utratí se, takže já si myslím, že tady ten stan se teď jako profiluje dost jako velmi jako zájmová organizace. Starostové sobě,
1: ano.
2: A tak si myslím, tak. Že no, tak to bude zajímavý se. A mají dost ministrů na to, kteří všichni se tam budou tomu věnovat. No.
1: Tak a jdeme na témata. Putin má stále důvěru každého desátého Čecha. No to se mě nezdá. Znáte někoho, kdo věří Putinovi ještě?
2: Já myslím, že to je docela dobrý výsledek.
1: Jo?
2: To je docela dobrý výsledek, protože, jako dobrý, no pro Putina je to velmi špatný výsledek.
1: Myslím, no.
2: Protože vzpomeňte si, u nás byl nejpopulárnější politik třeba v plynulých třeba dvou dekádách. Mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Já myslím, že on měl někdy prostě v těch vládách sociální demokracie, ve kterých působil někdy v roce 2003-2005, tak jeho popularita se tehdy vyšplhala až na nějakých 80 nebo 82%. Jo. Opravdu to byl fenomenální. Jo. Ještě v roce 2004, někdy v březnu, měl prostě pořád jako téměř 70% popularitu mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo nějak zadrhávat a stal se prakticky nejméně populárním politikem v České republice. a měl asi 18%. A to bylo úplně absolutně dno, jo. No a tak tehdy jsme si říkali, jako já přece neznám nikoho, kdo by toho, kdo se měl rád. Takže jestli Putin teďka se dostal ještě hůř než ten Gross, tak to myslím, že jako je dobrá zpráva o české veřejnosti, špatná zpráva pro Putina, no ale já stejně si myslím, že to je úžasná práce, úžasná, výsledek úžasné práce naší vlády, našeho vrchního cenzora. Vyplnili ty weby, ejhle, hned mu spadla popularita.
1: No jo, no, je to tak, ale...
2: Jinak si to neumím vysvětlit, jo? Jinak jasné. Prostě ta propaganda, ty prokremelská média, tady to tepou a teď, jak je vyply, hnedka už mu to kleslo.
1: Cítím tu ironii, ale hlavně víte co, pane Macinko, já mám obavu, že to je Putinovi úplně jedno. Nebo to čte?
2: Čte. Určitě.
1: Sedí tam někde v nějakých lánech u Moskvy podobný, něco tam budou mít dáču, on jezdí na dáču určitě, tam to, a pozor, v Čechách, každý desátý.
2: Určitě to čte. Čte. Fakt, určitě to čte, protože mu to tady pracuje přece síť těch ruských špionů.
1: Jo, takhle, jas.
2: Napojených na tu ruskou ambasádu. Ty jsou tady pořád, sice jsme jí dost vyhostili, ale oni jsou tady furt. Oni jsou tady pořád a pracujou. Já to vím to z vlastní zkušenosti, že ruská ambasáda pracuje. Mně se to stalo, když tady prezident Klaus napsal nějaký text pro Mladou frontu Dnes o tom, že prostě se mu nelíbí, když jako se furt válčí, střílí se lidi, zabíjejí se lidi, vraždějí se lidi. Tady ten pán to tam tomu velí, aby se ty lidi furt střílili, ale nikdo nevolá potom, aby byl mír nebo aspoň příměří. Jo, což někteří takový ty nakrknutí komentátoři z jednoho hnutí Ekonomia nebo nakladatelství Ekonomia hnedka začali křičet, že to je mírový štváč, protože je štve asi tím, že mluví o míru. No nicméně ruská ambasáda pochopitelně tohle to zaznamenala, přeložili to do ruštiny a vyšlo tady ty texty, jako vydávají to v ruských jako novinách, jo. A já jsem to poznal, že mě v momentě, kdy to tam vyšlo, tak mě začal volat prostě ruský telefonní čísla a chtěli jako komentáře a tak dál, jo, tak jsem normálně chtěli rozhovory s Václavem Klausem a tak. On ten samozřejmě nikdy v životě žádný rozhovor žádným ruským novinám nikdy neposkytnul, že na to kašle, ale je vidět, že ruská ambasáda a špioni Ruska v Česku nespí, takže jestli toto je zpráva, nepochybuji o tom, že tam ta vrázka, jedna, která mu tam teďka jako přibyla, tak je tady za to, že ho Češi nemají rádi.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
4: Radio Xaver.

vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
0: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
0: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní harus pik, harus pika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
0: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
0: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat, je

0: jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě Lidovce.
1: Ty si myslíš?
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
0: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se, byť zhruba v 20 letech, uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává. Zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladej ano, ale blbej ne. A co horšího, tak Tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udala si 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu, Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem, s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej se, to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte rádio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Tak, Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr. Takovej hodnej, poctivej člověk. Pane Macinko, ten svět, kam to spěje?
1: No, to je prostě legrační, ale... Jako to, že Piráti chtějí teď, jako aby Pospíšil rezignoval, je legrační na Pirátech, protože máme 2 nebo 3 měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátu taková trošku nedůvěryhodná hra. Jako rychle křičme, že to je zloděj, aby náhodou nebyl, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těma zlodějima vládneme. Jo? To je prostě snaha zbavit se másla na hlavě, který mají všichni. No, dobrý se podívat, trošku rozkryt si tu mapu. Jo. Co je to hnutí STAN? Možná bych začal od toho, proč se to jmenuje Dozimetr? Nevíte, proč se to jmenuje Dozimetr?
0: Já tomu říkám slepičák.
1: No, tak já vím, že vy jste na ty slepičky totiž, takže vám je tohle bližší. Ale já taky nevím, proč se tomu říká Dozimetr. Jo. Ale jako tak představím si, že Dozimetrem se měří radioaktivita, a radioaktivní se zřejmě stalo teďka hnutí STAN. A teď prostě se bude předhazovat, kdo se s nima baví a kdo se s nima bavil, tak ten jako je radioaktivní a měl by rezignovat. Jo? Takže připomeňme si, že s hnutím STAN to vždycky pekla topka. Top STAN ve sněmovně, topka se STANem šli do posledních pražských voleb, které byly před 4 roky, vládli tady spolu, takže nepochybně teďka i co se ukazuje, že prostě ta topka má, možná sledovala podobné cíle jako ten STAN. A nebo zejména aspoň někteří lidi, kteří jsou napojení tady na pana Pospíšila. Je to mrzuté. Před pár měsíců před volbami je to opravdu mrzuté. Zejména když se ukazuje, že tady vládne na magistrátu nějaká vláda, která jejíž členové jsou pozatýkaní ještě v době toho prvního svého nebo toho období. To znamená, oni ho ani nedovládli dokonce. Navíc ta kauza se vyšetřuje už několik let. Tak to jako vypovídá o tom, že tady ty lidi v podstatě kradou tam úplně od první vteřiny, co na ten magistrát vkročili.
0: A v podstatě tam... Na co by čekali zase na druhou stranu.
1: V podstatě tam šli s tím. Ano, jo, na co by čekali.
0: No a teď dobře, ale vysvětlete mi, proč chudák Meda má trpět.
1: No protože jako... Protože to, topka tam s nima vládla, šli dohromady. Jenže co se stalo asi tak před rokem? Před rokem, ale touto dobou, nebo možná trochu dřív, se přece ta koalice Top STAN na pražském magistrátu trošku tak jako rozklížila. A rozklížila se proto, protože na celostátní úrovni se jako hnutí STAN se domluvilo přece s kým? A s Piráty. Vznikla Piráti STAN. Slavná velká koalice Ivana s Vítkem, budeme bojovat proti korupci, Hlubuček hnedka si dal fotku s Václavem Havlem a citát, jo. Bezvadný, takže jako Piráti se taky smočili se hnutím STAN. A byla to velkolepá kampaň, všichni jsme to viděli. Jak vylezlo hnutí STAN po zádech nebohých 4 Pirátů do sněmovny. Takže oni jsou s nima jako taky namočení, takže taky ten Dozimetr dělá jako radioaktivní i ty Piráty. Blbý. Proto teďka ječej, aby rezignoval. Já teda nechápu, proč ječej, aby rezignoval na člena zastupitelstva, když je to europoslanec, tak by měl skončit. Jako i v Bruseli, ne?
0: Tam se
1: ale dobrý. Pak je ještě pikantní, že protože topka je spojená se STANem tady dlouho a s tou topkou zase se teď spojila ODSka do těch pražských voleb, takže ono to padne i na tu ODSku. To bude takovej maglajs, že jako já nevím, asi bude muset přijít někdo novej na ten magistrát.
0: Deus ex machina se tomu říká.
1: Přijít nebo přijet autem třeba.
0: No já vidím jediný řešení.
1: Já taky.
0: Tomu Janouškovi končí trest, ne? Myslím teď někdy.
1: Jo. Za to, jak přijel jo, přes tu...
0: Tak vyleze ven, vezme to do rukou zase. A je to jediný.
1: No hlavně se tam teďka uvolní místo po těch šíbrech z toho STANu, ne? Jakože ten Redl je. Tak může zase tam přijít nějaká takováhle?
0: Na někoho takovýho to čeká. Jdeme dál. To se vás týká, pane Macinko, protože vy jste motoristé sobě, že? Vy chcete tu Prahu očistit od toho smogu cyklistického, cyklostezkoho jiného.
1: Ne, nechceme.
0: Ale ne, tak já... Chcete podpořit motoristy, ne? To...
1: Jo, my chceme podpořit motoristy. My chceme, aby se město chovalo vůči motoristům přátelsky a ne nepřátelsky. Ale no. To neznamená, že chceme...
0: A cyklisté napadli na Šumavě řidiče kamionu, který vezl kůrovcové dřevo. Já to pozoruji, pane Macinko, velmi často, že cyklisté začínají mít pocit, že jim patří svět. A začínají být agresivní, toto je... Já bych chtěl vidět toho kamionu, jak já doufám, že tam byl nějaký takový, jak z amerického filmu. Ty ramena.
1: No, asi
0: a
1: nebyl.
0: A že vzal takhle ty cyklisty, udělal čk, a... Ale asi to tak úplně nebylo.
1: Ne, bohužel to tak nebylo. Bohužel ten řidič toho kamionu skončil zraněn. A ti cyklisti ujeli. Oni mu způsobili zranění, nějak ho zbyli a tak. Jako pikantní je, že ten kamion, jo, odváží kůrovcový dřevo, který se musí z toho lesa odvíst.
0: No, to primitivní cyklista neví.
1: No a to, že cyklista si myslí, že kamion do lesa nepatří samozřejmě, že to je naše a proč tady jede kamion, když my tady si krásně jedeme. Oni jsou, jako někteří jsou agresivní, ale jako ruku na srdce, i řidiči jsou taky někdy agresivní. Jo. No to, měli by být velkorysí, ale ta agresivita těch cyklistů je jako roste. Jo. A v tom lese prostě, no, si vzpomínám na jednu písničku, nic ve zlým proti cyklistům, když se sem chtějí podívat. Ale ne, jako je, tohle je důsledek fakt jako zelené propagandy. Zelená propaganda, která si jede svoje symboly. Oni jako, lidi nad tím moc nemusí přemýšlet a oni celou dobu cpou do hlavy, co je dobré a co je špatné. Jo? Špatný je komín, dobrá je kytička. A to je jedno, jestli ta kytička je plevel, a ten komín vypouští jenom páru. Jo? Prostě špatný je větrník, nebo špatný je uhlí a dobrý je větrník. Jo? A špatný je auto a dobrý je cyklista. A toto je propaganda, která tady proudí, tady proto ty strany, které ji prosazují, tak ubírají pruhy pro auta ve městě a nahrazují cyklopruhem, i když třeba vedle je 5 metrů vedle je krásná luxusní cyklostezka, po které by kamiony a tak dále. Je to blbý.
0: Je to propaganda. Je to kampaň,
1: ale pozor, jo. Tady je potřeba se podívat, že tento kamion v lese tomu lesu a té přírodě pomáhá. Zatímco ten cyklista, který toho kamionáka mlátí a tvrdí, že tam nemá co dělat, tomu lesu škodí. Protože to je kůrovcový dřevo. A to, když se okamžitě neodveze pryč, v době, kdy ten kůrovec se teď začne rojit, tak to zničí ten les.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: Ať vy jste takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. A je, jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty jsi kurie.
2: No.
1: No je parta celá. Víme. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo?
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Taký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já se, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, to už se buduje. Ho, ho.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost, tak jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi. No, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. A vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty

0: rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
1: Klasickou taxislužbu, ano.
0: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
1: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
0: Mluvíme teď o těch, o tom Uberu třeba?
1: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
0: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
1: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce, teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
0: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
1: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
0: Chci, nechci. Jo?
1: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
0: Jakdy, jo? No.
1: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 tisíce korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
0: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
1: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
0: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
1: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
0: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
1: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
0: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
1: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby,

0: začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
0: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, který nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
0: chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového. Ne?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
0: To je majitel radiotaxi AAA, uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiným to
1: úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No,
0: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok. Otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 let na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu.
1: Jako...
0: To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty a zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5 720 korun. Jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz. Ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás, občany, potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou.
0: Naším
1: hostem byl Arnošt Drozd.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je jednak ředitelem nemocnice v Tišnově, spousty let, co si já pamatuju.
1: 18.
0: A také kandidátem do Senátu, parlamentu České republiky, prosím, a za obvod 55, což je Brno město. Znamená to, že vy, který roky působíte v Tišnově a žijete tam, tak míníte reprezentovat občany na rozdíl od jiných, jak jsem s pobavením slyšel, že někteří pražští herci přijeli do Brna venkova a do Brna města, že budou reprezentovat pan Töpfr, o kterém teda navíc mám pocit, že v politice za sebou nezanechal nic dobrého, ale tak proč jste se rozhodl na ten Senát, pane řediteli?
1: V podstatě ten senátní úvod 55, který se jmenuje sice paradoxně Brno město je na území obvodu asi ve 20%, jinak zbytek je samozřejmě Brno venkov. Je mě blízký, prakticky v tomhle obvodu žiju, pracuju, pochází z něho moje rodina, maminka pochází z Tišnova, otec pochází z Vysočiny, takže prostě je to obvod, který znám velmi dobře.
0: Mimochodem, co vy si o tom myslíte, s vědomím, že se vám na to těžko bude odpovídat, že se najednou někdo, kdo s tím obvodem nemá lautr co společného, možná tam jednou byl na nějakém natáčení, mám teď na mysli toho pana Töpfra, který je sice dobrý herec, ale mizerný politik, jak víme, ale někdo ho tam dosadí, on kandiduje za nějaký prostor, za nějakou oblast, ke které nemá žádný vztah. Co si o tom myslíte? Proč to tak je?
1: Já jsem z toho měl takový pocit trošku, že snad nebyl možná jiný kandidát. V každém případě pana Töpfra si pamatuju, že u nás v Tišnovské nemocnici točil jeden díl z humoresek.
0: Tak to už je důvod asi.
1: Což je možná ten zásadní důvod.
0: Tak, pojďme teď na tu Tišnovskou nemocnici, kde vy jste tedy po léta ředitelem, pane Semráde. Jak moc zasáhnul Tišnovskou nemocnici COVID od samého začátku až do teď?
1: Já si myslím, že nemocnici, stejně jako všechny malé nemocnice, ten COVID zasáhl velice. Zasáhl to i kvůli tomu, že máme hodně staré pacienty, kteří byli ohrožená skupina. Na druhé straně musím říct, že v nemocnici pracují úplně fantastičtí zaměstnanci, kteří pomáhají výrazně víc, než by odpovídalo jejich popisu práce. Takže Tišnovská nemocnice jako jedna z prvních, no možná úplně první v republice, zahájila právě mobilní testování, abychom vyšli vstříc důchodcům a vůbec seniorům v našem regionu, kteří se samozřejmě báli přijet na vyšetření, protože v hromadné dopravě bylo riziko covidu. Ne vždy měli děti, které měly prostor je do té nemocnice dovést. Prakticky v době covidu zaměstnanci jezdili od Jihlavy až po Veselí na Moravě. Mhm. Takže já si myslím, že covid nás zasáhl velice. A myslím si, že nemocnice udělá obrovský kus práce.
0: A ekonomicky?
1: Po stránce ekonomické bych řekl, že díky právě nasazení těch, co jezdili s mobilními týmy, jsme byli schopni COVID ekonomicky přežít, protože samozřejmě nemocnice byla napůl prázdná, protože staří lidé se báli jít na LDNku právě, aby v nemocnici něco nedostali.
0: Uhum. A to znamená, že se snížily platby?
1: Snížila se úhrada od pojišťovny právě na lůžka a na druhé straně zase jsme navýšili ambulantní úhradu právě díky těm mobilním týmům, které intenzivně jezdili. A byla to opravdu obětavost sestřiček a doktorů jak z nemocnice, tak i některých obvodních lékařů nebo specialistů z Tišnovska a Kuřimska, kteří jezdili, protože vím, já jsem s nimi jezdil také, protože bylo potřeba každého doktora. A vím, že jsme někdy končili o půl jedna, když jsme v nějaké továrně ještě testovali noční směnu s tím, že děvčata nastupovali ráno na 6 do práce.
0: Teď je všude v médiích velká diskuze o těch cenách energií, jak to může zacvičit tu ohledně domácností, tu s průmyslem a také třeba se zdravotnickými zařízeními. No, co se může stát v Tišnovské nemocnici, když vyrostou násobně ceny energií?
1: Je to prakticky likvidační, protože samozřejmě ty energie, pokud vyrostou na řádově o jednu desetinné místo, to znamená na desetinásobek, tak je to obrovský problém, protože nemocnice na to absolutně nemá peníze. A když jsem slyšel našeho pana ministra Válka, jak prohlásil, že on se zasadí, aby do fakultních nemocnic se energie dodávaly, tak mě trošku mrzí, že zapomněl, že tady máme i pacienty právě v těch malých regionálních nemocnicích a na ty vůbec nemyslí. Na druhé straně naše sestřičky šily roušky pro celý Tišnov, já si myslím, že zvládnou uplést ty svetry pro naše pacienty.
0: No jasně, a svetry to je takový hezký symbol, ale jak všichni víme, svetry nic neřeší. Jaký může být, pane řediteli, ten nejbrutálnější scénář?
1: Ten nejbrutálnější scénář by samozřejmě mohl být ten, že zavřeme nemocnici. Na druhé straně naštěstí jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje, který deklaroval, že nám v této situaci pomůže. Ale je otázka, kam až může vést krajská pomoc, protože kapsa Jihomoravského kraje v současné době také není bezedná a kraje se potýkají taky s obrovským nedostatkem financí.
0: Pokud vím, tak ta Tišnovská nemocnice prochází, nebo v posledních letech prošla výraznou renovací, dokonce tam přistavený přes ulici. My znalci víme jakýsi nový trakt. Co se tam vlastně změnilo za poslední roky uvnitř?
1: V podstatě my se snažíme, aby ta nemocnice zaprvé odpovídala standardům současné doby a současně, aby to bylo příjemné místo pro naše pacienty. Takže investice, která nemocnice dělala sama, směřovaly právě na park, kde naši pacienti mohou rehabilitovat, mohou chodit na vycházky, trávit tam čas s rodinou. A na druhé straně přes silnici právě na pozemku bývalých starých garáží se postavil komplet nový ambulantní trakt, aby právě nedocházelo k mísení ambulantních pacientů a pacientů na oddělení, což se jednoznačně ukázalo právě v covidu, jak to může být problematické. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že to, co je ambulantně, tak probíhá přes ulici?
1: Probíhá přes ulici, přesně.
0: A ta lůžková oddělení
1: zůstala? Lůžková oddělení zůstala v těch dvou starých budovách nemocnice. S tím, že máme naprojektovanou i rekonstrukci vlastní nemocnice, s tím, že by ta stará přístavba, která vznikla za protektorátu, která je staticky narušená, že by byla odstraněná a vznikl by tam nový nemocniční pavilon s vybavenou rehabilitací tak, aby to odpovídalo potřebám nejen Tišnovská, ale celého regionu.
0: Vy jste řekl před chvílí, že za jistých okolností ta cena energií může být likvidační, že by dokonce musela nemocnice případně vaše zastavit provoz. Teď se ucházíte o pozici v Senátu. Co můžete jako senátor s tímto udělat? Možností není moc, jak víme.
1: Možností není
0: Jaký
1: moc.
0: Jaký máte plán zkrátka?
1: V podstatě, co se týče energetické situace, jako jeden senátor samozřejmě nezmůže nic. Senát může na návrh senátorů nebo senátních klubů podávat návrhy zákonů, změny zákonů, novely. Můžeme samozřejmě ze Senátu tlačit na poslaneckou sněmovnu, aby buď změnila současnou energetickou situaci legislativně, nebo aby tlačila na vládu, aby to bylo vyřešeno vládní vyhláškou.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam zrovna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Bočo, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Radio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně a vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co to se týče celého Green Dealu. Oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu.

0: skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech, to nemají. Oni, pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé tak hnutí strany.
0: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno.

0: Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až
0: Je
1: nebo
0: to
1: si hledají
0: možný.
1: omluvu, až
0: Taky
1: je budou
0: bych spíš
1: zvyšovat.
0: dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a
0: Bude třeba
1: právě.
0: zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést, pardon, zavést daň z cukru, ze slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný NATO. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma a ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím a řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je o řád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027 a těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. Za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak šest, které například vydalo Postupimský úřad pro, ne, Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, dotací, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, okolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, okolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a okolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250
1: Některé euro. Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdraví vás Petr Holest, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
0: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
1: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozešli, nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou.
0: No.
1: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
0: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní mini demonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
1: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
0: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
1: V podstatě měl nejvelkorysejší vyjádření.
0: Ano.
1: Ticho po pěšině.
0: Zatímco ministr vnitra a šéf STANu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
1: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce přirazit.
0: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
1: Já jsem přemýšlel, na jakým náměstí, vidíte?
0: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
1: Takže ale nebude nějaká demonstrace?
0: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
1: Předem děkujeme, bude to možná pestré. Díky.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho... Sleduju pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, Lipanka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová, ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
2: Ona je rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Máme novou ministryni spravedlnosti, paní de Croix. Myslíte si, že řádně to vyšetří, anebo zamete pod koberec, jak někteří obvinují?
2: Tak já teďko si budu odporovat, jo?
1: Račte.
2: Věřit tomu, že místo předsedkyně strany vyšetří něco závažného v chování člena významného téže strany, to je hodně naivní.
1: Takže tam ten koberec spíš vidíte.
2: To je naivní, velmi, velmi, velmi. Přičemž ale možná, že na úrovni osobní to nemusí být až tak, jako jsem to říkal, ale teď, Alex, proč si budu odporovat? Já od toho vyšetřování vůbec nic neočekávám. Já si myslím, že lidi vlastně všechno podstatné už vědí.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

dešem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte.
1: Jako zabráníte, nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Blažkem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.

0: informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: Hmm. No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
0: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
1: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
0: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
1: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání.
0: Hmm.
1: A nákladů s tím spojených.
0: Tak, co je na vině?
1: Tak samozřejmě na vině.
0: Nebo kdo je na vině?
1: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
0: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají a kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s ním počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu,

0: tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže by to...
0: Žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to, ale jak si to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jaksi zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jaksi nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, ale že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jak si to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
0: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchním státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je to za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat to, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No, jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale leccos to vypovídá o tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, to, že v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já i bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel,
1: post.
0: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, Lence Brnáčově, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Brnáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel jo, je to tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
0: Ano. A tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi jak si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jsou důvody, proč ho zachovat. A jeden z nich je i to, mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal: Petře, prosím tebe, to jako prostě říkáš větší moc a tak dále. Ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká: Tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám: Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupit, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký
0: Tak
1: výkřik,
0: já nechci být
1: snaha?
0: ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli,
0: To
1: je
0: všechno
1: možné?
0: mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver.

0: Miroslav Svoboda je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Miroslav Svoboda je bývalým poslancem parlamentu České republiky za sociální demokracii.
1: Ano.
0: Mimo jiné také kandidát do zastupitelstva na Praze 11.
1: Ano.
0: Ale dnes čerstvě také bývalým členem sociální demokracie, protože podle toho, co se objevilo na internetu, jste byl vyloučen. Co jste provedl, pane Svobodo?
1: Přesněji řečeno, bylo mi ukončeno členství.
0: Bylo vám ukončeno
1: členství. To je ale jen formální, tak jak říkají stanovy. A je to, musím říct, že po 28 letech a je to, popravdě řečeno, bolestivé. Takže mě to mrzí, jinými slovy. Co se stalo? Dovolil jsem si kandidovat na kandidáce, kterou neschválilo vedení strany, přestože na začátku toho procesu při přípravě kandidátních listin jsme nevěděli nebo netušili, že by ten problém mohl nastat.
0: Sociální demokracie, tam je zapovězeno kandidovat kdekoliv jinde, to víme. Nebyl ten problém spíš v tom, že kandidujete na společné kandidáce s komunisty?
1: No, to je otázka, protože v celé republice to problém není, ale v Praze to problém je. A samozřejmě k té změně těch pravidel hry došlo v průběhu toho procesu sestavování kandidátek, proto jsem řekl, že na začátku to problém nebyl nebo nezdálo se, že by byl. A teprve v průběhu, kdy dokonce mi předseda Šmarda po projednání té připravované kandidátky řekl, že doporučí grémiu schválit takovou kandidátku. Ono vůbec atypičnost je to, že tu kandidátku na městské části schvaluje grémium strany. To je zase jenom specifikum pro Prahu.
0: No a co to má za důvody? Proč to tak? Jak to vysvětluje vedení?
1: To mě také mrzí, protože vedení v zásadě nekomunikuje. Nám, těm dotčeným, asistentka poslala takový informující informační e-mail, v kterém říká, že jsme přestali být členy sociální demokracie, protože kandidujeme na kandidáce jiného politického subjektu.
0: No, o čem to svědčí směrem k sociální demokracii?
1: Já to nechci příliš jako nějak dramatizovat, ale pochopitelně já osobně zatím cítím jakýsi boj uvnitř Prahy, kde jedno křídlo, řeknu liberální, které prosazuje takovou tu středovou cestu, tak se jí moc nehodí názor jiný. A pochopitelně i oponenti této cesty jim vadí. Takže vůči některým lidem prostě byla přísnost větší. Jako třeba v mém případě, protože já jsem v pražské organizaci do toho vlastně ukončení členství byl předseda krajského kontrolního orgánu. A vlastně to postihlo i předsedu pražské sociální demokracie Pavla Jaroše.
0: No, vy jste byl tedy po 3 volební období v poslanecké sněmovně. A řekl bych, že jako takový už ty procesy, jak se říká, uvnitř strany znáte. Co se všechno uvnitř sociální demokracie změnilo po tom hrozivém pádu, tedy po volbách v roce 2021?
1: No, já vás trošilinku poupravím a jako nezlobte se za to. On to je vlastně kontinuální proces, on to není jenom pád v roce 2021.
0: No tak ale tam se to ukázalo v plné nahotě.
1: Ano, přesně tak, to tak. Ano, s tím už souhlasím. Co se změnilo? Před každými volbami se schvaluje jakýsi řád, jakýsi manuál pro přípravu kandidátních listin. A vlastně poprvé se udělal takový řád, který říká, že Praha má jiná pravidla hry než zbytek republiky. Daleko přísnější. Jinde ve zbytku republiky jsou ty koalice bezproblémové. Víme, už mediálně známý problém například v Táboře, ve Znojmě a v desítkách dalších měst to prostě problém není, ale v Praze, kdo nebyl schválen na jakési buď koaliční nebo jiné kandidáce, to znamená, je ta možnost ještě toho sdružení, kde sociální demokraté můžou být, tak prostě byli šmahem nebo škrtnutí pera, prostě jim bylo ukončeno členství.
0: Dobře, to je směrem k volbám. A já se ještě ptám, co se uvnitř té strany změnilo, protože krom toho, že máte, nebo sociální demokracie má nového předsedu, pana Šmardu, tak jak je to uvnitř té strany po tom výsledku voleb? Je tam jiná atmosféra, jsou tam jiné vztahy?
1: No tak, víte, v každé politické straně o těch vztazích je složité hovořit, protože to je vždycky osobní pocit, jaké jsou vztahy. Ale to si myslím, že není problém. To je de facto organismus, který funguje, jednou se cítíte lépe, po druhé hůře. Ale kdybych si měl zahrát na politického analytika, tak pochopitelně sociální demokracii se především přestalo diskutovat. Politická strana je politickou organizací, protože se u níž diskutuje. Z té diskuze vzniká názor. Názor na to, jestli se má zdražit elektřina, nemá zdražit elektřina. Prostě na politické otázky, buď z krátkodobého pohledu, z dlouhodobého pohledu. A pochopitelně v těch fórech, kde jsou odborníci, i laici, i ulice, i akademická scéna, tak vzniká názor a všechny nás obohacuje. A z toho vzniká nějaký konsens, který potom ta strana prezentuje. A tohle se úplně vytratilo. Převládl ten mechanismus, ta logistika, ta funkčnost a ta diskuze prostě se vytratila. Proto také sociální demokracie skoro nic neříká. On kdyby už Hamáček jako předseda prostě na některé momentální politické situace reagoval pružněji, tak jsme dneska byli ve sněmovně. A ten problém by byl poloviční.
0: A považujete, pane Svobodo, současného předsedu za pevného a kvalitního vůdce? Mám na mysli toho pana Šmardu.
1: Tak předseda je předseda, ale já se vám přiznám, že já jsem osobně podporoval Janu Maláčovou v tom souboji o předsedu z toho důvodu, že měla zkušenosti s celostátní politikou, měla zkušenosti s médií. Bylo mi jasné, že jako ministryně práce a sociálních věcí, tak i v budoucnu bude v těch otázkách, které zajímají společnost, ale i média, to znamená ty otázky sociální politiky, že to budou časté mediální otázky, to znamená, že bude mít prostor v médiích na své názory, a připadla mi vhodnější kandidát. A prostě současný předseda, přestože objíždí republiku, snaží se, tak podívejte se, jak je sociální demokracie vidět. Máme tady například i pražskou kauzu na magistrátu Hluboček, v uvozovkách pracovně řečeno, kde je to vlastně požehnání pro politika a pro média taky. To znamená korupce, sex, drogy, orgie. A to prostě není lepší téma, jak mít téma kritizovat prostě současnou politiku. Sociální demokracie mlčí.
0: A tak to je možná věc názoru. Vy říkáte sex,
1: ne, to drogy, samozřejmě byla nadsázka.
0: Ale já bych řekl, že ceny energií a...
1: No to je o 14 dní později, ano.
0: No ne, téma. Že to je to skutečné téma, ale určitě.
1: Ne, to já jsem dal jako takové to nejdivočejší, jakoby nejtransparentnější.
0: Pane Svobodo, kdo podle vás zničil sociální demokracii?
1: To... jako zničil sociální demokracie není zničena.
0: No samozřejmě, že je.
1: Já jsem víte, já mám zkušenost.
0: Vy to tady celou dobu říkáte. Není o ní slyšet.
1: Ano, je na dně, ale není zničena.
0: Dobře, tak klidně ať je vaše formulace. Kdo dostal na dno sociální demokracii? Byl to pan Sobotka?
1: Ne, samozřejmě, že to začalo už za ne, na dno... Bohuslav Sobotka byl předseda sociální demokracie, který měl určitou kvalitu, ale určité nedostatky. Další nedostatky měl předseda Hamáček a další nedostatky, řekl bych, že největší má předseda Šmarda. Mhm. Jo, každý trošku jiného druhu, když vemu Hamáčka a když vemu Sobotku, tak oni se především starali o vládnutí. Nestarali se o vnitřek strany tolik.
0: Zvenku to vypadá tak, že z dob, kdy byl předsedou Miloš Zeman, a vy tu dobu pamatujete, předpokládám.
1: Kvůli Milošovi Zemanovi jsem vstupal do sociální demokracie.
0: Tak kdybychom to měli mít v nějakém grafu, tak mně to přijde, že ti předsedové jsou pořád slabší a slabší, ještě zaplať pánbu za Paroubka v jisté chvíli.
1: Ano, tam bylo takové zoupnutí, protože mezi tím byl samozřejmě předseda Špidla.
0: Ano.
1: Kde...
0: No ještě Gross, ne?
1: A ještě Standa Gross, ano, no. Ano. Ale tak tam prostě ta energie, která najednou potom čišla z Jiřího Paroubka, tak ta už se neopakovala. Ono je také o tom, že...
0: A to mě není jasné, že jste to vy jako členové, vy jste bývalý člen, že jste to dovolili. Přece v každé televizní diskusi je na první pohled vidět, jak ten pan Šmarda se sice velmi snaží, dělá takové ty různé opičky, tak aby někoho zaujal, ale že ve skutečnosti je brutálně slabý.
1: Ano, já s vámi... Mně je to nepříjemné říkat, protože jako mám pocit, že pořád střílím do vlastních řad, ale máte pravdu. Jo, Jiří Paroubek, víte, vemte si, já nechci poučovat, ale vemte si genezi. Jak Jiřího Paroubka, tak Miloše Zemana. Miloš Zeman 10 let byl vlastně schován v prognostickém ústavu, když to řeknu, studoval, připravoval se. A pak přišel rok 89 a vyrazil. Jiří Paroubek taky měl vlastně 2 vzestupy. Měl tu první vlnu za předsedy Horáka, což byl první předseda sociální demokracie po revoluci, kdy byl v titulní, poměrně jakoby v titulní roli titulních politiků sociální demokracie, pak byl upozaděn, ale on přece dál pracoval na magistrátu a připravoval se na to, že by jednou mohl, nevěděl samozřejmě, jako nikdo nevěděl, že přijde ta šance, ale pracoval na sobě. A pak ta šance přišla, a on byl meteor, který vlítl na českou politickou scénu. A byl schopen, nevím jestli z 5, 7, 8% to vytáhnout 30% během půl roku. Proto já říkám, že sociální demokracie není mrtvá. Je na kolenou, ale není mrtvá a nikdy mrtvá nebude.
0: Jak to víte?
1: Protože ta myšlenka je věčná. My jsme prostě více jak 130 let tady na tom politickém trhu a na politické scéně a prostě přijdou ozdravějí se vnitřní procesy, přijdou noví lidé a uvidíte, že sociální demokracie půjde nahoru. A samozřejmě to je i ovlivněno tou politickou situací, která v tuhle chvíli sociální demokracie nesmírně nahrává. O to je to smutnější příběh.
0: Pane Soboru, když jsem se díval na jednotlivé kandidátky tak různě po republice v těch komunálních volbách a viděl jsem, s kým vším tvoří koalice na různých místech, tak už je z toho naprosto zřetelné, že to není svébytná politická strana, tak jak jsme ji znali. Ale to vám nechci oponovat, to je jedno. Vy kandidujete na Praze 11 a řekněte mi, je to pro vás těžké rozhodnutí jít do společného kandidování s komunisty, a nebo je to počátek jakéhosi sjednocování levice, o kterém se tak mluví často?
1: Já jsem si tuto otázku kladl taky a je na ní velmi těžká odpověď. Já bych každopádně nehledal paralelu s Prahou 11. Jo. Já, když budu komentovat situaci na Praze 11, tak je velmi jednoduchá.
0: Počkejte, tam kandidujete na Praze 11?
1: Ne, bezesporu, ale nechtěl bych to srovnávat nebo z toho dělat příklad pro sjednocování levice.
0: Jo, ne, já se ptám jenom, jaká je ta úvaha jít do party s komunisty.
1: Helejte se, pro mě komunální politika vždy byla o konkrétních lidech. V prvé řadě ti, co chtějí pracovat, a v druhé řadě ti, co mají kvalitní selský rozum, když to řeknu. Protože to je ten základ, který potřebujete pro komunální politiku. A to ty lidi, které já znám a jsou v čele na vrchních místech kandidátky za komunisty, tak vím, že jsou to lidé, kteří mají bezvadný svůj občanský život a už v politice něco dokázali na Praze 11, jinými slovy, už za sebou mají nějakou práci v zastupitelstvu na Praze 11 a nemám, co bych jim vyčet.
0: Vrátíme se k tomu, ale jenom mě vysvětlete, nedávno jsme to v tomto studiu řešili s jedním kandidátem, vysvětlete mi ten váš pojem, co to je ten selský rozum. Já to tak často slyším, Já nevím, co to je.
1: No, ono se o tom nerado mluví, protože to je těžko uchopitelné, ale já vám dám, když jsem řekl selský rozum. Proč v minulosti, v dávné minulosti, byl starosta jeden z nejúspěšnějších většinou sedláků na vesnici? Protože dokázal se postarat o svoje hospodářství, o svoji rodinu, a pak byla šance, že se dokáže takhle postarat o tu obec. A to představovalo, to nebyli odborníci na politiku nebo politologii. To byli lidi, kteří byli schopni řešit problémy. A to stejné je na té obci.
0: Ale vy říkáte, tak jsou to komunisté, půjdu s každým, kdo má selský rozum, no tak...
1: Ne, s každým ne, to zase úplně
0: nebo
1: ne.
0: Nebo je to pro vás důležité, aby tam byl ten selský rozum, a já nevím, co to je, to nemyslím nějak zle, ani vás k ničemu netlačím, jenom si říkám, že když to slyším teď různě na těch náměstích, někdo říká zdravý rozum, aby zvítěl selský rozum, a já si pořád říkám, každý blázen si o sobě myslí, že má zdravý rozum.
1: Ne, takhle, máte pravdu. Já to asi nemůžu říct do televize, že rád používám rčení, že blbec ví jako poslední, že je blbec, že? Ale což de facto říkám to samé, co vy. Ale víte, stálo by za to se podívat na zastupitelstvo Prahy 11, jak teďkon dobíhá, nebo v tom posledním roce. Tam už ani nejde o podstatu věci. Tam už se spíš střílí do toho, jakoby, kdo je na protější barikádě, protože tam jsou barikády a není tam jenom jedna. Takže tam vidíte naprosto bizarní příběhy, teda scénky, že se tam hádají o osvětlení v sále, místo toho, aby se řešily praktické problémy. A to mi připadá smutné. Já jsem zažil zastupitelstvo na Praze 11, zažil jsem ho na Praze 10 a vždy vítězil právě ten selský rozum, to znamená něco prosadit, co je dobré pro tu obec, případně pro ty občany.
0: Dobře, tak nám řekněte co? Nějaký příklad, s čím tam jdete? S vaším selským rozumem prosadíte co zásadního?
1: No, my především chceme chránit tu kategorii lidí, která dneska se cítí nebo bude nejvíce ohrožena. A co samozřejmě umožňuje obec, nebo respektive obecní zastupitelstvo. To znamená, že jsme schopni vytvořit i jakýsi sociální polštář pro to, aby ti lidé, kteří budou mít problém, tak aby jim městská část nebo obec byla schopná pomoct. Jsme schopni...
0: Máte na mysli ceny energií a tak?
1: Ano, například i vytvářet tlak na pražské společnosti, které prodávají energii, aby to nebyly čistě tržní mechanismy.
0: No, já slyším od představitelů strany a vlády v uvozovkách, že se ten problém bude řešit na nějaké evropské úrovni.
1: No, když se vyřeší, zaplať pánbu, protože pochopitelně ta obec nebo městská část má svázané ruce do značné míry. To vláda má podstatně jakoby zbraně těžšího kalibru nebo nejtěžšího kalibru. Takže jedině dobře. Také samozřejmě jedině dobře, když ten problém vůbec nenastane. Ale my chceme být tou silou, která bude slyšet na všechny návrhy, které pomůžou občanům, po případě životu lidem na městské části. Na
0: Máme ještě dvě minuty, tak nám řekněte, jak bychom to udělali, nebo jak byste to udělali, jak můžete pomoci ekonomicky občanům?
1: Ekonomicky, přímo ekonomicky v tom pravém slova smyslu, nevím, jestli to bych teď
0: hledal. Mluvíte o nějakém polštáři?
1: No jistě, ale jsou různé dotační tituly, které ta obec může zajistit tak, aby nepropad ten obyvatel do problému a přicházel o obydlení, přicházel o zdroje energií, jinými slovy, aby bylo čím topit a kde bydlet. A pak je to samozřejmě i o těch službách, které prostě se zajišťují na městské části nebo na každé obci. A mně se líbilo, že v minulosti na Praze 11, ale i na Praze 10 byly například dotovány z městské kasy zdravotní pohotovosti. Proč by měl, protože Praha 11 nemá svoji nemocnici, proč by obyvatel Prahy 11 měl jezdit do nejbližší spádové nemocnice, kde bude stát na pohotovosti dlouhou frontu, ale aby tam byla prostě udržitelná zdravotní pohotovost 24-hodinová. A to samozřejmě žádný lékař sám držet nebude, ale když tomu pomůže městská část jakýmsi dotačním titulem, tak už potom to dává ekonomický smysl i pro ty lékaře, i pro tu polikliniku, aby se držela ta zdravotní pohotovost. A na Praze 10 byla i zubní zdravotní pohotovost.
0: To znamená, to, abyste jeden z těch cílů je zajistil tento komfort pro obyvatele.
1: Ano, no přesně tak. A pochopitelně budeme slyšet na všechny projekty, protože ty služby na Praze 11 nejsou úplně komfortní. Je tam letitý problém prostě s centrum ledových sportů. Vím, že je tam zamrzlý projekt velké multifunkční haly sportovní. Tenhle druh služeb prostě pro mladé lidi, ale i pro starší prostě tam minimálně není v optimální kondici.
0: Děkuji vám za návštěvu a těším se na příští.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Miroslav Svoboda.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

nepochybnou přízeň za kus živýho těla proti střelám nad ránem. Zaplatil jsem život.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Ksavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo no, 2 týdny dovole.
2: Už je to za dveřma, už to ťuká.
3: To, počkejte, a to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem
3: ne.
2: Měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Ksavere.
2: Jak to? To
3: on řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalý, že jo, teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
2: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
3: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten.
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
2: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušan, ne?
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak. Výtek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, to že je blbost.
3: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
2: Tak
3: ne?
2: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
3: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
2: Jasně.
3: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? a je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
2: A o motoristech? Mhm. To jsou naši.
3: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
2: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
3: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
2: Vymlčeli.
3: Jo?

0: My jsme měli radu.
1: Tý Český televize, myslím.
0: No, no. Dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
1: Jo, vysílání jako.
0: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
1: Já...
0: asi desetinásobně.
1: Já to
0: a
1: vím.
0: Počkejte, a na online vysílání na internetu České mm-hmm. televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. Mm. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
1: Ve středu.
0: Nebo čtvrtek.
1: Ve středu. Ve středu. Ve
0: středu. Ve středu. Jo, ve čtvrtek je náš den. No. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
1: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie. Že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream. Že bych se takhle... Tak Česká televize je etalon, ne? Snad. No. To snad potvrdíte.
0: No to jo.
1: No a že bych to... Já se inspiroval takhle taky, víte? To je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
0: No.
1: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
0: Daňová asignace se tomu říká.
1: Přesně tak.
0: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
1: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
0: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
1: Cože? A čeho? Jako?
0: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
1: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
0: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat, prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
1: No. Máte moji podporu.
0: Špatný, ne?
1: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
0: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
1: To se netroufnou, ne?
0: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
1: Kdo to je?
0: Pan Ježek.
1: A bejvalej šéf rozhlasu? Jo?
0: Hlava pomazaná.
1: No to asi bude.
0: To vám je tak chytrý člověk.
1: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
0: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
1: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
0: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
1: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
0: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
1: Ale mě viděli naživo.
0: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
1: A na to už bych vybíral asi kasičku.
0: Kašlete na vybírání, to je morální.

0: normální přece jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
1: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televizi, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
0: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
1: No dobře, říkám, máte moji podporu.
0: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
1: Jak ve sněmovně, ne?
0: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
1: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
0: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obospodařuje z našich peněz 40 lidí?
1: Ale já zase...
0: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
1: Konstruktivně.
0: To vy umíte, já
1: konstruktivně,
0: vím.
1: Konstruktivně,
0: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
1: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
0: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
1: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
0: Počkejte, bude to ta demonstrace?
1: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
0: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
1: Já tam jdu.
0: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
1: No.
0: No a kde se můžu přihlásit?
1: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
0: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
1: To radši ne, on rád poslouchá.
0: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
1: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
0: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
1: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
0: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
1: Ten mi ještě nic neposlal.
0: No ještě,
1: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že přijel s batohem, s trojčičkou?
0: Vám neposlal?
1: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
0: To je divný.
1: Vůbec nic.
0: No ne, na konto on to neposílá.
1: No on jezdí s tím batohem.
0: Jezdí s batohem.
1: No tak já čekám, kdy přijde.
0: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
1: No je?
0: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
1: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
0: To byl Kolibřík, ne?
1: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
0: Mazánek.
1: Nevím, a to je jedno.
0: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
1: Já doufám, že většina, jak bych řekl, plukovník Foltýn, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
0: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
1: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
0: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
1: Jo.
0: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
1: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
0: No. Ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
1: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
0: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
1: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
0: No. Já nemyslím, že se to smí.
1: No, volba je tajná, ne?
0: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
1: No, já se jenom ptám.
0: No,
1: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser.
0: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
1: volbách? Jo, ani ne.
0: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
1: To no, je tak, asi, tak asi Vítek, ne?
0: Ježmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
1: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
0: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
1: No to snad ne.
0: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
1: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
0: Fialy?
1: Jo.
0: Že jo?
1: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
0: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
1: To už není, to už si rozebrali.
0: Jak to?
1: To už si rozvezli v batozích.
0: Jo, to už
1: to není. To už neexistuje.
0: Oh.
1: Tak jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
0: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
1: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
0: Opravdu?
1: No tak.
0: Really?
1: Tajná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
0: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
1: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
0: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
1: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
0: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
1: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
0: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila,
1: Xavere,
0: pane Holče.
1: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
0: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
1: Já jsem redl.
0: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
1: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
0: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
1: Já to věděl od začátku.
0: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
1: Jo.
0: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
1: No vidíte.
0: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, Zvažte ještě motoristy.
1: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre. Před vysíláním.
0: Noviny?
1: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
0: Mě urazily ty noviny, pane. Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžete.
1: Nechci, já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
0: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
1: Ne, to nechci.
0: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
1: no,
0: že?
1: No, máme pejska.
0: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertovem.
1: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
0: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
1: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
0: To není možné.
1: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
0: Rozumím, my jsme satirický pořad.
1: Tak.
0: Kde se můžou říct i satirické věci?
1: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
0: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
1: Já
0: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Hunicích.
1: No, já ho znám taky. No.
0: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
1: Cukrárně, ne?
0: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
1: jasně,
0: za každý vlády.
1: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
0: Tak to už mám pochybnost.
1: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
0: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
1: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
0: Náhle,
1: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
0: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
1: já chápu tohle.
0: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal si, ajajaj, ty brusku měli rychle.
1: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
0: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
1: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně...
0: Redaktorama,
1: víte, co tam
0: myslím
1: dokážou.
0: Si, že nejedná, a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
1: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak jsem mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
0: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
1: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
0: No, pro jistotu.
1: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
0: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
1: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
0: Ne, Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
1: Jo,
0: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
1: Aha.
0: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
1: A nebuďte zlej, Xanere.
0: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
1: Jo, jo.
0: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni zase tolik nemají.
1: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
0: Všechno.
1: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
0: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rová tam narodil, co tam, proč není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm... Jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
1: Já myslím, elita, že jste...
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, no, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
1: a pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Xavere.
0: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
0: Ale
1: strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak.
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Va?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem si vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle
1: si dělal. On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelo, já mám rád,
1: jo,
0: tak nějak,
1: já
0: lidsky.
1: Taky.
0: Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Římě nevidím.
1: Proč, pro boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč? Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: No to na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Xavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod.
0: Já nevím.
1: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kapuška.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vyřízal a ten...
1: Měla by jí mít.
0: No, my,
1: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na to prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě
1: naplňte
0: ne.
1: Naplňte batok.
0: Ale klub Sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezky, kdyby klub Sviní dělal sochu paní.
1: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. A pěkně plný.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo, jo, jo. Jo.
1: Ale on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste...
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No, já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafíčko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafíčko.
1: Fakt? Hm? Lepší?
0: Máme, no, lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěvní... Byste byl vždycky fančmekr.
0: Pane holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Hm? Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
0: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbám by se mohli mít hosta.
1: Hmm?
0: Nepřišel by bába?
1: No, jasně.
0: On na to by mít čas.
1: To už skončí kampaň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne, Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
1: Jasně.
0: Pane holče, to je všechno, těším se na příště, naschledanou.
1: Já taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
1: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knižáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knižáka rád, tak tím to chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu. Vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Se. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože

0: a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže
0: Tak
1: Františka?
0: mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II., já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím, stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná Katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Cato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na Katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance, jako velmi nábožensky myslícího člověka, a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý, ten první názor je lá.

0: Láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal
1: A
0: hodnotit, že jo,
1: ne,
0: to.
1: ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já nevím, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu, svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit, vy
1: Zdaleka
0: jste
1: ne, pane
0: mladší a
1: prezidente.
0: pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., když jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa. Došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále, tak já vím, že jsme, když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky táhli městem a došli k místní katedrále a prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím
1: Já teda
0: definovat.
1: k tomu, co říkáte, poprosím jednu vsuvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili, že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta. Prostě a ta povinná procházka, ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem. Tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce.
0: No, to je půl pointy. Prasklo přední slo. A budeme se muset vracet. A já ve svý... Byly 11 v noci. 11 nebo 10 v noci, tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme Čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno, no a někdy už v 7:30 jsme jeli na ten bolšev, takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám, a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem vám chtěl pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, ale Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou... Jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno.
0: Víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Tak Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi 2 nebo 3 ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní nebo Ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránek.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhle té chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak O tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl, velmi pane
0: prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji, naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr stafián do umrzlých.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě no něco musím hlásit. Ne,
1: je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní, jenom abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí, je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále. Mm-hmm.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit. A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás. Teď už tam musíme být my. A nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksavere.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mi tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si,

0: Člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor. Revizor!
1: Představte to je něco, si. Ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Xavier líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakaný až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posraný.
1: Jo, jako takhle, vějce. Jo, jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
0: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr
1: no.
0: Telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych. Já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty.
1: Ne?
0: Ale oni budou mít hodně procent. Oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
0: No budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
0: No používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky. Tak to,
0: no, tam, tak pozor,
1: tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco
1: dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo.
0: Brno si Ptičnov pucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No ježiš, Maria, jasně.
0: No. A z které on je strany?
1: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky.
1: Ježiš, Maria.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle.

0: buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říká.
1: To já takhle říct neumím,
0: já,
1: protože,
0: jo.
1: No nesuďte, pane Holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne, buďte trošku křesťanský.
0: Na světě si... ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Já to byl lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
0: Dobrý člověk. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
0: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vím, pane Holče.
0: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství my jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
0: Mm-hmm.
1: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
0: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
0: Rakušan učitel.
1: No,
0: tak já...
1: Víte, kam jeřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak dodílen, ne?
0: No, dodílen.
1: Dodílen. A nebo do dolu.
0: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže
1: není,
0: dodílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: Už, u nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, Já nevím, sorry. Za ministra Grosse.
0: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl no. Kolikrát do jedné do noci v práci, a že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
0: Tak, tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl
0: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jasný, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
0: Pod, tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale,
1: pod vnitrem.
0: Ale Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to musel ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý, to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne,
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrdňaská.
0: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? Jo, ty, jo. No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano.
0: Dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno. Takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. On tam byl pořád. Říkal
0: jo,
1: pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost?
1: Názorová.
0: Tak, Xavere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
0: No,
1: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No je to děsivý.
0: No tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
0: zem. Jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: no, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost.
0: Nemáte
1: a vy chcete pracovat pro sebe jenom. Ne. Já tady z naší dvojice já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Folti.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem si napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
1: Pane holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
1: Jindra
0: to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni...
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
1: kdykoliv když to udělali. Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: té
1: zemi.
0: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest.
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelských veršů.
1: On recitoval.
0: Jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí ve Řesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
0: No, bylo to
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
0: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
0: Říkají Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší. Protože...
1: Jo, on je to ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
0: Tak.
1: Vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Sabre, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně.
1: Oh.
0: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se strašně, právě okolo Tišnova.
0: Jo, jo.
1: Na prům,
0: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No tak... Zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad.
1: Car.
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Měl jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil, jak jim pojmenoval, co to je zač, ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého, všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako, protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich zavede spousta.
1: No je 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak se vede, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat káháčko. Jestli vám to nevadí.
0: Káháčko je co?
1: Káháčko. Jdete kniha Řichu.
0: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilozonova 920, na premiérku Věrku. Byla vaše Věrku, premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct. Ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo. Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí. To je jako audience.
0: No to jo, ale
1: no jestli... asi byla tady, nebo byl.
0: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co Ksavere. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče, no. Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka. Ježiš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jak mi řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je, já zase...
0: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane Holče, zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo... Holče, o některých věcech bych pomlčel.
0: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že... Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashled, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Bez tlaků, bez cenzury.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No
1: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to...
2: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
2: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
2: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.

byla chytrá. Zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a ty to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si, ha, hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, jsou

0: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
1: Ano.
0: Vymění si náčelníka generálního štábu.
1: No, já doufám.
0: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
1: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
0: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
1: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
0: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
1: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
0: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
1: Jo, jo.
0: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, 20, nevím.
1: No, aby taky ne, protože i z Německa...
0: měl tu debatu. Debatu.
1: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
0: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
1: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
0: No, pojďme dál.

0: Zprávy.cz, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
1: To určitě, ale já bych se skoro...
0: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
1: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
0: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
1: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
0: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
1: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
0: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
1: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
0: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
1: Jo, no. To určitě. No.
0: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to Nějak jako ladit?
1: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
0: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
1: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
0: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
1: Měli.
0: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
1: Není to žádný Vysocký, viď?
0: Přesně tak. No, tak...
1: Já se úplně prosím tě, ale k tím no, vizualizací.
0: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
1: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
0: je
1: jde
0: co?
1: O...
0: Je co?
1: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
0: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
1: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
0: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
1: No, jasně.
0: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
1: Díky za pozvání.
0: Budu se těšit na příště.
1: Já taky.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Viděl jsem ji téměř nahatou, jenom v plavkách stála před chatou. viděl jsem jí téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech, ojojoj.

Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou.

0: předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči klohužou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Oj, oj, oj, jiný boj, oj, oj, oj, country boy.
1: Radio Xaver.

0: holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
1: Ksaver to vždycky tak.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
1: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
1: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
0: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
1: To není pravda.
0: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
1: Na mě sedli hodnoty, Ksaver.
0: No, to je skoro...
1: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
1: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
1: Fialu.
0: No.
1: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
1: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
1: Já je pan profesor Ksavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
1: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
0: Tak já vám řeknu,
1: je, Ksavere,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako do zimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
1: Dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
1: Přesně tak a to je dobře u nich, Ksavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
1: Jo?
0: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
1: si ho děláte. Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
0: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
1: Já si říkám. Ne, Ksavere, já...
0: No mám pocit, že se trošku tak jako...
1: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
0: kolik,
1: co?
0: Kolik vás tady je?
1: No a já to vidím. Ksavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
0: Kdo?
1: Lukašenko, Rakeťák Kim. No a tahle parta.
0: To jo.
1: To není normálně možný přeci už, co?
0: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Ksavere, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
0: Já to taky myslím.
1: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý...
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
1: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Květákovka. A ta neříká,
0: moje Věra.
1: Máma říká, táto,
0: neříkejte si, naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma
0: ne.
1: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
0: Ne, veřejně ne, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhej.
0: Chcete vědět, o čem já s ním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď
1: to je... Ta...
0: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já ne...
0: Neříkejte to, pane Holče.
1: Já zůstanu hodnotový.
0: Je to sympatický, milej...
1: Já jsem se lék.
0: No, tak oni
1: to
0: mají
1: se to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže
1: jo.
0: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak, no, tak to jo, to jsem chtěl.
0: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
1: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže to je... Myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
0: Taková dobro.
1: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
0: Mimochodem, víte, že dnes je to myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou při povolené ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
1: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
0: Jo tak, ale oni se bojí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
1: Věšek.
0: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo. Já v tramvaji.
0: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
1: Ne, 18 se.
0: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
1: Jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, ale já...
0: On jako, je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
1: No jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu? Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo.
0: A ale... že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. Že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně. Ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespletli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
1: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vovět, Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
1: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny. do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
1: jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místopředseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místopředseda?
1: Já jsem místopředseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
1: Místopředseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Ono je to založeno na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisuju, Xavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si...
0: Nevím.
1: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodný.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak jsem. Tak, tak
1: ale já jsem dobrá svině.
0: Musíte si vybrat, pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
0: já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakém šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
1: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Lexaurin svým z toho si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k sebe, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: To by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: Je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: Toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Čiči sklidilalo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho. No, tak jsem to
0: asi. No. Počkejte, nechte si to říct. No. A paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střevání vnitřek? Čičina nemá střevání vnitřek?
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo A řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
1: tak
0: pošle
1: to
0: poplatek.
1: Jo,
0: a tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo, říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi hulkotičky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzy.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle
1: doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že jo. Až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není, jako je to už dospělý
1: chlap. Já, dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako... A bude tam titulek, řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo...
0: No, no, a myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
1: to. Tak díky, že to není. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.
4: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
5: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek. Dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně. Méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city. který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, ráda tě vidím Fix TV.
3: Děkuji za pozvání, ahoj.
2: A velká gratulace k tvému úspěchu. 150 tisíc preferenčních hlasů, přes 10% a překvapení voleb.
3: No tak my jsme to věděli, ne? Ne, já si jenom graci. Samozřejmě, že to bylo překvapení.
2: No, vy jste to možná věděli, ale průzkumy to nevěděli. Ty vám dávali stále pod 5% a Robert Šlachta se tuším dneska někde rozčiloval, že vám to mohlo ublížit.
3: Ono to mohlo ublížit, ale ono taky šlo o to využít marketingově. Prostě když jsme dostali 4,7, tak já jsem viděl jenom možnost tom říkat, jako teď vás chybí opravdu málo a jako každý z vás, když prostě přemluví ještě jednoho, tak tam jsme. Samozřejmě jsem jako tušil, že ty reální čísla byly kolem 7. Ten předposlední týden kolem 9, to byly takové moje interní nějaký čísla, ale samozřejmě on nikdo neví, jak to bylo. Já jsem

0: Vykázal z toho, že mám svých fanoušků plus minus tady na XTV, v našem pořadu Přísně tajné a tak dále, na dalších platformách, kde dělám hodně rozhovorů, tak jsem dohromady tak nějak mám spočítanou svou fanouškovskou základnu na 250 000 lidí. Takže když jsem spočítal, jaká část z nich by mohla teoreticky přijít volbám, což jsem předpokládal, že bude třeba 30-40%, když se spočítá, co všechno udělala dohromady Přísaha motoristé, protože to je obrovská základna, od přísahu volilo 250 000 lidí ve velkých volbách před pár lety. Když jsem spočítal i třeba podporu pana prezidenta Klause, a když jsem spočítal všechny ty věci okolo, tak jsem věřil, že se tam dostat musíme. No a když se k našemu marketingovému PR týmu přidala paní Nerudová, pan Rakušan a pan Okamura, tak jsem byl úplně štěstím bez sebe. Mrzí mě, že nezačali o pár dní dřív s náma spolupracovat, protože by nám těch pár tisíc hlasů do toho třetího mandátu určitě získali.
1: Spolupracovat, co za to dostali?
0: Já myslím, že necháváme vyrábět nějaký speciální room, kde bude jich podobizna.
1: Opravdu?
0: Jo, já myslím, že bychom...
1: A paní Nerudového předáš pak už v Bruselu?
0: Možná, nebo jí to spíš předá někdo jiný, já nevím, jestli se s ní úplně potřebuje vidět, ale myslím si, že bychom měli poslat za to nějaký dárek.
1: Ostatně, kdy se chystáš do Bruselu?
0: Chystal jsem se dneska, ale raději jsem tady s tebou. A ne, poslali jsme oficiální žádost do ECR, nebo dnes, nebo zítra se nám posílá oficiální žádost. Myslím si, že není potřeba tam být osobně, protože hodně administrativních věcí se řeší i přímo tady přes kancelář Evropského parlamentu. Takže já tam pojedu, až tam bude opravdu potřeba, protože nastupuju do práce, tuším 16. července. A do té doby my musíme vyřešit ty frakce. Takže to je teď takový aktuální boj. A když vidím jenom tu administrativu, co je zatím stát se teda technicky, fyzicky europoslancem, tak si říkám, že Evropská unie nemůže fungovat.
1: Tak, a je to vlastně tvé první zaměstnání? Není liš pravda?
0: Jo, tak já jsem byl vždycky v podstatě takový podnikatel nebo na volné noze obchodník, takže já jsem nikdy nebyl jako zaměstnán. No.
1: Tak si to začneš
0: je
1: užívat
0: to moje první
1: se vším.
0: Práce v podstatě.
1: První práce. Když jsi zmiňoval frakci, chceš zamířit spolu s kolegyní, předpokládám, ke konzervativcům a reformistům, kde je i Alexandr Vondra. Nedávno jste měli svůj duel, tuším, že na primě CNN, kde to vypadalo velmi pozitivně, že jste si notovali. Dokonce jsem četla i několik už negativních komentářů ze strany tvých voličů, tak jak moc je to vážné?
0: No to bych rád vysvětlil. My jsme si notovali, co se týče spolupráce na iniciativě změny nebo zákazu výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 a ta iniciativa má přijít v roce 2026. A Saša Vondra se tak nějak snaží působit jako někdo, kdo dělá do toho automobilového průmyslu, kdo ta auta má rád, a je pravda, že se v něm angažoval velmi aktivně. Ale co si budeme povídat, Euro 7 nemělo nikdy vzniknout. Je to prostě předpis, který má asi 1800 stran a v každé automobilce je víceméně technické nebo administrativní oddělení lidí, kteří těm inženýrům a těm konstruktorům překládají to, co to Euro 7 vlastně všechno obnáší pro tu výrobu. To znamená zase to boj proti menším výrobcům. Jo, je to zase to nahrává v tom průmyslu, to nahrává těm větším hráčům, těm koncernům. Ničí to absolutně, to likviduje jakékoliv zbytky o výrobu, o malou výrobu nějakých automobilů. Takže chlubit se tím, že někdo jako pomohl vytvořit Euro 7, je špatně. Musíme ale přiznat, že Alexandr Vondra opravdu zajistil to, že se to Euro 7 udělala racionálnější verze, aby se už nesnižoval ten limit těch emisí, protože to už bylo pro ty automobilky, takže by už prostě se jim nevyplatilo vyrábět auta nižší třídy, prostě v žádném případě. Takže to se mu jako povedlo, ale jako reálně oni měli předsednictví a v tu dobu oni měli říct, tahle věc tam vůbec nesmí být, vůbec nesmí projít migrační pakt a tak dále. V tom ODSka selhal v tom určitě Alexandr Vondra.
1: Ale tak Alexandr Vondra společný... to hodil na tehdejší ministrině, tuším i v tom rozhovoru to říkal.
0: Tak on byl místo předseda ODS, ne? Vládnoucí strany, která měla předsednictví v Evropské unii. Takže jako to, že se k sobě chováme slušně a že máme stejný cíl za dva roky, samozřejmě neznamená, že máme... že se bratříčkujeme jakoby po všech stránkách. Jo. Určitě máme na plno věcí jiný pohled.
1: Na co máte třeba jiný pohled?
0: Ale já si myslím, že on tak brutálně zastává zastává pomoc Ukrajině a přitom sám ví, že Ukrajina nemůže vybojovat zpátky Krym ani ten východ. To on to prostě moc dobře ví, ale ví, že to prostě nemá říkat. To je můj názor, ale
1: jak to víš, že to ví? Mluvili jste spolu třeba o tom? Ano, on chce na Ukrajinu posílat munice, dokud to bude potřeba.
0: V žádném případě on ví, co je realpolitik, on ví, co je realistická politika, o které já mluvím roky. Nedávno to prezident Pavel říkal pro Sky News, stejnou pozici, kterou říkám já. Já jsem za to schytal nálepku proruský, nevím, proč ji neschytal prezident Pavel. A Saša Vondra vždycky naznačuje, že ví, co je realpolitika, reálná, realistická politika, ale zároveň prostě straší tím, že to Rusko přijde až sem. A já prostě věřím v to, že my máme bezpečnostní pakt NATO, a že Evropská unie nemá být bezpečnostním paktem. A tam my se podle mě rozcházíme, ale je to ze střípku debat. Já jsem s ním byl v debatě o svobodě slova, teď jsem s ním byl v debatě, kde jsme řešili v podstatě automobilový průmysl. Na tohle tam bylo pár vteřin. Takže já opravdu nechci mluvit za pana Vondru, jenom říkám, z těch všech lidí, kteří tam jsou, on je jeden z mála, který teda na té jeho kandidátce, kde je pan Niedermayer, který bude bojovat za to, aby teda zůstal zákaz výroby aut, tak si myslím, že když srovnám jeho a pana Vondru, tak pan Vondra je proti němu samozřejmě zlatý. Jo.
1: Dobře. Je zlatý, i když ti tam vyčítal to koketování se svastikou, opět to připomenul i v této debatě, i po volbách?
0: To je samozřejmě nějaká jeho pozice, kterou on zastává z nějakého důvodu, protože ODS má teď pocit, že nás může trošičku vydírat tím, že chceme být členy ECR.
1: A ona o tom rozhoduje?
0: A ona o tom nerozhoduje, ale tak my máme, oni mají kolik, oni tam mají 2 nebo 3 lidi a my máme 2. Já jsem dostal víc preferenčních hlasů než Alexander Vondra, o několik desítek tisíc. Stal jsem se evidentně asi teda úspěšnějším v těchto volbách. Myslím, že jim voliči vystavili jasný důkaz o tom, co si myslí o jejich vládnutí, o jejich předsednictví v Evropské unii v těchto evropských volbách. Takže já se určitě nenechám mentorovat, určitě se nenechám vydírat tím, že někdo připomněl svastiku. Samozřejmě všichni víme, že to je blbý humor z České televize, jmenující se Česká soda, že to jsou 15 let staré fotky a Alexander Vondra to ví taky moc dobře, jinak by mi nepodal ruku, kdyby si myslel, že jsem neonacista. Takže já to chápu, je to nějaká politická hra, každý využívá těch zbraní, které má. To tak je.
1: A zbraně typu, že Alexander Vondra teďka bude čelit žalobě od pana Jandejska za to, že ho nařknul a vytáhnul nějaký pamflet v živém vysílání Primy a označil ho, a teď přesně nevím, jak to bylo, o členy hnutí ANO za užitečné idioty. Zdeněk Jandejsek je proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše, to všechno řekl Alexander Vondra. Nechtěl jsi to využít, tohoto,
0: když on tě školí? Já jdu za pár hodin na Českou televizi, kde bude pan Vondra a kde bude paní Dostálová. A já ti řeknu na rovinu, já mám obrovský problém s tím řešit na úrovni politiky nějaké osobní aféry.
1: To by se to stalo na Primě v debatě před volbami s Danuší Nerudovou. Tam na ta témata vlastně vůbec nedošlo. S jakým pocitem si odcházel z toho, z té debaty? Protože někdo psal, že jsi to pokazil, že přijdeš o voliče, někdo, že to byla Pavláč, spousta lidí na to nadávalo. Tak jaký ty jsi měl pocit?
0: Já jsem to nemohl ovlivnit. Prostě když se rozhodne CNN s tou oponentkou, že to udělá jako Pavláč a že to udělá bulvární, tak to prostě udělá bulvární. Prostě když jsou připraveny otázky, které jsou, kdykoliv jsem se snažil to stáhnout na politická témata, tak se řešila osobní témata. Já jsem měl 2 složky. V jedné složce jsem měl politická témata, což pro mě týden před volbami jaksi byla preference, bylo to nejdůležitější. A pak jsem měl druhou složku, kde jsem měl složku podobných nechuťáren, prostě vytažených na paní Nerudovou, a ta je teda podstatně tlustší než ta na mě, že? Protože víme, co všechno má paní Nerudová za aféry a jich teda opravdu jako brutální množství. Ale já prostě nemám tu povahu.
1: Ale měl jsi nachystanou složku na paní Nerudovou?
0: Já jsem ji dostal jako v případě nouze, jako na obranu, ale mně to přišlo pod mojí úroveň. Mně to přišlo pod mojí úroveň. Já jsem tam jenom přečetl nějaký ty zakázky, kdy opravdu jako prokazatelně zneužila státní peníze, že já nevím, za 430 tisíc si koupila obraz za univerzitní peníze od svého kamaráda, nebo že si koupila nějakou tu koňskou lampu, že jo, za nevím, 200 tisíc, nebo že dala zakázku svému manželovi za 300 tisíc, jakože to jsou státní peníze, které jsme zaplatili my, tak to jsem tam jako přečetl, abych jako naznačil, že ona opravdu jako není svatá a já jsem hlavně v životě žádný státní peníze, ani korunu nečerpal, jo. Takže já si myslím, že asi si všichni udělali obrázek, ale ona tam předvedla jako nebývalý hyenismus, ke kterému mě i těžký se vracet, protože to pro mě bylo jako spíš jako osobní záležitost, která si myslím, že do politiky nepatří. Já jsem měl mnoho informací i ohledně paní Nerudové, jeho manžela, jeho syna a tak dále, ale prostě pod mojí úroveň to vytahovat. Mm-hmm. Je to pod mojí úroveň se i tomuhle vůbec bránit. Já si myslím, že slušný člověk jako takovouhle debatu vůbec nemůže zažít nebo nemůže akceptovat její existenci. Jo. Pro mě to byl hyenismus a já jsem v ten moment věděl, že sice teda pro mě osobně to bylo velmi nepříjemné, ale věděl jsem, že ona tam ukázala svoji pravou tvář před mnoha lidmi, protože ten rozhovor byl třetím, tuším, nejsledovanějším rozhovorem na CNN vůbec po prezidentských volbách, takže jsem věděl, že nám to vlastně v konečných číslech velmi pomůže, takže mě osobně to za to úplně nestojí pomoci takovouhle cestou, ale myslím si, že jasně voliči dali najevo, že tady tenhle hyenismus že odmítají. Takže byl to krásný průnik do duše českého člověka, že vlastně jako se mu nelíbí tyhle věci. Ty volby dopadly velmi dobře.
1: A pak jsi se ale stáhl z debat. Proč? Někdo říkal, že to je projev slabosti, tak proč si k tomu přistoupil?
0: To je velmi, velmi komické, že po tom, co jsme měli všechny debaty za sebou, tak já jsem odmítnul na TNCZ internetovou debatu, protože jsme měli velkou rozlučku v Holešovicích pro 500 mých fanoušků a pro náš celý tým, s kterým jsme dělali kontaktní kampaň. A oni tu debatu udělali na 3 hodiny odpoledne a já jsem chyběl na této debatě. A chyběl jsem na ní z toho důvodu, že jsme teda měli i ten závěr té kampaně, kde teda by bylo blbý, kdybych nebyl. A i z toho důvodu, že mě CNN poprosila, kvůli tomu, že moderátorka Pavlína Wolfová čelila vyhrožování, myslím, že jí snad i poškodili auto a tak dále, a velmi jako brutálně se na ní sesypali nějaký skupiny lidí. A já jsem dostal nějakou jako žádost od Prima CNN, abych jako udělal nějaké prohlášení, abych jako deeskaloval tu situaci. A navíc byl bezpečnostní problém, protože ten týden jsem měl 4 výhrušky jakoby smrtí a tak dále a měli jsme i nějaké indicie, že se může stát něco velmi nepříjemného, i třeba kdyby byla autogramiáda, takže my jsme zrušili i autogramiádu na té naší.
1: Hrozilo, že se stane něco podobného jako na Slovensku třeba?
0: Ne, to já nechci určitě jakoby říkat nějaké konkrétní detaily, ale měli jsme indicie, že se může stát něco nepříjemného. Takže jsme raději byli opatrnější v této době. No. Protože ty 2 týdny před těmi volbami, to, co jsem zažil, to, co zažila i moje rodina, i moje okolí, jo, tam stačilo, že si našli někoho, kdo se mnou v minulosti nějak komunikoval, už měl problém, tak to bylo na takové úrovni, až teda toho ministra vnitra, nejspíš zjevně, nebo nějaké síly, která teda není úplně běžná v evropských volbách, kdy já bych jim měl fakt poděkovat za skvělou kampaň, protože on to řekl, Andrej Babiš, lidi nemají rádi, když už se někomu moc ubližuje. Jo. Když už prostě to někdo jako moc chytává, tak ty lidi se ho zastanou. A já mám čistý svědomí. Já jsem šel do všech debat velmi dobře připraven na argumentaci o tématu migrace, o tématu Green Deal, o tématu Ukrajina-Rusko.
1: Ne všude jsi o něm mohl mluvit.
0: Ne všude jsem o těch tématech, mohl mluvit. Ano.
1: Teďka, když tě poslouchám, mluvíš o výhruškách, nebezpečí. Nelituješ zpětně, že jsi do toho šel? Když vidíš, co to všechno jakoby přineslo.
0: No.
1: A ještě ani nejsi v Evropském parlamentu.
0: Já myslím, že když už jsem se do toho dal, tak to přijímám, jak to je. Já jsem si uměl představit, že se budou dít brutální věci, ale jako pro mě to je spíš jako zážitek. Jo. Já se to docela užívám.
1: Zážitek? Mm-hmm. Výhruška smrti je zážitek?
0: A tak to není poprvé v životě, co se mi něco takového stalo. navíc teda, když vidím, že náš ministr vnitra je třeba jako prostě učitel z Kolína, tak to prostě není člověk, který by ve mně budil nějaký respekt. Já si opravdu jako, já nevím si představit, odkud se bere ta nenávist v naší společnosti, ale ty volby dopadly tak, že tu nenávist opravdu jako otočily proti těm, co jí povodili. Prostě pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
1: Tak nevím, jestli jsi zaznamenal některé výroky třeba premiéra Fialy. Bereme si poučení, nenecháme zemi populistům, či výrok prezidenta Pavla, nárůst podpory extremistů nejde přehlížet. Mm-hmm. Tak to komentovali výsledek voleb.
0: Úžasný. Lepší reklamu mi udělat nemohli. Já si myslím, že populisté, extremisté jsou oni. To jsou lidi, kteří chtějí Green Deal, to jsou lidé, kteří i když věří, že i když moc dobře musí vědět, že Ukrajina vojenskou cestou nemůže vyhrát ten konflikt, tak to prostě nepřiznají a nebudou se na ten konflikt dívat realisticky, což je jediná správná teorie mezinárodních vztahů. Masová migrace podle nich neexistuje nebo není problém, to je podle mě radikální názor. Zbavovat se práva veta, to je podle mě radikální názor, takže pan prezident by se měl zamyslet sám nad sebou. Říkat, že bychom měli přijmout právo veta, aniž by mu to doporučila Česká národní banka, aniž by byl ekonom, aniž by k tomu měl jakýkoliv mandát, podnět, to je podle mě radikální postoj. Takže i pan prezident, i pan premiér by se měli zamyslet sami nad sebou. Euro, ano, přijetí eura.
1: Když zmiňuješ přijetí eura, měli jste to jako téma, byť je to vnitropolitická záležitost. Co si myslíš, proč Petr Pavel stále opakovaně prosazuje a tlačí na přijetí eura téměř v každém svém projevu?
0: Já jsem teď zažil, jak je jako náročná kampaň. My jsme dali za jednoho, a promiň, že teda začínám takhle obšírně. My jsme dali za jednoho voliče 9 korun v kampani. Stan přes 50 korun. Piráti přes 70 korun za jednoho voliče. Prezident Pavel se stal prezidentem díky tomu, že jeho kampaň byla za asi 100 milionů, 90, nevím, něco takového. Já se prostě ptám vždycky, kdo tu kampaň financuje. Si ji financují příznivci, drobní přispěvatelé, drobní podnikatelé, anebo jestli prostě přijde nějaká moc, nějaká síla, která do té kampaně vloží tolik a tolik a řekne, no, my potřebujeme, ale aby v té zemi bylo euro. Nevím, jako to je konspirační teorie, ale má to nějakou logiku. Euro se vyplatí velkým exportérům. Jo? Běžným lidem v České republice se euro nevyplatí, ale vyplatí se obrovským korporacím, velkým firmám. Když to řeknu úplně blbě, tak Volkswagenu by se vyplácelo vyplácet výplaty rovnou v euru a nestrácet na tom, na té změně kurzu za koruny.
1: Takže je to nějaké splacení dluhu?
0: Já jsem to neřekl. To je konspirační teorie.
1: Já se ptám jenom, jako jestli ptám, to v tom třeba vidíš.
0: Já to v tom vidím. Já to v tom vidím, ale ne, já bych to jako nechtěl, aby z toho vzniknul titulek, protože to je totální konspirace. To je prostě jenom, že já vím, komu euro vyhovuje, komu ne. Vím, že pan prezident není ekonom, vím, že to není jeho téma a najednou novoročním projevu řekne, že chce euro. Vím, že jeho téma ani není to, že bychom neměli mít právo veta a najednou začne mluvit o tom, že bychom se ho měli vzdávat. Takže tam já se ptám, komu to vyhovuje. A stejně, když máme předsednictví v EU a premiér Fiala, který teda ještě před 5-10 lety psal, že pravicový konzervativec, tak najednou začne dělat zelenou agendu, takže ho všichni plácají po ramenu, že je ta nejlepší ze všech.
1: No a dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že vás jako ODS Revival nevidí, že tam nevidí z ODS žádné překryvy.
0: To řekl premiér Fiala.
1: Ano.
0: Já bych řekl, že já v dnešní ODS nevidím žádnou ODS. A myslím si, že premiér Fiala s ODS nemá vůbec nic společného. Myslím si, že podle mě ODS ani nevolil předtím, než se stal předsedou ODS. Mm-hmm. Já tomu nevěřím prostě. Myslím si, že Andrej Babiš na rozdíl od Fialy aspoň tu ODS volil předtím.
1: Tak teď jsem si vybavila, že končící europoslanec, pan Zahradil, byl místo ve štábu Spolu u vás. Čím to?
0: Já nemůžu mluvit za pana Zahradila. No, pan Zahradil je legendární poslední Mohikán ODS. Já nevím, jestli ho pozval někdo jiný. Já jsem velmi rád, že tam přišel pan Zahradil. Pan Zahradil je úžasná osobnost. Tuším, že je spoluzakladatel ECR, to je konzervativní frakce v Evropském parlamentu. Je to opravdu poslední Mohikán ODS. A je velká škoda, že v ODS není víc takových osobností. Myslím si, že paradoxně nejkonzervativnější, teda v případě, že by tam už nebyl pan Zahradil, je Alexandr Vondra, který byl vždycky ten liberální, progresivní, ten havlovský ODSák v 90. letech, ta opozice Václava Klause. Takže to je samozřejmě člověk, který stojí úplně jako jinde v té původní ODS. Ale paradoxně, teda jako, a teď nechci, aby to vypadalo, že ho nějak hájím, ale myslím si, že z těch osobností dneska tam je ještě pořád tím menším zlem, protože opravdu v dnešní ODS, když se tam podíváš, tak to jsou lidi, kteří někteří i chtějí už euro, někteří koketují s federalizací, i teda Saša Vondra koketuje asi s tím, že nějaká obrana Evropy by se měla řešit na evropské úrovni, což znamená směrem k federalizaci jít. Jo? Takže z mého pohledu, myslím si, že pan Zahradil poslední Mohikán, pokud už tam nebude, tak už ODS neexistuje.
1: Co se musí, nebo co si přeješ, aby se v Evropské unii změnilo?
0: Úplně všechno, já jenom jsem realista a nechci slibovat, že se to změní, protože vidím, jak je to zkostnatělý, ohromný, šílený systém. Kdo říká, že se to celý zbortí, nebo že se to celý musí nějak jako rozložit zevnitř, tak je naivní. A myslím si, že je potřeba velmi tvrdě vystupovat, velmi tvrdě pojmenovávat ty problémy, co tam jsou. Celý Green Deal je špatně, celé Euro 7 je špatně. Tady vidí, že že někteří si postavili kariéru, nebo kariéru, někteří si postavili i kampaň na tom, že chválí to, že změkčili Euro 7, přitom je úplně zničující pro ty automobilky. Jo, ale je to tak, že dneska, když si koupíš nové auto, už od teďko, od poloviny roku 2024, tak to auto bude dělat zvukový signál, pokud pojedeš třeba 135 na 130. Jo. O 2 km, o 3 km porušíš rychlost, pojedeš na 30, 35 a to auto na tebe bude pípat, když máš odpoutaný pás. Auto musí mít, když zařadí zpátečku, tak musí mít signál, jakože R-ko.
1: My se dostáváme ke konkrétní věci, k tvé nejoblíbenější, a to jsou auta, ale co dalšího?
0: Všechno, všechno. Nebo emisní povolenky, biznis s emisníma povolenkama, migrační pakt je něco, co musíme odmítnout, ale to už bohužel přesně ODS a další, když naše vláda předsedala v Evropské unii, tak nechala projít migrační pakt. To je největší zvěrstvo, který se kdy stalo.
1: Takhle jsou státy, jejichž premiéři říkají, že se jim nebudou řídit.
0: No já doufám, že v příštích volbách se rozhodne o tom, že my úplně totálně v opozici se začneme chovat proti těmto nařízením z Evropské unie, že se tomu prostě vzepřeme. Nejkratší slovo na světě je ne a nejefektivnější. Takže jediná cesta je odmítnout migrační pakt. Absolutně, protože jinak od teď za 2 roky tady začne platit to, že my budeme přijímat lidi, kteří sem ani nechtějí a nemají tady co dělat, mají šílenou kriminalitu, nepracují efektivně. Jenom pro případ, když někdo neví, co je migrační pakt, tak kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak jsme museli přijmout 70 nebo 80 tisíc migrantů.
1: A nebo zaplatit?
0: A nebo zaplatit asi 40 miliard nebo kolik, desítky miliard. Takže my nemáme na valorizaci důchodu, ale máme na to platit každý rok Francouzům a Belgičanům, Holanďanům a Němcům jejich historický problém.
1: Když se podíváš, jak evropské volby dopadly v jiných státech, jsi optimista, že najdeš společnou řeč s některými představiteli z jiných států?
0: Určitě ano. Já si myslím, že i třeba jak politikům i z Itálie, od Meloniový a tak dále, máme třeba i blíž než dnešní ODS a tak dále. Takže já si myslím, že všichni jsou rádi, že jsme uspěli. O tom úspěchu se mluví i v zahraničí a věřím, že i v zahraničí ty volby dopadly poměrně dobře. Takže jako není to tak, že by tam bylo nad 50% konzervativních pravicových politiků. To určitě tak není. Takže představa, že se něco nějak brutálně změní, je naivní a byl by populismus, kdybych říkal, že teďko jednoduše změníme, že zrušíme Green Deal a že prostě opravdu zastavíme masovou migraci. To jsou věci, které jsou teď technicky nemožné. Ale je tam mnohem větší síla na to vysvětlovat, že třeba Green Deal opravdu likviduje náš průmysl.
1: Dle agentury Ipsos byly eurovolby referendem o Fialově vládě, protože více než 37% lidí zaškrtlo, že jde k volbám vyjádřit nespokojenost s jeho vládou. Viděli jsme ve Francii, že Macron, že tam se budou opakovat, tam budou nové volby. Mělo by něco takového proběhnout i v České republice? Měla by vláda podat demisi? Měl by prezident vypsat předčasné volby? Nebo je to příliš?
0: Opravdu opovrhuji touto vládou. Opravdu bych si přál, kdyby tady už nebyla. Ale myslím si, že v demokracii prostě získala, má 108. Nemyslím si, že by to bylo vůbec reálné o tom uvažovat, že se to stane. Bohužel.
1: Bohužel, ale...
0: Tak já nejsem tady Ludvík 14., abych tady mávnutím proutku sundal vládu, která má 108. Prostě má 108, takže se sundat nenechá. No.
1: Abych nezapomněla, ty jsi mi přines knihu.
0: Ano.
1: Hranatá legenda, Filip Turek.
0: Máš tam i věnování.
1: Mám tam i věnování, ale to nebudu na kameru ukazovat, to si nechám pro sebe. Ale o čem je ta kniha?
0: No, ona vypadá zvenku velmi nafoukaná.
1: Macho. To jsi byl před volbami.
0: Protože tahle ta provokace nám samozřejmě marketingově extrémně pomáhala, protože lidi, co mě znají ze streamů, lidi, co mě znají z rozhovorů, tak ví, že jako jsem pokornej, normální, slušný člověk. A ta kniha je o mém životě úplně od dětství, jsou tam fotky se štěňátkama. Takže není to
1: takže macho Filip Turek se štěňátkem.
0: Zvenku vypadá jako macho kniha, kde budou jenom samý Rolls Royce a Bentley, ale vevnitř jsou štěňátka a to, jak jsem si hrál někde ve škole.
1: Kniha vyšla snad v den voleb, v den, kdy se zavíraly volební místnosti. Proč to načasování?
0: To načasování vyplynulo i osudově. My jsme tušili, že tu kampaň vyeskalujeme do opravdu jako extrémních rozměrů a já jsem to měl částečně jako záměr. Využít potom té provokace k tomu, aby jsme byli hlavním středobodem těch voleb a jenom tak jsme se mohli dostat na těch 10%. No a ta kniha tomu měla pomoci a mohla to akcelerovat, ale trošičku její pozdržení zase už trošičku regulovalo tu kampaň. Protože my jsme zároveň věděli, že ta kniha by byla obrovskou rozbuškou, protože samozřejmě tam je i moje divoké dospívání a divoká nějaká minulost.
1: Čili protivníci by toho využili,
0: to znamená,
1: té knihy.
0: Ta kniha je velká rozbuška už teď. Už teď, ona je opravdu ještě teplá, ta kniha, a už teď z té knihy opravdu jako čerpají až na vnitru, podle mě.
1: Takže, myslíš, že paní Nerudová už jí má doma?
0: Já si myslím, že ona přímo jako nečte moc jako ty knihy. Ona spíš to přečte někdo za ní a ten potom něco řekne, že tam něco bylo, co tam není, a dál to budou šířit. Ale to je geniální, to je nejlepší reklama na světě, takže my jsme to udělali takhle schválně. Je to prostě provokace, já jsem bohužel provokatér, ale celý život se mi to vyplácí.
1: No, teď se ti to očividně také vyplatilo. Asi tam, kde jsi, v Evropském parlamentu, kam míříš. Takže ať se ti daří ve tvé nové roli. A moc děkuju, že jsi na XTV našel čas.
0: Děkuju za příjemný rozhovor.
1: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pro odvolání Blažka hlasovali ti, na které už se cík co nezbyl.
2: No, to máte možná pravdu, ale myslím si, že spousta z nich jsou ještě takový ty jako naivní, který tu politiku prostě chápou jak hurvínek válku a chtěli by prostě hlavně ty filmy stahovat z internetu a nešpinit se vlastně těma politickýma hrama.
1: No a když by vytvořili nějaký tlak a řekli Blažku, připrav se na výsadek zpátky do Brna, tak vám řeknu, co by se stalo. Vytvořilo by se rychle nějaké ministerstvo třeba pro vysoké napětí nebo něco, jo, pro prolit popelníku, nevím, to je úplně jedno. Ještě by se do toho fikaně zamontovala Evropská unie. A ministerstvo by dostal nějaký pirát a vzniklo by dalších 6 náměstků a další dozorčí rady a něco. A pod to by spadaly 2-3 neziskovky, tam taky jich pár. A najednou všech 1200 členů Pirátů má svůj cecík.
2: No vidíte to, vy byste jim tohle to mohl dokonce poradit klidně.
1: No, to já jsem teď radil nedávno.
2: Jo?
1: Paní Karo, představte si, že mám kamarádku, která je v jednom malém městečku v západních Čechách členkou zastupitelstva místního zastupitelstva jako jo. Obce. Jo?
2: A doufám, že vaše přátelství je čistě platonické.
1: No naše přátelství je dlouholeté a tak a hlavně ona velmi vtipně, když si občas voláme, tak jednou třeba za měsíc, tak vtipně ty věci komentuje, co se děje na tom městě a mě to velmi baví. A oni tam mají nějakého pána, který chodí na každé to zastupitelstvo a proti všemu protestuje a pořád se ptá, jak je možné, že město uzavřelo tuto smlouvu. Jak je možné, že výběrové řízení a vlastně těm zastupitelům brutálně otravuje život. A každý to zastupitelstvo je tam nastoupené jako první a má ke každému bodu, když se zeptají, jestli něco veřejnost, tak on se přihlásí a 5 minut mluví. Jo. Můžete si to představit?
2: Já jsem takový lidi taky zažila. Tak.
1: A já jsem jí radil. Já jsem říkal, zapojte ho, toho člověka. Udělejte komisi při tom úřadu nějakou, například pro rozvoj města, bydlení, školství a turistiky, nazvěte to nějak vznešeně. A řekněte, vy jste takový pečlivý občan, my bychom udělali komisi, vy byste ji vedl, dejte sami ještě 3 lidi, a dejte mu 50 tisíc na rok, aby s tím mohl hospodařit. A umožněte mu polovinu z toho ukrást.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
4: Neboli se... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
4: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
4: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
4: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
4: ano.
1: Protože jak nám říkala
4: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
4: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie. do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
4: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

Vláda schvaluje prodej Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná společnost. Zeptám se pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy se tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcí na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid! Prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož. A možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí EPN v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. V tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcí je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc.
veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou. A jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě, jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací. Čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe. Ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel. Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon. To už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje. Takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá. A v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcií dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je vše

Pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší a majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší, končí svůj diskuzní příspěvek ministr Greger. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta, říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně, před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcií, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj o slovo nevzdává a okamžitě vysvětluje. Já jsem se hlásil, já jsem zdvihal ruku. V nastalém chaosu Zeman vytýká ministru financí, že když se měl hlásit o slovo, tak se nehlásil a teď kvůli němu musí přerušit hlasování. Nakonec ale souhlasí. Takže prosím, přerušuji hlasování a máte slovo. Ukazuje se ale, že ministr Mertlík chce pouze vysvětlit, jak jsou myšleny jednotlivé varianty usnesení, o kterých se má hlasovat. Usnesení je jasné v tom smyslu, že doporučujeme společně s panem ministrem Gregerem druhou variantu A. Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana. Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že tři body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Greger. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Greger řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Greger místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu.
V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Grégera o setkání a

Rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit. Ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Greger je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, popřípadě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Epion Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932. Hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Epionu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Epion Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dramatičtější dějství. Heading for the trains.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, ano, už to řekl, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z té otázky války nebo míru stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty, nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby. Hraje vám Radio Xaver.

Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Siblíků, Tamchinů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojoj, běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků, můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utržený ze řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tyadada, tyadadada, huč tu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš, pomlka, k rodičům, ještě větší pomlka, vůbec žádnou úctu. A taky mne nalecos užilo. Spolužák udržel zas, na kde co byl kadet, ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to se moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás hochy užilo na zběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci, již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest, hezky popsal, pěkně posloupně, neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku, manželství pochopili, jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného Kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to,
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, věřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva, vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil u smrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek, prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravě ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček, Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zautočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale on tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

Žena je žena, tak dělej, co chceš, jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ, je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle kránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si má...

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku zpět, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zas

posluchačům, kteří trpělivě sledují moje vypravování a kteří mají přátelský zájem na mých osudech, nesou snad nelibě časté odbočky, které nalezají nezajímavými a nicotnými. Prosím svoje přátelé a známé za odpuštění, že jsem zneužíval jejich schovývavosti a nyní se vracím k tomu, abych popisoval svůj život. Martička. Často jsem vyslovoval toto drahé jméno a ani uprostřed rozmarné společnosti, ani uprostřed zápolení neopouštěla mě představa této rozkošné bytosti. Během doby vyměnil jsem si s ní několik lístků. Obsahovali pouze pozdravy a několik běžných poznámek, avšak já cítil z jejich řádků, že je mě nakloněna, ač jsem ničím nepřispěl k tomu, abych rozmnožil její sympatie. Hořce jsem si lál za svoji ostýchavost, která mě bránila, abych k ní přistoupil s rozhodným vyjádřením. Když jsem dostal dopis od pana řídícího Tšpona, ve kterém mě zval na zápas, tu jsem si řekl, teď nebo nikdy, nechci-li slouti s Ketou. Plál jsem mužným rozhodnutím, když jsem se ubíral k nádraží a sedě v kupé spřádal jsem v mysli řeč, jež zanedlouho bude vyznáním lásky tomuto děvčeti. Drahá slečno, řeknu, snažně vás prosím, abyste mě vyslechla. Závisí na tom mé štěstí. Chováte-li jen trochu sympatie k mladému muži, který před vámi stojí? Ne, tak nikoli, nýbrž. Zajisté jste poznala, že vaše společnost mi není lhostejná. To také není to. Musím promluvit i delikátněji. Nejsem krasořečník, slečno, a můj cit je k vám tak horoucí, že mate moje myšlenky a dává mi pronášeti nejapná slova. Dovolte, abych se vás otázal, nechtěla-li byste kráčeti se mnou ruku v ruce životem, neboť bez vás není mi v širém světě štěstí. To je dosti dobře řečeno, prostě a rozhodně, jenom varovati se květnatých úsloví. Po celou jízdu vlakem upravuji a pořádám svoje vyznání a když se blížím k cíli, jsem přesvědčen,

a že moje mysl byla zachvácená zmatkem. Se zběsilou zlobou proti sobě jsem vyrazil a dal se šíleným klusem po cestě. Náhodnému pozorovateli naskytl by se pohled na mladého muže, jenž jako štípnut ovádem bezhlavě opisuje spirálu, jejíž ohnisko je dům pana Tšpona. A zakončení onoho střeštěného běhu jevilo by se asi takto. U vrátek domu pana Tšpona stojí mladá dívka. Náhle přiřítí se, odkud si zbědovaný mladý muž. Mladá dívka rozevírá náruč, do které bez dechu klesne onen šílenec. Mezitím, co ona konejšivě hladí jeho rozcuchaný vlas, vychází ze dveří stařík a volá. A tady ho máme. Martičko, nestůj venku a odveď svého ženicha do stavení. O lásce a podobných věcech můžete mluvit až pak. Teď jej nutně potřebujeme, protože nemáme třetího. Dívka odběhne do stavení a stařík láskyplně uvádí mladíka do pokoje. U stolu seděl pán v šedé četnické uniformě. To je pan strážmistr Houra, představoval pan řídící, a to je ženich naší Martičky. Ženich, jak je to všecko jednoduché. Tak tedy ženich. Pan řídící říká, že ženich. A to tedy je Martička nevěsta. Moje nevěsta. Pan Houra povstal, srazil podpatky, podal mi ruku a pravil, vítám vás a blahopřeji. Já už o vás mnoho slyšel. Dnes si aspoň zahrajeme. Máme smůlu od té doby, co jsme ztratili Salamánka. Kdo je to? Pan strážmistr se zasmušil, mávl rukou a pravil, hanba mluvit. Dnes se nesmí nikomu věřit. Pan Čpon jej odněkud přivedl. Hrál dobře, to je pravda. Několik dní s námi působil k úplné spokojenosti, když tu jsem dostal služební rozkaz, abych pátral po jakémsi Bedřichu Salamánkovi 7. dubna 1894 v Praze narozeném, svobodném, tamže příslušném, soukromém úředníku, nyní neznámého pobytu. A proč? V dubnu 1928, pokračoval pan Houra služebním tónem, prodal obviněný vetešníku Bohumilu Hellerovi 3 telefonní sluchátka za 45 korun. Bohumil Heller byl pak vyrozuměn, že mikrofony byly odcizeny a proto, když asi za 14 dní přišel obviněný k němu opětně prodávati takové sluchátko, chtěl jej zadržeti, ale obviněný z obchodu uprchl. Později bylo zjištěno, že jedno sluchátko bylo odcizeno Františku Jilemnickému, obchodníkovi, a druhé z kavárny u Černého orla. Měli cenu po 70 korunách. Vlastníci 2 ostatních mikrofonů zjištěni nebyli. Mimo to udal Maxim Schmidt, že obviněný odcizil mu 2 reklamní aparáty se 2 zrcadly a skly v úhrné ceně 1090 korun. Popis osoby, prostřední postavy, šedý oblek, hnědé vlasy, oválný obličej, zvláštní znamení, bradavička u kořene nosu. Dívám se na něho a vidím, to je on. Když jsem seznal jeho totožnost, hrál právě velkou hru. Hlásil 107 červených a zelenou pomáhající. Udělal na nás 140. Byl spokojen a pravil, dostanu 4,80 zlaté. To dostanete, pravím. A vyplatili jsme, co mu náleželo. Pak jsem vstál, opásal jsem se řemeny, vzal jsem přilbu na hlavu a pravil, a nyní vás, Salamánku, zatýkáme jménem zákona pro krádež mikrofonů a reklamních aparátů. On se zasmušil a odpověděl, já nezapírám, pane strážmistře, a půjdu bez řečí s vámi. Ale je to škoda. Mohli jsme udělat ještě aspoň jednu rundu. Vedl jsem jej do vazby okresního soudu. Byl jsem velmi rozmrzen, že se nám spoluhráč tak spustil. Cestou probral se ze zamyšlení a pravil, ale toho betla nemohli jste nikdy vyhrát, nepřijít pan Čpon do štychu,

To je pravda, odpovídám, ale on, když má 7 od jednoho lajeru, musí hledat tu 8. To je jeho povinnost, ale vy, dodal jsem, vy byste se mohl Salamanku stydět. Takový hráč a dá se na zlodějství. Co pak by to nešlo živit se poctivě? Inu, je to osud člověka, povídá. Rozhněval jsem se. Já vám dám osud člověka. Je to špatnost od vás. Počkejte, oni vám to naměří. 8 pytlů ve mlejně do vás hodí. Já vám sám zatlačím, abyste věděl. 8 měsíců karty neuvidíte. Styděl se, div neplakal. Ale co je to platno, přišli jsme o 3. No, nyní už bude lépe. Máme tu našeho ženicha, ozval se za námi pan Čpon. Rozhodil karty do půlkruhu a velel. Tak, malá dávám. Asi po 3. kole otázal se strážmistr. A cože tu není ještě pan Tachecí? Pan řídící zavrtěl hlavou. Nevím, proč se opozdil. Bývá vždycky tak přesný. Obrátil se ke mně a vysvětloval. Pan Tachecí je zdejší osadník a dělá nám 3. Nemohu říci, že bych s ním hrál rád. Hraje dobře a platí správně, ale on je takový, jak bych to řekl, takový mrtvý, podotkl strážmistr. Ano, nesmrdí, nevoní, dostane dobrou kartu a nic. Špatnou kartu a zase nic. Nemluví, nesměje se a pořád má takový výraz, jako by mu někdo křivdil. Sotva to dořekl, vstoupil do dveří menší zavalitý pán. Hlavu měl holou, tvář bledou a vysutou jako z měkkého těsta a oči smutné. Tiše pozdravil, svlékl kabát a zasedl ke stolu. Obdržel kartu, vydal ze sebe neurčitý zvuk a vynášel. Po chvíli přišla Martička, posadila se vedle mě a položila mi ruku na rameno. Pan Tachecí pohlédl na ní, odkašlal si a pronesl dutým hlasem. Pane řídící, já bych prosil o dovolenou. K čemu potřebujete dovolenou, pane Tachecí? Podivil se pan Čpon. Já bych se chtěl oženit, vece smutný muž. No to můžete, a kdo vám brání? Brání mi to, že musím s vámi denně zasedat, takže nemám k ženění času. Dobře, pane Tachecí, uděluji vám dovolenou na den. Zajdete si s nevěstou na radnici, vyměníte si slib věrnosti a po sňatku přijdete sem. Den je málo, pane řídící. Proč málo? Za 24 hodin možno se oženit ne jednou, ale 5. Pan Tachecí si otřel čelo kapesníkem. Když ono, já totiž nemám ještě nevěstu. A jak se mohu seznámit s dívkou, musím-li tu denně působit? To je pravda. Tak vám dávám 14-denní dovolenou. Pak ale se mi v pořádku vraťte. Smutný muž poděkoval a hlásil melancholicky červenou 100. Když bral od každého 80 krejcarů, zavrtil se nepokojně a zavzdychal. Máte ještě něco na srdci, pane Tachecí? Tázal se pan Čpon. Já totiž ani bych nemusel si brát celých 14 dní. Nuže? Ono, jak si tadyhle se dívám na slečnu dceru, už dlouho ji pozoruji, zalíbila se mi a míním, že by se mi hodila za manželku. Kdybyste mi ji ráčil dát, pak bychom snad ani nemuseli přerušit zasedání. Já bych svoji usedlost prodal a přestěhoval se sem. Pan řídící se pousmál a pravil. Vaše myšlenka by nebyla špatná, jenomže přicházíte pozdě. Martička už je zasnoubená. Tady je její ženich a ukázal na mě. Smutný muž spočinul na mě melancholickým zrakem a vydal ze sebe zvuk politování. To je chyba, vece. Zabubnoval prsty na stole a pravil. Pan strážmistr mi hlásí kulovou 7? Tak tomu dám flek pod obojí a vynáším.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Dějí se věci, žádná úhurková sezóna, pane docente.
2: Překreslují se světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou vrženy.
1: Ano.
2: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 tisíc, co koukalo na to Flight 24 a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let, tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by se střelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že zhruba za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo? Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů a věřím na to z hlediska třeba praktického biznisu, hodně zím po světě, buď vyjednávám věci pro stomatologii nebo něco nakupuju a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo? Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no, je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Musíte jako se snažit vysílat podprahové signály a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel a má to být takhle, jo? Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo? A nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znamená jít do toho tvrdě, neustoupit. Jo? A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
1: Pane docente, byl to akt provokace?
2: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveni, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebujou teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to odpoví dějiny. Ale je to jako ten Cezar. Jo? Ten Cezar taky, když jako přešel ten Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
1: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
2: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrát čínskou kartu je moc, čili jako New York Times, nikdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový trošku, i říkají Američani, hele, má ta Pelosi, kdyby nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušovem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Číňan z jejich chytrostí, tak bych taky spíš než nějaký gesto, kde mě zaženou americký stíhačky, vymyslel něco, co bude bolet běžného Američana, no a ten to pak při volbách k té vládě vrátí. Že?
1: To je třeba co?
2: Vlastně Spojené státy visejí na Číně ekonomicky, že? Tak je to velký dlužník, že Spojené státy jsou u Číny, dodává se ohromné množství komponent a stačí nějakou dobrou věc dodávat omylem v menším množství. Vemte si, jak se krásně montují asijská auta i v České republice. Slyšel jsem, že Hyundai nemá problém s čipy a se součástkami, korejská automobilka Volkswagen má problém se součástkami. Čili stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umí a tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany. Uh-huh.
1: Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
2: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře. Ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, jestli někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný, protože to trošku jako říká bojím se. Jo, když nic jiného říká bojím se a pak samozřejmě otázka bojím se odůvodněně, bojím se neodůvodněně. Takže to je taková jako méně šťastná věc, jinak já jsem jako dalek dvě věci. Pan Pospíšil mě nic zlého neudělal, tak jako nějak teďka jako se pást na něm je mi cizí. A druhá věc je, že ten Dozimetr, já jsem takový hrozně opatrný, jak nějak hned všichni ty novináři věděli, jak se aplikuje kokain do konečníku a takové věci. Mě to hrozně připomíná, jak Česká republika vlastně měla jedno z největších gaunerů v historii premiéru, která země zažila, že zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme měli nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by vodní peskůrku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, a pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
1: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
2: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten Dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo, jo, nebo že by ten kokain používal já nevím, primátor, jo, nebo něco takového.
1: To jsou slovy, to byl městský kokain.
2: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráci.
1: Zasáhne to do voleb?
2: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. Lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas STANu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad, já doufám, hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkama říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. Ale já jsem třeba zažil v obci, kde se nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo? On nějak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil v roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo? Protože ta jim třeba jako byla odpudivá. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec, a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rád, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD, zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje, a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak zákon.
1: Pravda, tak to bylo.
2: Jo, tak pojďme tohle už neřešit.
3: Píseň, jak pláč, uších vyzní.

0: let sledujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takové to číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

tím, ani nechci, měl bych čím, tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám, a kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí.